tehdy vyrukovali se svým debitem, na kterém předělali pouze a jedině písničky Metallica a dali jim opravdu netradiční rámec zvukový a to album vzbudilo obrovský a zasloužený rozsah, tak si na něj taky posvítíme aspoň jednou ukázkou. Ta se jmenuje Creeping Dead, apokalyptika ve svých začátcích.

Posloucháte první díl dvoudílného speciálu To nejlepší z roku 96 a ne významné desky, které slaví 30 let od vydání. Já znovu opakuji, jako vždycky, když dělám tyhle ty bilanční speciály, že ten výběr toho zajímavého je čistě můj subjektivní, nevychází to z žádných žebříčků a statistik a tak dál. Prostě vybírám to, co mě tenkrát před těmi 30 lety oslovilo a přišlo zajímavé, významné, důležité z různých důvodů. A já si myslím, že to platilo i pro tehdejší nové album německých Halloween, které se jmenovalo The Time of the Old. Byla to vlastně druhá deska po Master of the Rings z roku 94 s Andym Derrisem za mikrofonem. A mně oproti té předchůdkyni The Time of the Old přišlo ještě přesvědčivější a dalo by se říci možná i o chup nadupanější, o čem svědčí třeba následující vybraná píseň Reborn. Tady jsou 30 let staří Halloween.

0: Beatu.
1: Stále se vracíme k deskám, které se dožily 30. výročí od svého zrodu, respektive od svého vydání. A po Halloween se dostáváme ke skupině King Diamond, nebo ke stejnojmenému zpěvákovi a jeho doprovodné formaci. Zatímco na předcházející 6. řadové album Kinga Diamonda The Spider's Lullaby se muselo čekat dlouhých 5 let, tak následující novinka The Graveyard přišla hned po roce. A podle některých názorů, ten můj nevýjímaje, jde o nejlepší Kingovo album 90. let. Budeme to dokumentovat skladbou, kterou mám velmi, velmi rád, a jmenuje se Digging Graves. Takže tady je King Diamonds, alba The Graveyard, píše se samozřejmě stále rok 1996.

0: Rádio B.
1: Při probírce toho zajímavého, co sebou přinesl rok 96, tedy je to přesně 30 let, se od Kinga Diamonda přesuneme do Švédska za skupinou Therion. Jejich první vlastně deathmetalová alba ze začátku 90. let sice vzbudila rozruch, ale pochopitelně jenom v tom omezeném okruhu, víceméně jenom na té deathmetalové scéně. Ale už album Lepaka Clifford z předchozího roku, tedy z 95. jasně naznačilo, že skupina Therion se hodlá nadále ubírat hodně odlišným hudebním směrem. A na album Telly, které si teď připomeneme, a já myslím, že zcela právem, kapelník Christopher Jonsson, zpěvák, kytarista, autor většiny hudby i textů, zavelel k ráznému vyplutí docela nových, totiž symfonicko-metalových vod. A Evropa z toho zůstala dočista paf. Takže podíváme se na album Telly prostřednictvím songu Chaos of the Shadow. Tady jsou Therion.

0: Radio Beat.
1: Vzpomínáme na alba, která se dožila 30. výročí od svého vydání, a po Telly skupiny Therion se přesouváme k Typo Negativ a jejich albu October Rust. Typo Negativ si prostřednictvím nesmírně úspěšného třetího alba Bloody Kisses z roku 1993 nasadili laťku pořádně vysoko, když to tak řeknu. Nejspíše proto trvala příprava a realizace jeho následovníka relativně dlouho, na poměry kapely do té doby nebývalé dlouhé 3 roky, ale výsledek stál za to. Parta kolem charismatického zpívajícího baskytaristy Petera Steela nabídla opět nesmírně podmanivý a uhrančivými melodiemi a celkovými náladami strhující gothic metal. Důkazem je i skladba Love You to Death. Tady jsou Typo Negativ, letopočet 1996.

Po Typu Negativ zůstáváme ve Spojených státech a posuneme se ale žánrově, protože na řadě je Pantera. 2 roky po desce Far Beyond Driven Pantera, teda myslím s tou deskou, na krátkou dobu dokonce opanoval žebříček prodejnosti alb ve Spojených státech, což se s tou 30 let starou novinkou The Great Southern Trendkill už nepodařilo zopakovat. Přesto si troufám tvrdit, že za tuhle nahrávku se kapela rozhodně nemusela stydět a šlo o důstojnou nástupnici trojice alb Cowboys from Hell, Vulgar Display of Power a zmíněného Far Beyond Driven. Co si dáme? Pojďme si zahrát titulní věc, titulní vypalovačku The Great Southern Trendkill Pantera.

Stále si připomínáme desky, které slaví 30 let od svého vydání, a od Pantery a jejich The Great Southern Trendkill se teď přesouváme k brazilské Sepultuře a jejich počinu Roots. Vyšel 3 roky po předcházející nesmírně ceněné desce Chaos AD, která znamenala odklon od toho rychlého, drtivého treše směrem k údernému groove metalu. Novinka navíc nejednou čerpala z odkazu lidové hudby původních obyvatel Brazílie a Sepultura se tak stala jedním z průkopníků uplatňování etno prvků v ranku té nejtvrdší hudby. Ono malinko už to bylo i na Chaos AD, ale malinko na Roots to prostě bylo daleko silnější a výraznější. My si z desky Roots pustíme v podstatě titulní song, tedy skladbu Roots, Bloody Roots, a právě tu asi nejvíc etno záležitost, která se jmenovala Ratta Mahatta. Dvakrát Sepultura z desky Roots z roku

Slyšeli jste dvě skladby z alba Roots, brazilské Sepultury. To album vyšlo v únoru a kapela ihned vyrazila na vele úspěšné světové turné. A tehdy nikdo nemohl tušit, že už za 11 měsíců bude všechno jinak a frontman Max Cavalera Sepulturu navždy opustí. Ale Sepulturu teď nechme být a pojďme na poslední album tohoto prvního dílu speciálu To nejlepší z roku 96 aneb významné desky, které slaví 30 let od vydání. A budeme si hrát z desky, která není řadová. Byla to taková výjimka, většinou připomínám jenom řadovky, ale album Undisputed Attitude amerických thrasherů Slayer rozhodně stojí za pozornost. Oni o dva roky dřív, tedy v 94. vydali výbornou desku Divine Intervention a čekání na další nový materiál se fanouškům rozhodli zkrátit prostřednictvím alba předělávek svých oblíbených amerických punkových a hardkorových kapel. Nazvali to, jako jsem říkal, Undisputed Attitude a my si z něj dáme nejdříve skladbu Sick Boy, původně od GBH. Ta však nebyla na základní verzi alba, ale pouze na limitované dvojcedečku. A pak přijde ještě song Guilty of Being White z repertoáru Minor Threat. Takže dvakrát Slayer z desky Undisputed Attitude. Pro dnešek je to ode mne všechno. Mějte se báječně, loučí se Petr Koral a za týden druhý díl tohoto speciálu.

0: Expressu.
1: Po 14 dnech, nebo lépe řečeno po týdnu, opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Ovšem, po 14 dnech přivítejte i Ala, který se právě teď chystá přivítat s vámi. Ale čau.
2: Čau, já vás vítám a tebe taky.
1: Tak, já jsem se ještě nepředstavil, já jsem Davy, také vás vítám u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy, ale opět si to dáme spolu, opět si playlist připravil ty, to znamená, že ty neseš veškerou zodpovědnost za tento playlist, to znamená chvála, sláva i vítky, vlastně všechno bude směřovat na tvoji hlavu. Co je za námi?
2: Úplně jsem znervozněl.
1: Dneska ale na závěr trošku black metalu, nebo
2: tam bude dneska.
1: Ne na závěr, myslím dneska, na start trošku black metalu, že jako teď to poslední a předposlední byl takový death metalový docela.
2: Serpentien z Ameriky, z Texasu. No a jak jste mohli slyšet, je to opravdu hodně temný black death metal. A opravdu CDčko Ghost of Aeon doporučuji poslechnout hlavně kvůli té atmosféře.
1: Dobře, proto tedy hned taky na startu.
2: No jednoznačně, aby jsme se navnadili, Davy.
1: A dneska zase koukám, pojedou tu pláky, takže co si dáme teď?
2: Davy, vybavuješ si francouzský death doomový projekt Contemplation.
1: Hele, něco mi to říká, ale nevím.
2: My jsme si tady hráli z debutové desky před několika lety.
1: No a ty chceš po mně, abych si pamatoval samozřejmě, něco několik let.
2: Ale každopádně teďko francouzský umělec Matthew Duchesne vytvořil druhé album. No to asi nebudu číst, je to ve francouzštině.
1: Nečti to.
2: Outboard něco. Každopádně hodně temný valivý doom metal s houslemi. Je to moc hezky udělaný. A milovníci starého doom metalu budou mít radost.
1: Matthew Duchesne mi ale něco říká.
2: Že jo?
1: To jméno mi něco říká. Nemá on víc projektů?
2: Teď jsi mě dostal a já si myslím, že asi ne.
1: Hele, to jméno mi něco říká. Myslím si, že to tady zaznělo v nějakých mých posledních hodinách Hard and Heavy. Můžu si pamatovat pár měsíců nazpět. Jo?
2: Protože já si dovolím tvrdit, že to je zrovna jako taková ta hudba toho střihu doom metalu, který ty máš rád. Jo? Není to úplně ten funeral, je to ten devadesátkový ve stylu třeba Vákuum.
1: Tak to jdeme zkusit. Dáme si tedy tuplák a půjde tedy o novou nahrávku.
2: Je to tak.

0: Tak to byly Contemplation z Francie, je to tak. My si dáme další tuplák už od kapely, která je tady v Čechách poměrně etablovaná, známá, kapela, která tady má nějaký jméno, kapela, kterou i já sám jsem několikrát zařadil do posledních, do svých soukromých posledních hodin pořadu Hard and Heavy, takže Nargarod.
1: Je to Black Project, který se dokázal z toho temného undergroundu prosekat napříč, nechci říct kontinenty, ale možná jo. No a těch black metalistů v tričkách Nargarod prostě chodí poměrně dost. Že?
0: Hele, ale mně to přijde takový, že to jako není ten čistokrevný black metal, jaký si představíš pod jménem black metal, nebo tak to na mě působilo, hrál jsem tady něco naposledy.
1: No já bych řekl asi jako, že spíš jo, jako záleží až nebo podle jakou nahrávku vezmeš.
0: Hele, já jsem vzal něco starého, jako vím 100% to bylo něco starého a říkal jsem, hele, to logo je prostě takový jako strašně známý, že
1: no,
0: prostě
1: jasně.
0: Jako říkáš si, dobrý, to je black až prostě jako to a jako z hlouby duše, ale ta skladba, kterou jsem zrovna já vybral, nezněla tak úplně, jasně, i na desce Incipit Satan od Gorgoroth máš industriální skladby, které vůbec se neslučují se starou tvorbou jako Gorgoroth. Vím, že to byla jedna věc taková, která nezněla úplně, víš, nasypaně prostě, že by to bylo takový...
1: No ten človíček, který se říká Ash, tak tvoří, nebo dělá Nargarod vlastně více jak 30 let, což je jako masakr. No a když to vezmu, tak... ty počáteční nahrávky byly hodně dřevní. Si vybavuji, že jsem hodně poslouchal v autě nahrávku s názvem Black Metal is Creek. Ale on samozřejmě taky urazil nějakou cestu a ty černobílé obaly se najednou proměnily v křiklavě barevné a novinka Apocalyptic Steel je toho důkazem. A řekl bych, že i vůbec... ty texty a celá ta image je trošku, jako řekněme, civilnější. Skladby, které si budeme hrát, I Drink Alone a Metal Heart.
0: Tak jdeme na to.
2: Now you'd have to skull fuck to get a drink in this town.

0: Radio Beat.
1: Dalo by se říci takové hvězdné jméno na tom black metalovém poli, kapela, která se jmenuje Nargaroth. Jenom, jak já to nesleduju, jak jsem úplně jako mimo dění tady to. Ty jsi říkal, že to je jednočlenný projekt. Asi i já jsem vlastně o tom takhle jako mluvil. To znamená, že Nargaroth nelze vidět naživo.
2: No, já si myslím, že ne teda.
1: Já nevím, jo. Já se jako ptám,
2: nejsem,
1: jako teď...
2: Opravdu si nejsem jistý, ale řekl bych, že ne.
1: Teď tě neskouším, jako jenom, že si říkám, když vidím to množství těch triček a všeho na těch festiácích a na těch koncertech, tak si říkám, to musí být hodně koncertně aktivní kapela, že prodává na těch koncertech.
2: No, dneska i black metal je mainstream, jo, ale řekl bych, že to, co tvořili vždycky Nargaroth, tak si zakládali na tom undergroundu hodně, vzešli z toho a řekl bych, že pořád takový ten okruh posluchačů, který je sleduje, pořád jako existuje.
1: Dobře, teď opustíme nějaký moře tupláků, vydáme se už za dvěmi kapelami. Co to bude teďko konkrétně?
2: Zase tady budou premiéry, Davy. Velotien je kapela pocházející z Portlandu a je to takový, řekněme, cross mezi postmetalem a black metalem. Hodně spíš jako takové modernější pojetí v rámci toho žánru, o kterém se bavíme. A je to vlastně úplně nová kapela prezentující novou nahrávku, která se jmenuje Mystic Down. No a potom Vergeld, to je one man projekt, zase borce z Texasu, zase úplná premiéra, novinka, a tadyhle se budeme bavit o melodickém death metalu. Takže trošku zase takový žánrový kontrast vůči tomu, co jsme se tady doposud hráli.
1: Texas a melodický death metal, tak na to jsem hodně zvědavý, protože Texas byl vždycky ten slam a ten brutal death a tyhle ty věci tam to jako opravdu letí. Texas a melodický
2: a zase to dělá jeden člověk, který by zřejmě nejradši se přesval do Evropy.
1: Tak to chápu, jestli dělá melodický death metal. Dobře, takže dáme si dvě rozdílné věci a půjdeme do finále.

0: bychom to nějakým způsobem zopakovali, tak to byly Velotien z Portlandu a následně tedy Vergilt z Texasu. Tak, teď si dáme tu plák a zůstaneme ve státech, jsem koukal, nebo koukám ti přes rameno do přípravy, že zůstaneme ve státech a na závěr si dáme ještě jednu věc, která je mi velmi známá jako názvem, ale kdybys mi teďko řekl něco o nich, tak si to nevybavím. No. To znamená, pojďme na Totem.
1: Totem je pro mě fakt jako překvapení z toho důvodu, že

0: legendární lotyšská kapela, folk black metalová kapela.
1: Tak proto tak, znám ten název, ale nedokážu si nic kolem nich vybavit. Jo. Takže folk black metal.
0: Jednu dobu frčeli hodně, pak se maličko odmlčeli.
1: Jo, já si totiž pamatuju to logo, to bylo to s těma runama, to bylo napsané.
0: Skyforger,
1: tak proto se
0: hrál několikrát na Brutal Assaultu.
1: Tak jako ne, že bych úplně jako šel se na ně podívat, ale asi jsem šel zrovna od čínských nudlí jo, do Distra a zrovna asi kolem. Ale vím, že to logo se mi prostě jako vybavuje. To jako vím. Není asi úplně to, co by mě...
0: Oni v roce 2025 vydali takovou, jako řekněme, comebackovou nahrávku, která se jmenuje Telkas.
1: A z ní si budeme hrát.
0: Z ní si budeme hrát a řekl bych, že jsme si tady už možná i představili před rokem zhruba.
1: Ale díky moc, že jsi dorazil, s tebou se budu těšit opět za 14 dnů. Dneska pěkný playlist, ale moc pěkný to dneska bylo fakt. Jako, a vůbec, jako...
0: Nemusím být vystresovaný, že?
1: Ano, vlastně, když jsme to na začátku zmiňovali, nemusíš. Ne. Já třeba vůbec už tě do toho jako nehodlám jako vstupovat. Kdysi na začátku možná jsem tě umravňoval v nějakých věcech, že to už se možná nepatří a tak. A teď jako opravdu já jsem nadšený z toho, co nosí za věci. Že nezapomínáš na ty známý, na ty, kdy se člověk chytí trošku nějakým způsobem a pak na ty novinky, který vlastně v nás budějí ten objevitelský pocit, víš.
0: Toho. Takže jsi to užil vlastně.
1: Já jako fakt jsem nadšený jako dneska a vůbec jako za ty poslední díly prostě skvělý. Takže chtěl bych ti tímto poděkovat. Spolu se uvidíme a s posluchači se uslyšíš za 14 dnů.
0: Budu se těšit. Ahoj.
1: No a loučí se s vámi a za týden se s vámi bude opět chtít slyšet. Baby, mějte

0: Uniklo vám na beatu?
1: Michale, tak samozřejmě víme, proč si tady nová deska, spoustu nových koncertů a prejžiť bude 70.
2: No, to víš, tak čas, čas běží, ale vážení.
1: Pozor, teďko, já když se na tebe dívám od sebe, jak dlouho, daleko, metr a půl, no. Ty vůbec nevypadáš na 70 let.
2: Tak to děkuju.
1: Vypadáš dobře na 80.
2: Tak to potěší, ale jako hele, ve města schránka to už začíná být. Proměňuju se v takovýho toho titanmana různě, různýma hřebíkama, umělejma kyčlema a tak dále. Ne, ale tak jako, hele, pokud člověk stojí na pódiu, má z toho radost a lidi taky, tak jako nestárneš v podstatě.
1: Je tam něco, co, a teď vážně, jako co cítíš, jako že jde pomalejš, jakože, no nemyslím chůze, jako ve hře na kytaru,
2: no,
1: ale...
2: No chůze, že jo, to pro klouby, kolena, tak to je klasika, už v tomhle věku to začíná trošku jako už vrzat, ale já jsem samozřejmě absolvoval nějaký operace a já jsem rád, že zase můžu stát na tom pódiu, předtím jsem seděl, ale teďka vlastně můžu tu kytary držet, což je ta nejpřirozenější pozice pro mě, že prostě a užívám si to.
1: Tak to máte ve výběru podle mě nějakou jako chorobu, protože když tady byl Klauda Krišpín, tak ten zas nemohl sedět. Jo?
2: No, ten si musel vždycky stát. Lehal. No, jako...
1: A ten to měl kvůli plotně nebo kvůli něčemu?
2: Taky, no, já to mám taky. Tohle, to jsou, ale pojď dál, zdraví. Jsou Vánoce, ať nás nic nebolí, ať jsme šťastní.
1: Já jsem právě začal tou novou deskou, jo? Nová deska by měla vyjít v dubnu, je to tak, příští rok?
2: Ne, nová deska, pokud to všechno vyjde.
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Klasik rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde náčelník festivalu Trutnov Open Air Martin Děchet.
3: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

0: Fajťáci na čtyřech kolech.
1: Protože se občas někdo zeptá, kdo nás tak hezky, budovatelsky vyhání do práce, tak to, co jsme dohráli, to byly kuličky. Recesisté z Nového Bydžova, vedení Milanem Lutským. A teď už šup do práce a zase to dneska budeme mít jako ve slévárně. Tak dobrou zprávou ale je, že po dnešku se trošku ochladí. Místy v noci ale teplota neklesla pod 25 stupňů a na Zlínsku někde teploměr už teď před 6 raní ukazuje 30 stupňů. A na dálnici z Prahy na Brno je za sjezdem na Benešov nehoda. Na začátku těch oprav mostu Šmejkalka na 22,5 kilometru se srazil nákladák s osobákem. Zatím ale tuto nelehkou situaci zvládáte s kratší asi kilometrovou kolonou. V Plzni zase komplikuje průjezd křižovatkou u Prazdroje Tyršova Ukrajinská srážka dvou osobáků, ale už to tam uklízejí. A na 38 na trase Česká Lípa Mladá Boleslav se u Jestřebí jezdí jenom jedním pruhem. Auto tam srazilo divočáka. A Kachna vám přeje dobré úterní ráno s datem 4. srpna 2026.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být horko a zejména v Čechách možnost bouřek. Očekáváme jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, hlavně v severozápadní polovině. Teploty 34 až 39, na horách kolem 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: České fotbalové kluby poznaly možné soupeře pro závěrečná předkola evropských pohárů. Plzeň může v play-off Evropské ligy narazit na Crvenu zvezdu či Hapoel Berševa, Hradec Králové na Dynamo Záhřeb nebo Žalgiris, Jablonec pak v konferenční lize na Rangers či Jagiellonii. Hokejisté Kladna zahájili přípravu na novou extraligovou sezonu pod vedením kouče Rulíka. Tým trénuje bez legendárního Jágra, ale s posilami z NHL, Vladařem a Gudasem. Teplotní rekordy včera padly na třetině stanic. Nejvíc naměřili ve Strážnici 39,9 stupně. Nejvíc v historii Moravy. Naše nukleární elektrárny nemusí kvůli vedrům ani suchu omezovat provoz, jako je to v Maďarsku nebo Rumunsku, kvůli nízké hladině Dunaje.
2: Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín využívají pro chlazení kondenzátorů systém chladících věží. Díky tomu nikdy v minulosti nemuseli jakkoliv omezovat provoz v souvislosti s hydrologickou situací. Spotřeba vody pro chlazení je v tomto případě řádově menší než u elektráren s takzvaným průtočným chlazením. Luděk Savana, Urbán.
1: A nakonec Microsoft při soudním řízení odhalil existenci identifikátoru Global Device ID, který umožňuje rozpoznat konkrétní instalace Windows. Firma uvedla, že díky němu pomohla vypátrat hackera. Zjištění znovu vyvolalo otázky kolem ochrany soukromí a množství sbíraných dat. Tímto končí úvodní úterní zprávy s datem 4. srpna 2026.

Před měsícem tam Amerika přešla přes Bosnu a Hercegovinu do osmifinále mistrovství světa ve fotbale a zítra bude stadion v kalifornské Santa Kláře hostit fanoušky AC/DC. Ti pokračují ve své severoamerické tour. My jsme s elektrikáři začali úterní ráno s datem 4. srpna 2026 na Beatu. Jak víme, Angusův oblíbený nápoj je mléko, ale dneska máme světový den bílého vína. A já všem Dominikám a Dominikům k svátku posílám Beatles.

0: Poté, co 4. srpna 1966 přetiskly americké noviny rozhovor Johna Lennona pro britský tisk s tím skandálním prohlášením, že Beatles jsou populárnější než Ježíš, tak přesně před 60 lety vypukl v Americe bojkot písniček právě populární legendární čtyřky. Tak, nás se tahle ta záležitost netýká, Beatles jsou na Beatu jako doma, dobré ráno přeju jejich největšímu fanouškovi Ivanovi, no a taky připomínám, že i dneska po 9. hodině přijde Vejvoďák a s ním si užijeme další Léto jako živé, tedy hodinový koncert. V hledáčku Jirky Rogla bude dneska fotografka Pavla Hartmanová od 19. a od 20. tady indiánskou dýmku míru bude s Martinem Věchetem, hlavním to náčelníkem festivalu Trutnov Open Air, si povídati Dan Kohout. Ano, festival, fotr všech festivalů už se koná příští týden, takže je potřeba se na to řádně připravit. No a na závěr dne, nejnovější deska Vítkova kvarteta, komplet Per to do mě, ať je po mně. Tohle jsou ale tři sestry. Dobré ráno, Vítáci.
1: Je 8. duben, 63.

Začal Hlinka Grecky Cup, prestižní hokejový turnaj pro hráče do 18 let a naši, kteří v přípravných třech zápasech zářili a ani jednou neinkasovali, ostrý turnaj začali porážkou od obhájců titulu. Američani večer v Edmontonu vyhráli 6-4, no a o reparáce Češi pokusí hned dnes proti Němcům. Pro býťáky v Olomouci tady mám varování z dopravy. Pozor na kruháku, jak ústí ulice Slavíková, směr Děhylov, tak tam na ulici 17. listopadu zasahují záchranáři u nehody auta s motorkářem. Tak prosím opatrně.

0: Dobré ráno, Kačenko. D8 ve směru na Ústí, přesně u Nový Vsi, jak bylo to krátký služení, tak je to teď stažený do jednoho pruhu a rozebírají ty betonové svodidla. Malinko se to tam přibržuje, ale jede to, takže dobrý dolet a hezký den všem. Míla, ahoj.
1: Býťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Já vás znám a já dobře vím, že na někoho po ránu na probuzení líp než naše společné kafe, na které už je mimochodem čas, tak lépe funguje dýňová dobrota z Německa Halloweeni. A nejlepší je kombinace obého. A na dálnici z Prahy na Brno na začátku omezení u Šmejkalky se v pravém pruhu srazil náklaďák s osobákem. Jde o 22,5 km. Kolona se zdržením zatím do 10 minut je od sjezdu na Benešov od 21. kilometru. Vyrážíte-li z Ostravy, nebo takhle do Ostravy z Kravař, tak lehčí nehoda je na průjezdu Hlučínem. A jedete-li po karlovarské dálnici na Cheb, tak na 122. kilometru ještě před Loktem nepřehlédněte pro poruchu u kraje odstavený autobus. Dobrou jízdu a dobrou společnou kávu. Klidně i ledovou.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být. Muzika. Oblečení pro býťáky. Vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro býťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz.
2: Můžeme najít správnej směr.
0: Depozitář popmuzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář popmuzea. Ve čtvrtek od 7 večer na Rádio Beat. Hey. Rádio Beat. Počasí.
3: Dnes má být horko a zejména v Čechách možnost bouřek. Očekáváme jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, hlavně v severozápadní polovině. Teploty 34 až 39, na horách kolem 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy... už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Český fotbalista Pavel Šulc dnes za Lyon v úvodním duelu třetího předkola Ligy mistrů na Spartě nenastoupí. Chybí v nominaci. Vojenská policie prověřuje nedávný pád armádního vrtulníku v Náměšti pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Armáda dokonce vyšetřování pozastavila provoz Venomu a Viperu. Fotbalisté Slavie budou mít fanouškovský obchod.
4: Vršovický klub plánuje expanzi do centra Prahy. Svůj fanshop chce otevřít na adrese Národní 43 na Jungmanově náměstí. Právě tady vystřídá cukrárnu. Prostor, kde klub krom prodeje upomínkových předmětů plánuje i besedy a autogramiády, bude otevírat letos na podzim. Honza Navrátil, Praha.
3: Žněj jsou rychlejší než loni. Obilí je sklizeno z 80% ploch, řepka z téměř 88%. Výnosy jsou ale meziročně nižší. A nakonec Apple koupil brněckou firmu PlasmaSolve, vyvíjející software pro simulaci plazmových procesů používaných při výrobě elektroniky. Pomáhá s nanášením ochranných vrstev na povrchy zařízení. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Radia Beat.
0: Klasy.

A teď býťáci, jedna velká krása s nádherou. Já doufám, že máte 2 minuty si vychutnat další písničku. V hudebních encyklopediích se píše, že 4. srpna 1901 se narodil legendární jazzový průkopník známý svým výrazným, hlubokým, citlivým hlasem a mistrovstvím ve hře na trubku. Sám Louis Armstrong ale tvrdíval, že vlastně neví, kdy se přesně narodil, protože nikdy svůj rodný list neviděl. Praha Sečma měla možnost vidět a nevím, jestli i tady dal některým svým obdivovatelům dárek, který pravidelně dával svým přátelům a kamarádům. Tak než vám povím, o co šlo, tak nás obdaruju jeho muzikou.

Před 125 lety se narodil Louis Armstrong, přezdívaný Pops nebo ještě známější Sečmou, velká huba jazzu. S muzikou se více seznámil v polepšovně, kde byl součástí školní kapely. Toužil hrát na trubku, ale oni ho posadili k bicím. Nakonec se dobubnoval až ke vysněnému kornetu. Kromě hry na trubku byl mistrovský, ostatně jak jsme slyšeli jeho zpěv, a tvrdí se, že Armstrong byl první,

kdo kolem roku 1925 začal s improvizovaným jazzovým zpěvem, takzvaným sketem, kdy se používají slabiky nebo slova beze smyslu. Tehdy měl zpívat nějakou novou písničku, ale zapomněl text a prostě si s tím takhle parádně poradil po svém. Že Louis Armstrong holdoval celý život marihuaně a toužil po její legalizaci, tak to je věc všeobecně známá. Ale věděli jste, že kromě trávy denně užíval i bylinné projímadlo značky Swiss Chris? A neustále dával krabice s tímto preparátem i přátelům v domnění, že je to tajemství dobrého zdraví a kontroly hmotnosti. Taky se nechal pro reklamní potřeby této značky vyfotit na záchodě se sloganem Nechte to všecko za sebou. A ani si za to prý nevzal žádné peníze. Ten produkt propagoval zdarma, protože se mu líbilo, jak to dobře funguje. Tak snad dobře na probuzení, býťáci, zafunguje teď Jimi Hendrix. Dobré ráno, minutu po 7:15.

0: Dobré ráno, býťáci, úterní s datem 4. srpna 2026 je před námi zase opravdu hodně letní den. Nejvyšší odpolední teploty budou atakovat hranici 40 stupňů, na horách kolem 30. Ostatně ještě nemáme ani 7 a už ve Zlínském kraji teploměr ke 30 se velmi notně přibližuje. Tak, my se teď vypravíme na domácí scénu. Ptám se Martina Krause, co si budeme hrát?
1: Starý časy je písnička, která vznikla, původně byla kapela Humble Pie a měla písničku Old Time Feeling. Bylo to vzpomínání na starý časy a mně se líbilo na tom vzpomínání na starý časy, na mládí, a tak jsem si udělal svoje starý časy, svoji písničku starý časy, kde jsem použil fráze z různých písniček z mýho mládí. Jo, třeba Holka v ústech zvonil smích, vymyslel Ivan Hlas. Dívčí klín, hledám nějakou ženskou, hledám nějaký dívčí klín, měl Jarda Miller zase. A vlastně z těch fragmentů těch písniček mýho mládí jsem si to do písničku sestavil, plus jsem si k tomu musel ještě dopsat nějaký další text, protože těch 5 fragmentů by nestačilo na celou písničku s 3 slokama. Ale jako tím jsem se já vlastně vrátil ke svým starým časům. Vlastně na fragmenty textů, který mě tam buď dojímali, nebo se mi dali srandovní. To jsem jako chtěl udělat, jak se mi to líbilo, když jsem byl mladý.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Je 7 hodin a už před sjezdem na Benešov na 20. kilometr se natáhla kolona na dálnici z Prahy na Brno. Na začátku u zúžení u Šmejkalky se v pravém pruhu srazil náklaďák s osobákem a tam ztratíte teď čtvrt hodinku. Stejně tak na dojezdu do Prahy po Slánské dálnici kvůli omezení u letiště brzdí se na 5. kilometru D7. Na konci Mladoboleslavské, ale i Hradecké dálnice je špunt kvůli ucpané Novopatské. Směrem samozřejmě na opravovanou k Belsku. A na ústecké dálnici se provoz zahušťuje u sjezdu na Ďáblice a Satalice a opačně z Prahy na Ústí je zpomalení před Novou Vsí od 15. kilometru, protože od 17. po 19. je zúžení. Jde o zdržení na 15 minut a za čtvrt hodinku vám taky řeknu, kdy a kde bude další roková pumpa rádia být.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes slunce v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, ojediněle přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 34 až 39, na horách kolem 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Italský cyklista Milan vyhrál úvod kolem Polska. Václav Kelemen dojel v hlavním poli 65. Na Tour de France Femme vyhrála třetí etapu Norka Otesan Hauksetová. Neumannová Nosková je celkově 39. Fotbalová UEFA dále hrozí šéfovi FIFA Infantinovi, více sporták Petr Plintovič.
2: Evropská fotbalová unie pohrozila prezidentovi Světové federace Infantinovi právními kroky. Důvodem je jeho plán na prodej podílů ze světových šampionátů soukromým investorům. Podle některých zpráv už Infantino couvl a svůj záměr prý neuskuteční.
1: Prověřování poslance Filipa Turka kvůli nenávistným příspěvkům na sociálních sítích bylo pravomocně odloženo. Některé příspěvky prý mohly být trestným činem, byly ale promlčené. Policie autorství příspěvků připsala právě Turkovi. Knihovna Václava Havla se s Dagmar Havlovou nedohodla na pokračování spolupráce. Změní proto název, přestane pořádat ceny Václava Havla za lidská práva a skončí v ní také ředitel Tomáš Sedláček. A nakonec rumunská armáda odstřelila část Dunajského koryta, aby přesměrovala více vody k jaderné elektrárně Černá voda. K zásahu použila asi 180 kilo výbušnin. Elektrárně kvůli rekordně nízké hladině řeky hrozilo omezení provozu. Tímto končí zprávy a z redakce vám přejeme, ať úterý 4. srpna 2026 prožijete podle představ. Dáme si Ozzyho.
0: Classic Rock.

Ozzy před rokem zemřel a před 4 měsíci se Ozzy narodila. Jack Osbourne zvolil pro svoji pátou dceru jméno po dědečkovi. A po roce se zase potkáme na rokové pumpě u Turnovského měšťanského pivovaru. Za 2 týdny, 19. srpna, udělejte si poznámku do kalendáře a podrobnosti najdete i na našem webu na stránce radiobeat.cz.

0: Před písničkou jsem říkala, že za dva týdny ve středu bude roková pumpa v Turnově na břehu Jízery u Měšťanského pivovaru. Na břehu Svratky jsou teď komplikace v dopravě. Ano, mám zprávu v 7 hodin a 16 minut, minutu po čtvrt na 8 do Brna. Na Žabovřeské před Pisáreckou směrem na D1 je nehoda a kolona narůstá už je z Kníničské. Šimi je tady s námi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Polák Bartłomiej Kubowski jako první na světě přeplaval Baltské moře ze Švédska do Polska. Uplaval 160 kilometrů za víc než 50 hodin a podpořil tím charitativní nadaci bojující proti rakovině. Krkonošskou 50 vyhrál polský běžec Andřej Vitek, více sportovní redaktor Tomáš Nohejl.
3: Když tu vyhrál poprvé v roce 2018, říkal, že je to jeho teprve druhý horský běh a dnes naběhá i téměř 500 km měsíčně a vyhrává velké závody, jako třeba rakouský Mozart Ultra. Teď překonal rekord závodu. Ve 30-stupňovém vedru běžel 3 hodiny 37 minut. Českým mistrem v horském běhu se tu stal ve své premiéře 10 minut po něm Tomáš Fárník a stříbro, stejně jako v květnu na silničním maratonu, získal nezdolný Vít Pavlišta v 41 letech. Mezi ženami vyhrála horský titul časem 5.04 poprvé 48-letá Petra Pastorová, rekordmanka ze silnice, kde má titulu už 7.
2: Moderní pětibojař Marek Gric a Matouš Tůma získali na úvod mistrovství Evropy v Istanbulu bronz ve štafetě. Karolína Křenková a Kateřina Váňová byly čtvrté. Poslouchali jste, co zajímavého přinesly sporty, o kterých se tak často nemluví.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Vítějáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210, 32, 33, 34.
2: Když se snáší déšť. 100.

Tak dneska pršet nebude, ale možná dojde na místní bouřky, ale důležité je, že Bára Basiková a Kamil Střihavka budou mít večer spolu se svými kapelami koncert v Hluboké nad Vltavou. V Postřižinské zahradě začíná v 19 hodin. Teď máme 6 minut před 7:30 a kde si myslíte, že v Česku si zajezdíte na sdílených kolech nejdéle zdarma? Jestli si myslíte, že vede Praha, no, tak tentokrát ne. Kde to je, tak i na to najdete odpověď na webu městskacyklistika.cz. Mám vás všechny cyklisty pozdravovat od Šimiho.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: O půl osmé pokračují problémy na D1 u Benešova a nově na brněnském městském okruhu. Na Žabovřeské ulici směrem k D1 překáží nehoda před Pisáreckou. Kolona začíná už před Kníničskou. Vypadá to, že už došetřování nehody na dálnici z Prahy na Brno na začátku omezení u Šmejkalky na 22. kilometru finišuje. Pořád ale počítejte se zpomalením od nějakého 20. kilometru. Ode dneška je nové zúžení na ústecké dálnici u Nové Vsi mezi 17. a 19. kilometrem. Od Prahy na Ústí se zaseknete na 15. kilometru a jde o čtvrthodinovou ztrátu. Opatrně, pokud z Prahy vyrážíte na Hradec Králové, na 8. kilometru máme čerstvou nehodu osobního auta s dodávkou. Tady to nějak extra provoz nezahušťuje, ale na konci hradecké dálnice před nájezdem na Černý most a městský okruh počítejte s kolonou na posledním kilometru. Samozřejmě důvodem je zacpaná novopatrnická z konce Mladoboleslavské dálnice. Novopatská, to je výpadovka směrem na opravovanou k Belskou. Víťáci, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Celý loňský rok jste měli možnost každý poslední pátek v měsíci slyšet exkluzivně na Beatu jednu z Brusunovou píseň Vítkova kvarteta z desky Perto do mě, ať je po mně. Chlapům to trvalo 40 let, než se rozhoupali k návštěvě studia. Jak vysvětlil zpěvák Jirka Růžek, bylo to proto, že Vítkáči netvoří vatu, ale jen samé hity a na ty si zkrátka musíte počkat. Dnes hodinu před půlnocí si tedy můžete druhou desku Papežů českého hardroku vychutnat od začátku do konce. A pokud vám pánové už chybí osobně, tak na jejich zatím nejbližší koncert můžete vyrazit 21. srpna do Chomutova na Letní kino.
0: Půlnoční album. Dnes večer před půlnocí. Na Rádio Beat. Rádio Beat. Počasí.
4: Dnes slunce, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, ojedinělé přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 34 až 39, na horách kolem 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Cyklista Pogačar pojede letos i Vueltu, jediný závod Grand Tour, který dosud nevyhrál. Slovinec se na trať vrátí po 7 letech, krátce po rekordním 5. triumfu na Tour. Vuelta odstartuje 22. srpna v Monaku. Na Moravě může dnes poprvé v historii padnout 40-stupňová hranice. Meteorologové pro oblast Strážnice předpovídají vyšší teploty, než ukazují některé numerické modely. Včera tam ke 40 chyběla desetina. Stavba obchvatu Bučovic na Vyškovsku začala pyrotechnickým průzkumem. Stavba za 3 miliardy by měla začít příští rok a skončit v roce 2029. Podle Jana Rýdla z ŘSD se začalo pyrotechnickým průzkumem.
5: Je nezbytný kvůli historickým událostem, které se v této oblasti odehrály na konci druhé světové války. Podle odborníku procházela v dubnu 45 územím Bučovic a Vyškovska frontová linie při bratislavsko-brněnské operaci. Přes oblast postupovala sovětská a zároveň rumunská vojska, zatímco ustupující německá armáda zde vedla obranné boje. Právě kvůli intenzitě tehdejších střetů lze v trase budoucího obchvatu Bučovic očekávat nálezy nevybuchlé munice, především dělostřeleckých granátů.
4: Zájem o vstupenky na letní olympijské hry 2028 v Los Angeles projevilo 12 milionů lidí. Vyplývá to z registrací do systému pro prodej lístků. A nakonec Samsung připravuje nový lokátor Galaxy Smart Tag 3 s přepracovaným čtvercovým designem. Asi přijde o integrovaný otvor na klíčenku, takže k připevnění na klíče bude potřeba pouzdro. To byly krátké zprávy na Beatu.

Na beatu se snídá Kiška, tedy bratři Kiškovi. Josh svůj falzet vytáhl opět do nebeských výšin a my jsme si teď poslechli novinku od kapely Greta Van Fleet, So You Stand. Bude součástí jejich čtvrtého alba,

for the People, které vyjde 9. října. Dneska je 4. srpna a dneska před půlnocí máte možnost si poslechnout aktuální loňskou desku Vítkova kvarteta Per to do mě, ať je po mně, protože minulý týden tento kus vyhrál v anketě o půlnoční alba, mimochodem tu čerstvou, ve které hlasujete o dvou deskách pro příští týden, najdete na našem webu na stránce radiobeat.cz.

Je úterý 4. srpna, už 7 hodin a 49 minut a fotbalisté Sparty dneska doma začnou bojovat o Ligu mistrů. V předposledním předkole je čeká dvojzápas s Lyonem. Pokud by Pražané se čtvrtým celkem loňské francouzské ligy uspěli, budou hrát o ligovou fázi buď s tureckým Fenerbahče nebo s rakouským Grácem. V případě neúspěchu spadnou přímo do základu Evropské ligy. No jo, ale i vrabci na střeše si cvrdlikají, že by Sparta raději Champions League. Tak vrabci. Ale co teprve Straka? Ten má na Lyon nedobré vzpomínky. Historicky první vzájemné zápasy odehrála Sparta s Olympikem v roce 2004. Po domácí prohře 1-2 utrpěli letenští v Lyonu drtivou porážku 0-5 a tento debakl měl fatální následky pro tehdejšího velmi populárního trenéra Františka Straku. Dneska si lyončtí budou určitě hodně hlídat Slováka Haraslína, který jim při minulé návštěvě Prahy před 5 lety dal 2 rychlé góly, ale ani tenkrát to Spartanům nestačilo. Historická bilance jednoznačně favorizuje francouzský klub. Sparta Olympic porazit ani v jednom se 6 předchozích vzájemných zápasů nedokázala, jednou uhráli remízu.

0: Ahoj, Kačenko, má to od kulaté lopaty, že ta šmejkalka už je krásně průjezdná, teď jsem to projel, jo?
1: Býťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 8 hodin, na dálnici z Prahy na Brno už před Šmejkalkou žádné zdržení není, jak před chviličkou pravil Mátoha, opačně kvůli omezení se zpomaluje od 26. kilometru. Na 13. kilometru začíná kolona na dálnici z Prahy na Ústí, kde je u Nové Vsi nové omezení mezi 17. a 19. kilometrem, ale do odpoledního kafe už by to mělo být pryč. V pátek už by taky nemělo být zúžení na Slánské dálnici u letiště, teď směrem na Prahu je kolona od 6. kilometru se zdržením na čtvrt hodiny, opačně se brzdí na Velkém pražském okruhu před Evropskou a vypadá to, že za sjezdem do ulice do Horoměřic je nějaký šťouchanec. A v Ostravě Vítkovicích je nová nehoda na Rudné ulici, na úrovni městského stadionu směrem na Místeckou se srazil nákladák s osobákem. Přerušovaná kolona je od Svinova. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bí.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes slunečno, i když v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 34 až 39, na horách kolem 30 stupňů. Zítra jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, v Čechách častěji, jinde jen ojedinělé s přehánkami nebo bouřkami i silnými, teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku až 39 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Českým tenistům se na turnajích Masters v Kanadě vesměs daří. Karolína Plíčková postoupila v Torontu do druhého kola, stejně jako Nikola Bartuňková. Tereza Valentová naopak vypadla. Vít Kopřiva prošel úvodem v Montrealu. Fotbalová Slavie prodloužila smlouvu s obráncem Mikulášem Konečným. 20-letý odchovanec pražského klubu podepsal nový kontrakt do roku 2031. Vedra v Česku utne asi až páteční ochlazení na 23 až 29 stupňů. Při dešti má být podle výhledu místy jen 19 stupňů. O víkendu a na začátku příštího týdne se ale teploty zřejmě znovu vrátí nad 30. V ruském Krasnojarském kraji před návštěvou Vladimira Putina výrazně zlevnil benzín. Ruská média spekulovala, že pokles cen souvisí s prezidentovou cestou, která se následně potvrdila. A nakonec čeština zní nejdál ve vesmíru díky fyzikovi Václavu Otakaru Kostrounovi. Ten v roce 1977 namluvil český vzkaz pro mimozemské civilizace, který nesou sondy Voyager. Brněnští hvězdáři ho letos v USA navštívili a připravují zveřejnění natočeného rozhovoru. Více Tomáš Přibyl.
2: Pro něho to nebyl jakoby dlouhé roky vrchol kariéry. Pro něho to byla jenom jedna drobná kapitola v jeho životaběhu, protože on opravdu měl pár minut. Zvedl v laboratoři telefon, byl požádaný, odešel do vedlejší administrativní budovy, kde vzkaz natočil a v podstatě tak nějakým způsobem ho pustil z hlavy. Až po čase si začal uvědomovat, co to vlastně v uvozovkách spáchal, že tady vytvořil něco, co ho a nás a naši civilizaci překoná.
1: To byla poslední informace těchto zpráv a po nich si na beatu pustíme Metaliku.
0: Radio B. Classic Rock.

Včera měl Papa Head, tedy James Hetfield, narozeniny. Dneska je má metalový Bob Marley, panáček, co byl nedávno i ve Vizovicích. Ano, Max Cavalera, nebo básník a textař Jáchym Topol. 4. srpna mají svátek Dominika s Dominikem, je taky světový den levhartů obláčkových. Jde o nejmenší z velkých koček, ale má nejdelší ocas. No a taky bychom si, ale spíš až večer, mohli dát společně třeba veltlínské zelené, protože dnešek je taky světový den bílého vínečka. A teď člověk, který pár slov, co déšť ve víno promění, Luboš Pospíšil na rádiu Beat.

0: Třetí evropský šampionát baskeťaček do 18 let. Češkám se včera podařilo porazit Maďarky, přesto ve skupině skončili poslední. A v osmi finále si zítra zahrají proti zatím 100% Belgičankám. A teď šimy a taky královny koloběžky.
1: Menšinové sporty na Rádiu B.
2: Tour de France Femme jede také skupina pěti Češek, ale na koloběžkách. Více o včerejší etapě jedna z účastnic, Blanka.
3: Zdravím posluchače Rádia Beats, ženské variante nejslavnějšího etapového závodu. Jehož trasy se snažíme absolvovat vždy den před oficiálním pelotonem. Jedeme v týmu pěti žen, máme s sebou kvalitní podpůrný tým a spíme v obytňácích. Teď právě jsme na páté etapě z devíti. Začínali jsme ve Švýcarsku, měli jsme trasy kolem Ženevského jezera a teď během pondělí jsme se přesunuli až do Francie, k Dijonu. Docela si to užíváme, ale co nás trápí, je velké vedro. Pokud vás to zajímá, naší cestu můžete sledovat na Facebooku a Instagramu Kick France 2026. Držte nám palce.
2: Plochodrážní jezdec Jan Kvěch skončil pátý v Grand Prix Polska v Lodži. Vylepšil si tak své maximum v mistrovství světa. Golfistka Sára Kousková se po životním 12. místě na British Open posunula ve světovém žebříčku o 36 příček. Nyní je nejlepší českou hráčkou na 149. místě. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.

Na Českobudějovicku si dneska můžete užít společný koncert Báry Bazikové a Kamila Střihavky. Se svými kapelami hrají a zpívají od 19 hodin v Postřižinské zahradě v Hluboké nad Vltavou. A nebo dáte raději přednost i večer rádiu, tak tady v 7 začne povídání dvou fotografů. V hledáčku našeho Jirky Rogla bude Pavla Hartmanová. No a nad indiánskou dýmkou míru nás na další ročník festivalu Trutnov připraví náčelník této akce, která už se koná příští týden, Martin Věchet a jeho zpovědník Dan Kohout. Rokovou zpovědnici na beatu vysíláme od 20. do 23. Teď máme 5 minut před 8:30. Za půl hoďky nás vejvoďák vezme na koncert, prozradím, že to bude do Francie a do Holandska. I v úterý 4. srpna pokračuje Léto jako živé.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Je 8:30, teď ztratíte na dálnici z Prahy na Ústí před omezením, co je u Nové Vsi mezi 17. a 19. kilometrem. Taky v Brně na Žabovřeské, kde je nehoda. Tu směrem, kde jedničce už vyřešili, tak teď je opačně. Kousíček za tím místem, co tramvaje vjedou do tunelu, tak se tam srazila dvě auta a kolona už je z Bítežské. V Praze zase máme nehodu u tunelu pod Vyšehradem. Na Rašínově nábřeží se srazilo nákladní auto s tramvají, takže můžou být problémy i v hromadné dopravě. A propo hromadná nehoda vlaková, mezi Děčínem hlavním nádražím a Benešovem na Ploučnicí byly nasazeny místo vlaků náhradní autobusy, protože tam na kolejích zůstala stát porouchaná lokomotiva nákladního spoje. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Jeden moudrý člověk kdysi řekl: nesnáším fronty. Nemůžu je vystát.
4: Kde na tom stejně nakupuje u nás?
3: Trika, půl litry, hrnky, cyklodresy a další výťácké kousky najdete v klubu Rádia Beat. I bez front.
4: klub.radiobeat.cz.
5: Vaše žena!
6: Co?
5: Upadla a rozbila si bradu.
6: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
4: A co takový Marek Brodský, bubeník skupiny Krch of Band?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už zítra od 19 hodin na Rádio Beat. Rádio Beat. Počasí.
7: Dnes má být horko a zejména v Čechách možnost bouřek. Očekáváme jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, hlavně v severozápadní polovině. Teploty 34 až 39, na horách kolem 30 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Český fotbalista Pavel Šulc dnes za Lyon v úvodním duelu třetího předkola Ligy mistrů na Spartě nenastoupí. Chybí v nominaci. Vojenská policie prověřuje nedávný pád armádního vrtulníku v Náměšti pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Armáda dokonce vyšetřování pozastavila provoz Venomu a Viperu. Fotbalisté Slavie budou mít fanouškovský obchod.
8: Vršovický klub plánuje expanzi do centra Prahy. Svůj fan shop chce otevřít na adrese Národní 43 na Jungmanově náměstí. Právě tady vystřídá cukrárnu. Prostor, kde klub krom prodeje upomínkových předmětů plánuje i besedy a autogramiády, bude otevírat letos na podzim. Honza Navrátil, Praha.
7: Žněj jsou rychlejší než loni. Obilí je sklizeno z 80% ploch, řepka z téměř 88%. Výnosy jsou ale meziročně nižší. A nakonec Apple koupil brněckou firmu PlasmaSolve, vyvíjející software pro simulaci plazmových procesů používaných při výrobě elektroniky. Pomáhá s nanášením ochranných vrstev na povrchy zařízení. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Radia Beat.

To je zase moc hezká sportovní bilance. Na tenisovém turnaji v kanadském Torontu bude hrát druhé kolo 7 Češek. Včera se zadařilo Plíškové, Bartuňkové, bohužel vypadla po souboji s deblovou parťačkou Kateřiny Siňakové, Američankou Townsendovou, Tereza Valentová. Teď se jí pokusí pomstit Marie Bousková. To na mužské části v Torontu hraném Canadian Open na souboj Čechů ve druhém kole dojde. Vít Kopřiva včera vyřadil domácího Galarnoa a dneska večer skříží raketu s Jiřím Lehečkou, který po přechodu z wimbledonské trávy na americké betony ještě nevyhrál. A dneska taky nastoupí Sára Bejlek proti Švjontekové. Jestli se jí podaří Polce oplatit porážku ze druhého kola letošního French Open, i to se dozvíte tady na Beatu.

Do deváté ještě stihneme nabít tu Olmeny a nadčasovou hymnu zoufalého muže na útěku Midnight Rider. Pokud byste chtěli slyšet celé jejich druhé album Adelaide South, tak Jižané, hlasujte pro něj v anketě, kde vybíráme dvě půlnoční alba pro další týden na našem webu na stránce radiobeat.cz.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 9 hodin na dálnici z Prahy na Ústí. Je dneska omezení u Nové Vsi mezi 17. a 19. kilometrem. Brzdí se na kilometru 15. Nové omezení začalo před hodinou taky na D1 směrem na Brno, těsně před Velkou Bíteší u 162. kilometru. Tam je asi kilometrová kolonka. Ale pozor potom na příjezdu do Brna od Prahy za Popůvkami na 184. kilometru. Údajně tam hoří křoví u dálnice. A pak v Brně na Pisárecké směrem od D1 překáží nehoda. Je kousíček za tím místem, co tramvaje výjíždějí do tunelu. A v tunelu Pisáreckém začíná kolona se zdržením na 20 minut. Býťáci, hezké úterý.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes slunečno, i když v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39, na horách kolem 30 stupňů. Zítra jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, v Čechách častěji, jinde jen ojedinělé s přehánkami nebo bouřkami i silnými. Teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku až 39 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: České fotbalové kluby poznaly možné soupeře pro závěrečná předkola evropských pohárů. Plzeň může v play-off Evropské ligy narazit na Crvenu zvezdu či Hapoel Berševa, Hradec Králové na Dynamo Záhřeb nebo Žalgiris, Jablonec pak v konferenční lize na Rangers či Jagiellonii. Hokejisté Kladna zahájili přípravu na novou extraligovou sezonu pod vedením kouče Rulíka. Tým trénuje bez legendárního Jágra, ale s posilami z NHL, Vladařem a Gudasem. Zažili jsme tropickou noc, na většině území teploty neklesly pod 20 stupňů a v Bystřici pod Hostýnem se celou noc držely kolem 29. Naše nukleární elektrárny nemusí kvůli vedru ani suchu omezovat provoz, jako je to v Maďarsku nebo Rumunsku, kvůli nízké hladině Dunaje.
2: Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín využívají pro chlazení kondenzátorů systém chladících věží. Díky tomu nikdy v minulosti nemuseli jakkoliv omezovat provoz v souvislosti s hydrologickou situací. Spotřeba vody pro chlazení je v tomto případě řádově menší než u elektráren s takzvaným průtočným chlazením. Luděk Savana, Urbán.
1: A nakonec na měsíc zítra po ránu dopadne druhý stupeň rakety Falcon 9 společnosti SpaceX. 14-metrové těleso narazí poblíž Einsteinova kráteru rychlostí asi 8700 km za hodinu a vytvoří nový kráter. Dojde k tomu zítra kolem 8:35 našeho času. Zprávy jsou tímto u konce, za chvíli k vám bude mluvit Vejvodák.

0: Kelínky do ruky, k potlesku připravit. Jdeme na to. Léto jako živé na Rádiu Beat.
1: No nebyla to zase až tak dlouhá chvíle, 25 vteřin, tak jak to uvedl Petr Šimáček před chviličkou. Já jsem Vejvodák, přeju vám hezký den. Startuje léto jako živé, včera jsem podnapovídal a dával jsem jisté indicie. Mnozí z vás na to přišli, že dneska až do 10. hodiny budeme hrát živá kapely Dire Straits. Konkrétně je to deska, která se jmenuje On The Night, je to v pořadí druhý živák Dire Straits. Je to deska, která vyšla 10. května v roce 1993. Na téhle desce tak jsou z roku 92, tedy rok dříve bylo nahráno, kdy na jaře vystoupili Dire Straits v Les Arènes v Nîmes ve Francii a také na stadionu fotbalového Feyenoordu v Rotterdamu v Holandsku. Zajímavostí je, že původně vlastně pro tohle album byly pořízeny záznamy i z koncertů v Paříži ve Francii, ale nakonec nebyly použity. Prostě zbytečná práce tehdy pro celý ensemble točící se kolem kapely Dire Straits. Ať už v Rotterdamu nebo ve Francii, všechny tyto koncerty byly součástí On Every Street Tour. Tohle vyloženě megaturné znamenalo celkem 216 koncertů, a to nejenom v Evropě, ale i v Americe a také v Austrálii. Během tohoto turné se prodalo přes 7 milionů vstupenek a to je, myslím si, v řeči nás, matematických specialistů, hodně úplně. První skladba dnešního živáku se jmenuje Calling Elvis. Začátek té písně je tak trochu pro někoho možná vzdáleně, ale pro někoho skoro přesně připomínající znělku soutěže Česko hledá superstar. Tak schválně, jestli to v tom uslyšíte, chce to trošku představivosti.

Tohle je jedna z největších vypalovaček Dire Straits v živé verzi v rámci léta jako živého Heavy Fuel. My si dneska posloucháme a hrajeme si desku On The Night v pořadí druhý živák kapely Dire Straits, který natočili na začátku 90. let. Na albu On The Night jsou záznamy, jak jsme říkali, ze dvou koncertů v rámci evropské etapy On Every Street Tour v roce 1992. První bylo třídenní vystoupení, ne že trvalo tři dny, ale byly to tři koncerty ve třech dnech na stadionu Feyenoord do Rotterdam v Nizozemsku, nebo v Holandsku chcete-li, a druhým bylo trio koncertů v Les Arènes v Nîmes ve Francii. Deska vyšla na CDčkách, pochopitelně na kazetách, že jo, v té době ještě, a pár kousků, doslova, jak je psáno, ve velmi malém počtu vyšla i na dvou LPčkách. Možná ale, že máte doma remasterovanou verzi z roku 1996, kdy album znovu vyšlo společně se zbytkem katalogu Dire Straits, anebo ještě lépe, před třemi lety vyšla antologie boxetu Live 1978 až 1992 a v této sbírce je album On The Night také. Kdo by se chtěl na koncert krom poslechu i podívat, tak u slušného prodejce seženete desku i na DVDčku. Další skladba koncertu se jmenuje Your Latest Trick a je daleko klidnější než písně předešlé, protože i Dire Straits ví, že i na jejich koncertech to nemůže být samá bzíkárna.

Deska On The Night od Dire Straits, to je ta deska, to album, které si dneska v rámci Leta jako živého hrajeme. Já jsem vám včera napovídal, že pokud vám obor radioastronomie není cizí, tak nebudete mít problém najít obal té desky, kterou si právě teďko hrajeme. Na obale totiž téhle desky jsou hned dohromady hned tři obří antény, vypadající jako obrácené kopule. Jsou to antény ve Very Large Array, to je radioastronomická observatoř v Novém Mexiku na pláních v San Agustin. Díky tomuto obalu je deska v obchodě nepřehlednutelná, ale i v digitálních platformách tuhle desku poznáte na první pohled. Jaká byla sestava Dire Straits na On Every Street Tour v roce 1992? Samozřejmě tedy Mark Knopfler, John Isley jako basový kytarista, Alan Clark jako varhaní klavírista a syntezátorista, no a Guy Fletcher samozřejmě taktéž hráč na klávesové nástroje. Ostatní bubeníci, tam je docela velká položka, protože Dire Straits měli na tom turné spoustu doprovodného personálu, což zní tak jako trošku jako blbě, ale přeci jenom jsou to doprovodní muzikanti. Mezi nimi byl třeba saxofonista Chris White, kterého znáte třeba i z koncertů s Paulem McCartneym anebo s Mickem Jaggerem. Paul Franklin hrál na pedálovou steel kytaru, která je tam hergot set sakramensky slyšet. Phil Palmer, slavný kytarista, který hrál i s Ericem Claptonem. Danny Cummins, to je perkusový hráč nebo hráč na perkuse. A Chris Whitten, kterého můžou znát někteří býťáci jako bubeníka z kapely Paula McCartneyho. Všechny skladby, které jsme doteď slyšeli v tomto živáku, tak napsal Mark Knopfler. Ta další je také od něj, ale spoluautorem písně je Sting. Asi víte, která to je.

0: To bylo tedy Léto jako živé se skupinou Dire Straits. Tenhle živák byl naprosto fascinující. Když jsem říkal v pondělí, když jsme hráli Judas Priest, že nás dneska čeká úplně jiný hudební sud, tak vám můžu říci, že zítra ve středu mezi 9. a 10. nás čeká živák, který bude hudebně, ale úplně zase někde jinde.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Býťáci, buďte pozorní na 52. od Pohořelic směrem na Brno u Modřic na okrese Brno-Venkov na 8. kilometru v levém jízdním pruhu se srazila dvě osobní auta. Pozor také na 35. ve Stráži nad Nisou, je to Londýnská ulice u Svárova na Liberecku, i tady bourala dvě osobní auta. V Pelhřimově v Nádražní se srazila dvě nákladní auta, v Praze v Semilské řeší bouračku dvou osobáků a opatrně také v Třebíči v Hrotovické ulici stojí jeden jízdní pruh kvůli bouračce dvou osobních aut.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34.
2: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
3: Šumí, tak to na to dlabu.
4: Jane, hladím čistě v dabu.
5: Jste v místech se slabým FM signálem?
6: Nestrácejte hlavu.
5: Zkuste DAB a poslouchejte klasický rock čistě v digitální kvalitě. Díky pokrytí sítí DAB+, je beat dostupný takřka kdekoliv. Čistě a bez šumění.
7: Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kámery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz.
8: Celý loňský rok jste měli možnost každý poslední pátek v měsíci slyšet exkluzivně na Beatu jednu z Brusunovou píseň Vítkova kvarteta z desky Perto do mě, ať je po mně. Chlapům to trvalo 40 let, než se rozhoupali k návštěvě studia. Jak vysvětlil zpěvák Jirka Růžek, bylo to proto, že Vítkáči netvoří vatu, ale jen samé hity a na ty si zkrátka musíte počkat. Dnes hodinu před půlnocí si tedy můžete druhou desku Papežů českého hardroku vychutnat od začátku do konce. A pokud vám pánové už chybí osobně, tak na jejich zatím nejbližší koncert můžete vyrazit 21. srpna do Chomutova na Letní kino.
9: Půlnoční album. Dnes večer před půlnocí. Na rádiu Beat.

Silverware furt pryč dopředu, stále dál, Flamengo na beatu, 10 minut po 10, tedy 5 minut před 10:45 dopoledne. Kdybych měl prozradit, což neudělám samozřejmě, jaká, že nás čeká zítra živá věc, jaká živá, nebo jaký živák si zahrajeme v rámci léta jako živého, tak bych možná mohl podnapovědět, že je to kapela, která na přelomu roku 87 a 88 jela turné po českých luzích a hájích, ale i moravských a dost možná i slovenských, ale víc zatím neřeknu, protože byste na to podle mě hnedka přišli. Páč, já jsem takový pitomec, že bych následující větou už se prokec a hned byste to poznali. Počkejte si, zítra mezi 9 a 10 nás čeká další tedy živák, asi pravděpodobně dá se říct z roku 1988 a měla by to být možná i česká kapela. Náhodou nebo shodou okolností tahle skupina, tedy Rolling Stones v roce 1988 měla pauzu, žádné turné nepodnikala. Pozor, Mick Jagger ano, ten měl se svým sólovým projektem turné po Asii a Austrálii a kytaristu mu v jeho doprovodné kapele nedělal jeho kolega z Rolling Stones Keith Richards, nýbrž Joe Satriani. Tohle jsou skoro ti

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Merlion na trošku zpřísnění hry tady v programu Rádia Beat za nějaké 4 minuty a kousek, tak bude 10:30 dopoledne. Za okamžik Simon Garfunkel, taky AC/DC a menšinové sporty, na které bych málem zapomněl, ale Petr Šimáček je ve studiu. Známe plavce, který jako první na světě přeplaval ze Švédska až do Polska. Je to bratru 160 kilometrů v moři, které má trošku jinou teplotu než Rudé moře v Hurgádě. Jak dlouho mu to trvalo, se dozvíme právě teď od Petra Šimáčka.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Polák Bartłomiej Kubowski jako první na světě přeplaval Baltské moře ze Švédska do Polska. Uplaval 160 kilometrů za víc než 50 hodin a podpořil tím charitativní nadaci bojující proti rakovině. Krkonošskou 50 vyhrál polský běžec Andrej Vitek, více sportovní redaktor Tomáš Nohejl.
3: Když tu vyhrál poprvé v roce 2018, říkal, že je to jeho teprve druhý horský běh a dnes naběhá i téměř 500 kilometrů měsíčně a vyhrává velké závody, jako třeba rakouský Mozart Ultra. Teď překonal rekord závodu. Ve 30-stupňovém vedru běžel 3 hodiny 37 minut. Českým mistrem v horském běhu se tu stal ve své premiéře 10 minut po něm Tomáš Fárník a stříbro, stejně jako v květnu na silničním maratonu, získal nezdolný Vít Pavlišta v 41 letech. Mezi ženami vyhrála horský titul časem 5.04 poprvé 48-letá Petra Pastorová, rekordmanka ze silnice, kde má titulů už 7.
2: Moderní pětibojař Marek Gric a Matouš Tůma získali na úvod mistrovství Evropy v Istanbulu bronz ve štafetě. Karolína Křenková a Kateřina Váňová byly čtvrté. Tour de France FAM jede také skupina 5 Češek, ale na koloběžkách. Více o včerejší etapě jedna z účastnic, Blanka.
4: Zdravím posluchače Rádia Beat, ženské variante nejslavnějšího etapového závodu. Jehož trasy se snažíme absolvovat vždy den před oficiálním pelotonem. Jedeme v týmu 5 žen, máme svou kvalitní podpůrný tým a spíme v obytňácích. Teď právě jsme na 5. etapě z 9. Začínali jsme ve Švýcarsku, měli jsme trasy kolem Ženevského jezera a teď během pondělí jsme se přesunuli až do Francie, k Dijonu. Docela si to užíváme, ale co nás trápí, je velké vedro. Pokud vás to zajímá, naší cestu můžete sledovat na Facebooku a Instagramu Kick France 2026. Držte nám palce.
2: Plochodrážní jezdec Jan Kviech skončil 5. v Grand Prix Polska v Lodži. Vylepšil si tak své maximum v mistrovství světa. Golfistka Sára Kousková se po životním 12. místě na British Open posunula ve světovém žebříčku o 36 příček. Nyní je nejlepší českou hráčkou na 149. místě. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.
1: Radio Beat.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 19. Dan Petřík a Karel Augusta. Rok 1996. Čte Fenek.
2: Hráli jsme už půl roku, měli za sebou asi 5 koncertů a Monika dostala pocit, že svoji misi splnila. Dala nás dohromady, našla zkušebnu, zařídila pár koncertů, pomohla s tím základním, ale nebyla profesí manažerka, takže nás teď chtěla pozvolna předat někomu, kdo se v hudební branži reálně pohybuje a posune kapelu dál. Někomu, za koho by mohla dát ruku do ohně. Ono je to tak, že když chce kapela aktivně fungovat, tak je manažer dost důležitý článek. Je ideální stav, když se muzikanti můžou věnovat jenom hraní a někdo jiný zařizuje koncerty, klipy, stará se o papíry a telefonuje s kdekým. Ten člověk by měl mít zkušenosti, konexe, důvěru kapely a dávat tomu celému nějaký systém. U nás takových lidí není mnoho a těch dobrých vůbec ne. A tak Monika přivedla na jeden podzimní koncert svýho kámoše, kterýho si vytipovala jako svýho následovníka. Jmenoval se Dan Petřík a pracoval v malým hudebním vydavatelství Globus. Hráli jsme tenkrát vedle ve vesnici a byla to zase strašná kalba. Dan zkouknul koncert, dost se s náma opil a pak na tuhle silně nelukrativní nabídku kejvnul. Byl to krok vpřed, i když nám to tenkrát bylo trochu líto, protože nám přišlo, že končí doba absolutní pohody. Měli jsme pocit, že s Danem to teď bude víc navážno, i když byl stejně starý, měl skejtový hadry a kalil. Báli jsme se prostě větší zodpovědnosti, i když obecně vzato jsme vlastně ani nevěděli, co přesně chceme. I v případě použití nejvyššího stupně sebevědomí jsme si nemysleli, že by naše hudba mohla zaujmout širší okruh lidí. Teda takovej, abychom se tím mohli živit, jezdit koncerty po klubech a festivalech, vydávat desky, který by si lidi kupovali a celkově se tomu věnovat na plný úvazek. To, že ti kámoši říkali, že to je v pohodě, to nic neznamená, protože kámoši to řeknou vždycky. Samozřejmě i proto, že v našem případě byli během našeho koncertu většinou na kaši. Našlo se jenom pár pravdomluvných, kteří naší hudbě vyčetli buď faktický chyby, nebo to rovnou odepsali. Takže celkově vzato bylo nesmyslný klást si v té době vysoký cíle, ale zase stálo za to využít tu možnost to zkusit s novým manažerem posunout dál. Dan Petřík byl protřelej chlapec z centra Prahy, takže znal tisíce různých lidí a vždycky věděl, na koho se s čím obrátit. Na pomoc si vzal ještě Honzu Novotnýho, profesí filmovýho producenta a spolu s Monikou, která neodešla ze dne na den, ve třech vymýšleli, co s náma, když hrajeme to, co hrajeme, teda žádnej mainstream. Není to myšlený tak, že by nás začali předělávat, ale spíš dumali, co s koncertama, dopravou, eventuálním studiem a podobně, protože my jsme nic z toho zajištěného neměli. Vlastnili jsme jenom zkušebnu, nástroje a pár písniček. S Danem Petříkem se v naší kapele objevil po krátký době ještě další důležitý člověk. Byl to jeho kámoš Karel Augusta, syn herce Karla Augusty, který s námi nejdřív jezdil jen tak, aby se nenudil v Praze, ale postupně se zapojil do procesu, začal řídit dodávku, nosit bedny, až byl slavnostně jmenován naším technikem. Karel byl a je o 10 let starší svéráz. Klasický pražský bohém, co prošel mnoha pracemi, nejvíce někde kolem filmu a za svůj život zažil fakt hodně. Z rukávu občas vysype různý historky, třeba jak jeho táta dostal kdysi od mámy peníze na novej nábytek do obejváku, jenže se někde seknul s kumpánama v knajpě. Dorazil domů až za 3 dny a místo nábytku přinesl lodní motor, který údajně strašně výhodně koupil od kámoše v hospodě, což by třeba i prošlo, kdyby se rodina Augustů zabývala rejdařstvím. Jenže rodina Augustů se rejdařstvím nezabývala. Neměli ani loď, papíry, prostě nic tím společného, kromě toho, že bydleli kousek od Vltavy. Karel měl kreativní mozek a za použití různých rituálů si uměl užívat života. Takže třeba na šňůrách snídal kachnu se zelím a fernet a během dne tak nějak udržoval hladinku, aby večer trochu přitlačil na pilu. Byl nedílnou součástí naší kapely 15 let.

vohnouti, já se tady musím přiznat, že vohnouty mám rád. Už je to v podstatě strašně let. Tahle kapela je pro mě velmi oblíbená. Přišel jsem i velice snadno a velice rychle na to, že jsou úplně v pohodě i samotní členové skupiny Vohnout. Co se týče třeba před 20 lety, tak jsem moderoval jejich koncert v Plzni, možná to je 15 let, to si teď jako rychle nespočtu, ale zcela mě překvapilo, bylo to na nádvoří plzeňského pivovaru, kde vlastně oni přijeli a do showdrezů se převlékali přímo mezi lidma. Hned vedle pódia nandali si ty svoje showdrezy na sebe, vylezli na pódium, skoro ani nechtěli uvést a hráli a zpívali až do absolutního vysílení do té doby, než se jim neřeklo dost, což je naprosto super. Honzu Homolu taky sleduju na Facebooku, zrovna včera nebo předevčírem tam měl příspěvek, kde říkal, že v podstatě spí v autě častěji než u sebe doma v posteli, což je moje životní krédo, nebo ne životní krédo, ale taky bych chtěl si takhle ten život zařídit a spát v autě víc než doma v posteli. Přijde mi to docela legrační. Tak, Vohnouti budou i nadále číst svoji knihu, kterou vydali ke 30 letům fungování.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde náčelník festivalu Trutnov Open Air Martin Věchet.
3: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: To byly UFO na beatu zhruba 5 minut a kousek před 11. hodinou dopoledne. Za okamžik budou zprávy na 11. s Petrem Šimáčkem. Po zprávách potom Ronnie James Dio a ten program Rádia Beat po té 11. hodině bude mít i jednu plzeňskou stopu v podobě skladby od skupiny Alice. Kdo máte rádi Animals anebo Franka Zappu, po 11. hodině uslyšíte. Doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Opatrně na dálnici D2 na 53. kilometru od Břeclavy směrem na Bratislavu je to bouračka dvou nákladních automobilů. V Praze v Bubeneckém tunelu na Praze 7 ve směru na Troju v pravém jízdním pruhu se srazila 3 osobní auta. V Lounech u stadionu, v ulici u stadionu se srazilo osobní a nákladní auto, na místě už jsou policisté. V Karviné v Nádražní ulici řeší havárku nákladňáku a osobáku. Ve Žďáru nad Sázavou v Nové ulici stojí jeden pruh skrzevá havárku dvou osobních vozů a ještě Rychnov nad Kněžnou ve Štemberkově ulici se řeší bouračka dvou osobních aut.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes slunečno, i když v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 34 až 39, na horách kolem 30 stupňů. Zítra jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, v Čechách častěji, jinde jen ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami i silnými, teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku až 39 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Českým tenistům se na turnajích Masters v Kanadě vesměs daří. Karolína Plíšková postoupila v Torontu do druhého kola, stejně jako Nikola Bartuňková. Tereza Valentová naopak vypadla. Vít Kopřiva prošel úvodem v Montrealu a ve druhém kole vyzve Krajana Lehečku. Fotbalová Slavie prodloužila smlouvu s obráncem Mikulášem Konečným. 20-letý odchovanec pražského klubu podepsal nový kontrakt do roku 2031. Po zemřelém muži ze Stodu zůstalo kolem 600 nelegálně držených střelných zbraní. Soud rozhodl, že část z nich může připadnout dědici, pokud získá zbrojní průkaz a nechá zbraně zaregistrovat. Dánsko prodloužilo povinnou vojenskou službu ze 4 na 11 měsíců, nově se týká i žen a armáda zároveň zvýšila počet rekrutů. A nakonec čeština zní nejdál ve vesmíru díky fyzikovi Václavu Otakaru Kostrounovi. Ten v roce 1977 namluvil český vzkaz pro mimozemské civilizace, který nesou sondy Voyager. Brněnští hvězdáři ho letos v USA navštívili a připravují zveřejnění natočeného rozhovoru. Více Tomáš Přibyl.
2: Pro něho to nebyl jakoby dlouhé roky vrchol kariéry. Pro něho to byla jenom jedna drobná kapitola v jeho životaběhu, protože on opravdu měl pár minut. Zvedl v laboratoři telefon, byl požádaný, odešel do vedlejší administrativní budovy, kde vzkaz natočil a v podstatě tak nějakým způsobem ho pustil z hlavy. Až po čase si začal uvědomovat, co to vlastně v uvozovkách spáchal, že tady vytvořil něco, co ho a nás a naši civilizaci překoná.
1: Tímto se s vámi loučí celý dopolední zpravodajský tým. Přichází Ronny James Dio.
0: Radio B. Klasik.

Apa, budu muset ještě vyinhalovat podle mě tak metr krychlový tý Vincentky, kterou mám tady vedle sebe postavenou. Tohle byl Frank Zappa a ze svojí skupinou, tedy kapelou Mothers of Inventions a Dirty Love. Jenom okem koukám na půlnoční alba. Ta jsou seřazená pro tento týden, takže všichni interpreti, kteří jsou tam jejich šest, začínají písmenem A, i když Angličani prdlají zví, kdy se to vyslovuje jako A a kdy se to vyslovuje jako E a mají v tom hokej. Pro nás tedy Accept, Asia, Apokalyptika, Animals, Allman Brothers Band a Adrenaline Mob. Tahle šestice je nandaná, vy si můžete až do neděle 9. srpna rozmyslet, které desce byste rádi dali hlas. Ty hlasy už přibývají na tom prvním místě hratelném, tak je aktuálně deska Accept od skupiny Accept 284. Býťácké hlasy na druhé pozici je Asia s eponymní deskou taktéž 149 býťáckých hlasů, pak je Apokalyptika, Animals, Allman Brothers Band a Adrenaline Bob. Mob, tedy zatím ne Bob, ale Mob, vytíračka, tak zatím na poslední příčce. Celou anketu najdete na titulní stránce našeho webu radiobeat.cz. Do neděle 9. srpna do půlnoci přijímáme vaše hlasy. Nemusíme nic sčítat na konci, protože hlasování je online, takže hned vidíme, které dvě desky mají největší počet hlasů od vás, od býťáků, a ty dvě desky vezmeme a příští týden si jednu v úterý a druhou ve čtvrtek před půlnocí zahrajeme. Vy vybíráte, my potom to, co vyberete, vám pustíme. Je to takový holport, který funguje už dlouhá desetiletí a doufám, že fungovat ještě bude. Za okamžik ta plzeňská stopa se skupinou Alice, teď kapela Queen na beatu.

Lomili status quo na beatu, to jste poznali, za 5 minut bude 11:30 dopoledne, jenom jsem si říkal, že ještě než skončí dopoledne, že bych vám dal ještě další nápovědu a indici, co se týče léta jako živého, abyste si mohli pátrat po tom, jaký živák nás zítra čeká mezi 9:00 a 10:00, každý všední den, celé prázdniny až do konce prázdnin, vždy tady na beatu mezi 9:00 a 10:00 hrajeme nějaký koncert, nějaký živák. Dneska to byly, ty bláho, krátkodobá paměť, to je to, co mě trápí. Dneska si vzpomenu, Hergo, co to bylo za živák. No to jedno, já si na to vzpomenu během to, co budu hovořit. To je ta indicie. Já jsem už dneska připomínal nebo prozrazoval, že ten zítřejší živák bude nahrávka z přelomu roku 1987 a 1988 a že to pravděpodobně bude jedna česká kapela. A s tím je spojená i zkrátka VHJ, takzvané VHJčko. Kdyby někdo nevěděl nebo si snad nepamatoval, VHJ znamená výrobně hospodářská jednotka a ta bude hrát sacramentsky velkou roli v tom živáku, který si zítra mezi 9:00 a 10:00 na beatu zahrajeme. Věřím tomu, že spousta z vás si to pustí a na tu českou kapelu a na ten český živák si zítra počká. A já jsem si nespomněl během toho, co to dneska bylo ráno, Hrget.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Já jsem rád, že jsme si zahráli i Def Leppard, Make Love Like Man. Teď, kdy asi za 5 minut bude 11:45 dopoledne, před námi je jedna z nejzásadnějších písní skupiny Pink Floyd. Kapela Pink Floyd tuhle skladbu umístila na několik svých desek, dokonce i samotní členové skupiny Pink Floyd na svých solových projektech a solových deskách tuhle skladbu mají. David Gilmour ji má třeba na svém živáku z Gdaňsku z roku 2008 a i když je to skladba, která je hodně tedy spojená s Davidem Gilmourem, tak ji má na své desce In the Flesh Live i Roger Waters. A to tedy musím říci, když se na to někdy dostanete, nebo třeba na beatu si někdy pustíme, ta skladba je notoricky známá, kdy ji zpívá David Gilmour, ale zaspívaná od Rogera Waterse zní přinejmenším podivně. A to mám Rogera Waterse rád, jo, ale zní to tak nějak jako, jak říkám, úplně odinut. Mimochodem, tahle skladba vyšla i na albech skupiny Pink Floyd jako Delicate Sound of Thunder z roku 88 a v živé verzi taky na desce Pulse, to je ta blikačka, která potom doblikala, ale když se vyměnila baterka, tak to červené světýlko na albu Pulse skupiny Pink Floyd bliká klidně někomu až do dneška. Ta skladba má ale svoji domovskou desku, domovské album, které se jmenuje úplně stejně jako píseň samotná. Wish You Were Here.

0: programu Rádia Beat za 3,5 minuty, 12 hodin. Připraveni jsou jak Pepa Lábus, tak i naše bluesová dvanáctka. Pepa Lábus na ta příprava teda je připraven na zpravodajský přehled dne. Přečtu ho za okamžik. Bluesová dvanáctka, Jimmy Dawkins, budeme hrát taky Psí vojáky, Kiss, aby bylo taky jasně řečeno, a nebo Judas Priest, klidně, ano.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Býťáci opatrně na dálnici D1 na 196. kilometru, je to kolem Brna na úrovni Avion Parku směrem na Vyškov. Aktuálně je tam bouračka dodávky a nákladního auta. D1 ještě jednou z Prahy na Brno u Velké Býteše na 158. kilometru se brzdí. Vepředu pracují silničáři a zdržení přes 5 minut a do třetice. Dálnice D1 je trošku přicpaná na příjezdu do Prahy od Brna. Od 5. kilometru se popojíždí a to zdržení kolem 5 minut. Opatrně také na 57. Jedete-li z Opavy směrem na Krnov u obce Brumovice se srazila dvě osobní auta. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno. V Čechách se budou odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo pouřky, i silné. Maximální teploty dosáhnou 39 stupňů. Zítra se v Čechách mírně ochladí, jinak by mělo být podobné počasí tomu dnešnímu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: České fotbalové kluby poznaly možné soupeře pro závěrečná předkola evropských pohárů. Plzeň může v play-off Evropské ligy narazit na Červenou zvezdu nebo Hapoel Berševa, Hradec Králové na Dynamo Záhřeb nebo Žalgiris, Jablonec pak v konferenční lize na Rangers nebo Jagiellonii. Pověřování poslance Filipa Turka kvůli nenávistným příspěvkům na sociálních sítích bylo pravomocně odloženo. Některé příspěvky prý mohly být trestným činem, ale byly promlčené. Policie autorství příspěvku připsala Turkovi. Zažili jsme tropickou noc, na většině území teploty neklesly pod 20 stupňů a v Bystřici pod Hostýnem se celou noc držely kolem 29 stupňů. Vedra u nás utne až páteční ochlazení na 23 až 29 stupňů. Při dešti má být podle výhledu místy jen 19. O víkendu a na začátku příštího týdne se ale teploty znovu vrátí na 30. Knihovna Václava Havla se s Dagmar Havlovou nedohodla na pokračování spolupráce. Změní proto název, přestane pořádat ceny Václava Havla za lidská práva a skončí v ní také ředitel Tomáš Sedláček. V ruském Krasnojarském kraji před návštěvou Vladimira Putina výrazně zlevnil benzín. Ruská média spekulovala, že pokles cen souvisí s prezidentovou cestou, která se následně potvrdila. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

Tohle byly žiletky, jak říkají někteří lingvisté, žiletky. Psí vojáci v programu Rádia Beat, 2:45 odpoledne, aktuální čas, dneska má svátek Dominik. Dominik po roce 1998, hodně rozšířené mužské jméno u nás, kdo znáte Dominika, a to si myslím, že úplně všichni, tak nezapomeňte na dnešní svátek. Je taky Světový mezinárodní den bílého vína, který přímo koresponduje i s tím, že je dneska den svobodných pracujících žen. Je taky den asistečních psů a co je pro nás asi možná dneska nejzajímavější, tak jsem našel v našem kalendáři myslivosti, který tady máme vedle našich virtuálních mixážních pultů, a píše se, že v úterý 4. zrovna to vychází na dnešek, odlétá Rorys obecný. Rorys obecný, takový malý pták, a já jsem si tady jenom vytahnul, je začátek srpna a Rorys obecný už odlétá. Je to striktně tažný druh, který zimuje na území subsaharské Afriky, který při každé cestě na zimoviště překonává ve vzduchu vzdálenost několika tisíc kilometrů. Podle mě ten pták není blbej, i když teď je počasí venku, jaké je, tedy bedro, nevydrží to dlouho, jinak by tady ten pták zůstal samozřejmě. Ale páč odlétá, čekají nás za chviličku už studené měsíce. A to jsme teprve v polovině prázdnin.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: jenom důkaz toho, že i to umění dobře to opajcnout se skutečně musí ovládat a Joe Cocker je toho jasným důkazem. Za 3,5 minuty bude 1:30, co čert nechtěl, do studia opět nečekaně přišel Pepa Lábus, pravděpodobně asi kvůli Beatoskopu.
1: Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
2: Hezký den vám u Beatoskopu přeje Pepa Lábus. Brněnští hvězdáři v červenci navštívili v Americe Václava Otakara Kostrouna. Fyzik původem z Čech namluvil v roce 1977 český vzkaz pro mimozemské civilizace, který na sobě spolu s dalšími vzkazy nesou sondy Voyager. Díky němu zní čeština nejdál ve vesmíru. Jedním z pracovníků brněnské hvězdárny, kteří se za Kostrounem vydali, byl i Tomáš Přibyl. Ten nám teď řekne, jak fyzik svůj počin vnímá.
3: Pro něho to nebyl jakoby dlouhé roky vrchol kariéry. Pro něho to byla jenom jedna drobná kapitola v jeho životaběhu, protože on opravdu měl pár minut. Zvedl v laboratoři telefon, byl požádaný, odešel do vedlejší administrativní budovy, kde vzkaz natočil a v podstatě tak nějakým způsobem ho pustil z hlavy. Až po čase si začal uvědomovat, co to vlastně v uvozovkách spáchal, že tady vytvořil něco, co ho a nás a naši civilizaci překoná.
2: S fyzikem strávili pracovníci brněnské hvězdárny několik hodin. Natočený materiál budou postupně zveřejňovat na sociálních sítích hvězdárny nebo YouTubeovém kanále. Sonda Voyager 1 je nejvzdálenější objekt ve vesmíru vytvořený lidmi. Spolu se sondou Voyager 2 se vydala v roce 1977 na průzkum Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu. Oba Voyagery vysílají dodnes.
1: Beatoskop.
2: A ještě tu mám jednu kosmickou zajímavost. Na Zemi sinice znečišťují vodu a způsobují úhyny ryb. Ve vesmíru by ale mohly pomoci lidem při cestách ke hvězdám. Vytvářejí totiž kyslík a mohou být součástí stravy astronautů. Zkoumají je proto vědci z brněnské Mendelovy univerzity. Jejich sinice poletí v roce 2028 do kosmu v prvním evropském znovu použitelném raketoplánu Space Rider. Beatoskop je v závěru. Po něm si poslechněte další kvalitní Big Beat. Na rádiu Beat.

Je to tedy zkrátka lesní manekín Katapult na beatu, 3 minuty, necelé tedy 3 minuty před 3/4 na 1 odpoledne vyrážíme na další beatáckou pumpu, tentokrát to bude ve středu 19. srpna a bude to na naše oblíbené klasické místo do Měšťanského pivovaru v Turnově. Každoročně do Turnova do Měšťanského pivovaru s beatáckou pumpou vyrážíme, tentokrát to bude tedy 19. srpna ve středu. Je to snad jediná pumpa, kde se dá přímo v blízkosti našeho mobilního studia, které tam postavíme, přímo vykoupat, protože 100 metrů přes louku teče řeka Jizera. Je tam vlastně upravený vstup do té řeky, takové molo, taková malá plážička. Jednou se tam válel na té pláži úplně nahý nebo do naha slečený chlápek. Ignorovali jsme ho a i přesto jsme se vykoupali. Věřím, že spousta z vás za námi ve středu 19. srpna do Turnova, do Měšťanského pivovaru přijede. Můžete si poručit muziku na přání mezi 11. a 17. v téhleté 6-hodinovce. Hrajeme na přání pro ty z vás, kteří dorazí, no a pochopitelně vezeme sebou šablony, abyste si mohli nechat nastříkat.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka.
3: Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde náčelník festivalu Trutnov Open Air Martin Věchet.
4: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslouchejte.

0: Tohle byla skupina Yes v programu Rádia Beat, minutu a půl. No.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Jak už od nás víte, na dálnici D1 z Prahy na Brno před Velkou Býtyší je zásek, na 156. kilometru zastavíte, na 162. je omezení a zdržení už přes 10 minut. Na Kladensku na sedmičce u Slaného u křižovatky s D7 je bouračka osobního a nákladního auta, v Liberci v ulici Svobody se řeší bouračka dvou osobních vozů, na Karvinsku v Havířově v ulici Kapitána Jasioka srazilo osobní auto cyklistu, v Táboře na náměstí Františka Křižíka se vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních aut a v Táboře v Benešovské, to je druhá táborská bouračka, se srazila dvě osobní auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno. V Čechách se budou odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přeháňky nebo bouřky. I silné. Maximální teploty dosáhnou 39 stupňů. Zítra se v Čechách mírně ochladí, jinak by mělo být podobné počasí tomu dnešnímu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Měsíc před prvním soutěžním zápasem v lize mistrů vyjeli poprvé na led extraligový hokejisté Škody Plzeň. Úvodní trénink vedli asistenti Václav Pletka a Jiří Weber. Hlavní kouč Josef Jandač pozoroval kvůli zranění achilovky dění na ledě jen z tribuny. Český hydrometeorologický ústav vydal novou výstrahu, v které varuje před silnými bouřkami během dnešního odpoledne a večera. Mohou se během nich vyskytovat nárazy větru 70 až 100 km v hodině, a to i v okolí bouří. Je i možnost, že se objeví kroupy velké v průměru přes 2 cm a krátkodobě také přívalové srážky. Také je upravena výstraha před vysokými teplotami. Výstraha před požáry zůstává bez změny. Při rekonstrukci objektu ústavního soudu v Brně se našla skorodovaná munice, pravděpodobně z druhé světové války. Policie budovu preventivně evakuovala. Bývalý maďarský ministr zahraničí Szijjártó utratil během svého působení miliony z veřejných peněz za soukromé lety a další služby. Maďarští investigativní novináři upozornili, že výdaje šly také například na VIP salonky. Ze všech nejnákladnější byla služební cesta do Ruska. To byly zprávy. Po nich si poslechněte Rahip na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Mně se líbí, jak ten Bruce Dickinson si drží prostě ten svůj hlas a že mu to nehapruje jako mě Duelist Iron Maiden v programu Rádia B 3,5 minuty před 1:30 odpoledne. Jenom rychlé upozornění na to, že dneska, protože je úterý, tak je večer roková zpovědnice od 8. Dan Kohout si pro tentokrát pozval Martina Věcheta. Martin je náčelníkem festivalu Trutnov Open Air, tedy ředitelem tohoto festivalu už dlouhá léta a věřím tomu, že jak Dan Kohout, tak Martin Věchet budou mít co říct k danému tématu a k danému festivalu. Ve 20 hodin startuje roková zpovědnice, určitě byste si to měli poslechnout. Já mám připravenou muziku od Van Halen, Wolfa Hoffmana a taky Jiřího Schillingera.

Ale jsou Van Halen, to dobře víte, Jump v programu Rádia Beat, nějakých 8 minut po půl druhé odpoledne. Jenom další indicie k tomu, abyste si mohli třeba lámat hlavu, i když nemyslím si, že byste to dělali, s tím, koho zítra uslyšíte v létě jako živém, tedy v živácích mezi 9. a 10. Každý všední den až do konce prázdnin, vždy mezi 9. a 10. hrajeme nějaký koncert. Dneska to byly Dire Straits, jaká to bude kapela zítra. Už jsem jenom malinko naznačoval, že je to živák, který vznikl na přelomu rok 87 a 88. Malinko, trošku jsme asi zabrousili do toho, že by to mohl být živák české kapely. Netvrdím to, ale klidně to můžu jako odkejvat, že by to eventuálně česká kapela mohla být. No a je to určitě živák, na který byste si měli dávat pozor, protože není tak dlouhý, aby naplnil celou 60-minutovku. Ta stopáž toho záznamu a těch živých skladeb na té desce není tak dlouhá, takže to v dobrém slova smyslu, teď řeknu strašný slovo, takže to nastavíme ještě jiným živákem, protože ta kapela, která zítra bude koncertovat mezi 9. a 10. dopoledne, má těch živých desek samozřejmě daleko víc. Těším se na to, budu rád, když od 9. budete zítra léto jako živé poslouchat. Co se týče teď programu na beatu, přijdou Jethro, taky Guns N' Roses a Creedence Clearwater Revival.

0: Radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radiobeat.

0: Tak ještě se nám povedlo tam nahňamoucat Red Hot Chili Peppers a jejich skladbu Other Side, která teď dohrála na beatu. Za okamžik Pepa Lábus a zprávy a pak Standa Rubáš, hodina tupláků. Ten první tuplák dneska bude s Elisem Cooperem. Ještě dopravní informace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Dávejte si pozor, na dálnici D1 na 210. kilometru od Vyškova směrem na Brno je tam bouračka nákladního a osobního auta. Na Českolipsku jedete-li z Jestřebí na Litoměřice po 15, tak u Zahrádek se srazila dvě osobní auta. V Ostravě v Betonářské ulici vyšetřují havárku nákladního a osobního vozu. A pak jsou tady dvě plzeňské bouračky. Jedna je v Plzni na Borských polích v Univerzitní ulici, to jsou dvě osobní auta, a druhá je na Slovanech u Péčka v ulici Antonína Hájka, tam je bouračka nákladního a osobního auta. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Beaťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno. V Čechách se budou odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo bouřky. I silné. Maximální teploty dosáhnou 39 stupňů. Zítra se v Čechách mírně ochladí, jinak by mělo být počasí podobné tomu dnešnímu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Darja Vidmanová se po finálové účasti na turnaji v Memphisu posunula poprvé v kariéře do první stovky světového žebříčku. V novém vydání pořadí WTA poskočila o 22 pozic na 92. místo a stala se 10. Češkou v top 100. Domácí jedničkou je dál Karolina Muchová na 6. místě hned před Lindou Noskovou. Mezi muži je nejlepší z Čechů Jiří Lehačka na 12. místě. Dnes začíná ve státech Evropské unie platit omezení pro ukrajinské mužské uprchlíky v bojeschopné věku, tedy od 23 do 60 let, nově už se jim nebude udělovat dočasná ochrana, pokud se neprokáží tím, že splnili své vojenské povinnosti v rodné zemi. Muži v tomto věku totiž nemohou bez povolení legálně opustit zemi. Policisté z Pece pod Sněžkou pátrají od včerejšího večera po totožnosti neznámého muže. Toho objevil jeden ze zdravotnických záchranářů z Temného dolu. Ležel před jejich základnou. Vzhledem k jeho stavu byl převezen do nemocnice, ale pod vlivem alkoholu ani drog nebyl. Podle policie na výzvu k prokázání totožnosti nijak nereagoval. Nepředložil ani žádný doklad totožnosti. Prakticky byl netečný. V Dublinu probíhá dvoudenní loučení s písničkářem Glennem Hansardem. Minulou středu ve věku 56 let tragicky zemřel při motocyklové nehodě. Hlavní smuteční obřad začne dnes ve 14.30 našeho času v katedrále svatého Patrika. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu

0: Takový zvláštní konec má tato skladba. Co si budem? Get the Cat vs. the Jets. Jedna z těch, kterou dost možná leckdo vůbec nikdy neslyšel, i když třeba bude říkat, že je fandou Alice Coopera. Já jsem zvolil jednu tady z těch méně známých. Nebudu úplně tvrdit, že je neznámá, ale méně známá. To si asi dovolit můžu. Předtím to bylo opačně. To byla Feed My Frankenstein. To byl otvírák úterních tupláků tady na Beatu, u kterých vás zdraví standardu Rubáš. Přeju vám příjemné úterní odpoledne a hlásám, že až do konce hodiny hrajem všechno po dvou, i třeba takovou kapelu Kings.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.

0: Tomeli Kings na rádiu Beat, jak jsem sliboval, byli dvakrát Ape Man i Waterloo Sunset dozněli, abychom se my mohli přesunout zase o řádek dál tady v mém seznamu písní připravených do tupláku. Dáme ten Neck, tam samozřejmě nemůže úplně chybět My Sharon a u těch holek zůstaneme, protože ta další, ta se bude jmenovat Lucinda.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláku na rádiu.

0: No a rovnou jsme plynule přešli na kapelu Queen a jejich tuplák, tedy Heaven for Everyone, Son and Daughter, to jsou ty dvě věci, které máme v tuplácích odškrtnuty. Teď je čas na muziku českou, protože ta by v tuplácích taky chybět neměla. Uděláme to v obráceně, nejdřív vyřídíme korespondenci a pak budeme hrát muziku, protože kdybych býval beze slova pustil tu muziku, kterou tady mám, připravenou v přehrávačích A i B, tak by mi zcela jistě tak jako pokaždé přišel dotaz, jakže se jmenuje ta píseň o tom psacím stroji Underwood. Tak tedy jmenuje se Underwood 1935, dáme si mrakoplaš. To bude ta známější. Underwood už znáte všichni, tu už nějakou chvilku slýcháte velmi pravidelně, nejen na vlnách Rádia Beat. No a k tomu přihodíme druhou od mrakoplaše, ta se bude jmenovat jako.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde náčelník festivalu Trutnov Open Air Martin Věchet.
3: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Mrakopláš, od slova prašit mraky, tahle muzika je za námi. Underwood 1935 a taky jako obě dvě skladby dohrály je 14.47, což celé jistě povoluje pustit si minimálně ještě jeden tuplák, záleží na tom, jaké písně vyberu. Typuju to na jeden, možná, že nám tam vyjde hat-trick, to se ještě uvidí. V každém případě jsem teď tady sáhnul do beatového archivu, tak jakože losem, řekl bych, padající myší metodou náhodného kliku mi z toho vyšel Bob Dylan. Pojďme si dát jeho muziku na Kino Heaven's Door. Tou bychom mohli začít.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na radě.

0: práci na čtyřech kolech.
1: No tak pojďme si říct, že celkem to časově i vyšlo, je 15, skoro 14.55, před námi jsou zprávy s Pepkem a taky dopravní informace. Takové prázdninově letní, herkat, zaplať pambu za to tady, že jsou místa, která dneska hlásit nemusím. I ta tradiční, která se zacpávají v tomto čase při odpolední, jsou dneska taková méně zacpaná. Kde vidím největší špunt, tak to je místo, které vás potrápí a říká se mu Jižní spojka. Jedete-li od Barandovského na Černý most, tak situace je taková, že na úrovni Záběhlic, Zahradního města někam v podstatě ke Štěrboholům jedete pomalu a jedete v koloně, pak se vám před sebou otevře cesta, vyrazíte a zabrzdíte u Běchovec a tady odsud už se stojí kompletně, a to tedy až nahoru na Černý most, do Brejlí na Boleslavské a vrchem přes Kbily směrem na Letňany. Tady celý tenhle ten úzel taky je kompletně zacpán a je na stupni dopravy číslo 5. Jakmile se vám podaří vyrazit z Prahy, ať už na Boleslavskou nebo Hradeckou, tak až na drobné zpoždění u Nehvist, ale tomu bych v žádném případě neříkal kolona, tak máte cestu tam i tam úplně otevřenou. Stejně tak to je na D1. Běžně říkáme, že tu stojí dlouhá kolona na příjezdu do Brna, dneska v podstatě od popůvek, ale není to kolona, je to pomalu jedoucí, nebo pomaleji jedoucí takový štrudl aut směrem na Brno. Ani tady to zatím nevypadá tak divoce jako obvykle. Doufejme, že jsem to nezakřík a že to vydrží. Vy víťáci jezděte opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer přechodně až oblačno. V Čechách místy jinde jen ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. I silné. Maximální teploty dosáhnou 37, na Moravě a ve Slezsku až 39 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Sparty dnes začnou bojovat o ligu mistrů. Duel na Letné začne ve 20 hodin. Za Lyon určitě nenastoupí zraněný Pavel Šulc. Pokud by Sparta ve třetím předkole ligy mistrů přes Lyon přešla, narazila by ve čtvrtém předkole buď na turecké Fenerbahče nebo na rakouský Štýrský Hradec. Rodina a kolegové se dnes v Netolicích na Prachaticku rozloučili s vojákyní, která 23. července nepřežila pád armádního vrtulníku. Obřadu, který měl původně proběhnout jen za účasti rodiny známých a kolegů, se nakonec podle serveru i dnes účastnilo asi 200 lidí, včetně veřejnosti. Mezi nimi byl i například místopředseda vlády Havlíček nebo ministr obrany Zuna. Dětský ombudsman Martin Beneš poprvé využil svého zákonného oprávnění a vstoupil do soudního řízení, které se týká dítěte. Na žádost dospívajícího chlapce podal odvolání proti rozhodnutí soudu, který odmítl svěřit jeho i mladšího bratra do pěstounské péče prarodičů. Přestože existovalo podezření, že v rodině docházelo k fyzickému trestání a nepřiměřeným zásahům do soukromí dětí. Stovky hasičů se dnes ráno snažili uhasit lesní požár v přírodní rezervaci na jeho východě Nizozemska. Podle tamních úřadů požár, který vypukl včera kolem poledne, pořád není pod kontrolou a zasáhl už asi 100 hektarů. A je po zprávách, po nich přichází Bon Jovi na Rádiu Beat.

Nutno uznat, že tenkrát se kluci z Led Zeppelin s touhletou skladbou ve studiu opravdu vyhráli a využili ten stereo efekt do maxima, zvlášť takové té prostřední pasáže, když si pustíte Holota Love na plný kule do sluchátek, tak to je panečku kolotoč. Tahle muzika je za námi 15 hodin, 15 minut a když budu ještě chvilku zdržovat, tak bude platit, že je k tomu i 15 sekund přesný čas. Standardu Báž vám přeje příjemné úterní odpoledne 4. srpna. Dominikům všechno nejlepší k svátku a kdyby náhodou jste měli doma předtím pocit, že tam máte Rorýse a teď ho nemůžete najít, tak je to tím, že podle mysliveckého kalendáře dneska odlétá Rorýs obecný, jo? Tak jenom aby bylo úplně jasno i v tomto.

0: Pražský výběr. A ještě k tomu navíc naživo, tady člověk bez talentu, ten je právě teď za námi. Jak dobře víte, tak tady na beatu probíhá léto jako živé, zatím pořád ještě, protože zatím pořád ještě školákům vládne bezvládí a mají prázdniny. My jsme říkali, že po celé prázdniny bychom právě v tom dopoledním čase po deváté rádi vytáhli ty zajímavé živáky z rokového archivu, ještě trošku zhutnili, udělali z toho takový best of, který se nám vejde do té jedné hodiny. Tak jako dneska ráno jsme hráli Dire Straits, další živák se bude hrát zítra, i pozítří, i popozítří a vlastně každý další pracovní den až do konce srpna. Takový je plán, pokud by třeba někdo ještě nevěděl, že po ránu tady na beatu hrajeme živáky, tak se na to připravte a zítra už to neprošvihněte. Já vám slíbím další muziku, která nebude z živáků, za to bude za malou chvíli Féteru Rádia Beat. Jimi Hendrix, Roger Waters i na Deep Purple tady dojde.
1: Triko černé.
2: Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz. Radio

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Když se podíváte kamkoliv na internet a tam se zjeví nějaký influencer, který začíná větou, často se mě ptáte, můžete si být naprosto jistí, že kecá a nikdo se ho na nic nikdy neptal. Ale protože tady nabíto žádný influencer z nás není, tak když vám řeknu, často se nás ptáte, kde bude Bumpa v Turnově, tak nekecáme, protože těch dotazů, kdy bude další Bumpa, nebo přímo, kdy bude další Bumpa v Turnově, tak těch jsme tady měli za poslední dobu víc než dost. Teď už je to odstraněno, další beatová Bumpa v Turnově bude teď v srpnu ve středu 19. od 11. do 17. hodin. Tradičně na místě, taky tradičním měšťanském pivovaru Turnov na adrese na Lukách 669. Tam jste všichni zváni, ať už vozmo, nebo na motorce, nebo na kole, nebo pěšky, nebo na kolečkových bruslích, i když ty poslední metry na kolečkových bruslích budete mít složitější. Zkrátka jakkoliv se dostaňte do turnovského pivovaru na beatovou Pumpu, protože vezeme mobilní studio, protože vezeme trička a možná bych neotálel s tím příjezdem, protože zkušenost velí, že tady bývají velmi rychle rozebrána. Spoustu dalších ptákovinek vezmeme, no a v Turnově tam mají taky spoustu věcí, které by vás mohly zajímat. Pokud tam nejste na dopravním prostředku, tak může, a je vám teda víc než 18, tak můžete jít formou alkoholickou. Pokud jste na dopravním prostředku, tak můžete jít formou nealkoholickou. Zkrátka možnosti jsou tam taky, skoro by se dalo říct, neomezené. Bude to moc pěkné, zvlášť pokud nám vyjde počasí, tak jako zatím vyšlo pokaždý a dlouhodobá předpověď říká, že by mělo i tentokrát být poměrně dost teplo, takže já se na tu beatovou Pumpu velmi těším. Na beatovém webu najdete další informace na tohle téma i na téma dalších jiných věcí, mrkněte se tam, adresa je furt stejná www.

0: Foťáci na čtyřech kolech.
1: Před námi jsou zprávy s Pepou Lábusem a další věci a další muzika samozřejmě, ale teď na řadě doprava. Tak tedy, Malý Bolevec, to je ulice v Plzni, tam se řeší nehoda osobního s motocyklem, projíždějte velmi opatrně. Další jedna je 35 na úrovni Choryně v okrese Vsetín, tady jsou cucky z pneumatiky z nákladního auta v podstatě v celé šíři, už se řeší, jak je dostat pryč, ale vy tam projíždějte opatrně. V Plzni Plaská ulice, tam máme hlášenou nehodu tří osobních aut, to je další jedno místo. No a dojezd do Doxu od České Lípy po silnici 2704, ten je přicpán nehodou osobního auta, s tím byste také měli počítat. Co se týče odpolední špičky, tak dobře, trošku nám to zhouslo za tu hodinu, ale nic dramatického se neděje. Určitě není úplně překvapením, že se plní Pražský okruh, a to tedy od Chrášťan k Ořechu z jedné strany, od Lohkova k Ořechu z druhé strany. Hlavní příčinou tady jsou ty omezení a práce na vozovce a taky to množství aut, jede to pomalu, počítejte s tím. Na jižní spojce, tak tam si postojíte. Někde od Hostivaře počítejte s kolonou přes Štěrboholy, přes Běchovice až k Černému mostu a pak buď zdrhnete na Boleslavskou dálnici, kde už je to čisté, nebo si budete postávat dál od Černáku směrem na Kbelské letiště a nahoru na Letňany. Tadyhle ten cíp, ten díky těm pracem na vozovce zacpaný je, s tím by člověk taky asi měl počítat. No a počítejte taky, že i před Brnem se to zpomalilo, nikoli však prodloužilo. To je dobrá zpráva. Od Popůvek je hustý provoz po D1 na Brno k D2 k tomu spojení a k tomu dopravnímu omezení. I dnes je tam, ale je kratší, než bývává normálně. Takže vlastně dobrá zpráva, by se dalo říct, že to je. Jeďte opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kámery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na Pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer přechodně až oblačno. V Čechách místy, jinde jen ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. I silné. Maximální teploty dosáhnou 37, na Moravě a ve Slezsku až 39 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Miliardář Daniel Křetinský odprodal víc než 2% podílu ve fotbalovém klubu West Ham United podnikateli Jakubu Havelantovi. Jeden z nejbohatších Čechů a vlastník pražské Sparty si ponechal necelých 25%. Informovala o tom britská i tuzemská média. 16 jednotek hasičů zasahuje u požáru lesa v podhůří Šumavy nedaleko Kašperských hor. Oheň se podle mluvčího krajských hasičů Petra Poncara rychle šíří a zásah komplikuje těžko přístupný terén. Na místo míří vrtulník s bambivakem. Jen za poslední týden klesla hladina vodní nádrže Orlík o metr a spadla pod hranici 340 metrů nad mořem. Vodohospodáři si ji představovali aspoň o 9 metrů výš, ale potřebují vylepšovat průtok na dolním toku Vltavy a později i Vlaby. Neustále upouštění odhaluje pozůstatky dávno zaniklých obcí, třeba pod Podolským mostem. Očekává se, že vody bude v nejobjemnější přehradní nádrži v republice ještě méně. Nejméně 4 lidi, z toho 3 civilisty zabil ruský voják na okupovaném Krymu. V obci nedaleko Sevastopolu nejdřív začal střílet na další ruské vojáky a pak obrátil zbraň i proti místním obyvatelům. Oznámili to tamní úřady dosazené Moskvou. Útočník byl podle nich zadržen a kriminalisté teď prověřují, co se přesně stalo. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další rockovou klasiku. Na rádiu Beat.

Kolega a kamarád Vojtěch Lindár, dej mu pambu nebe, vždycky říkal, že jestli je nějaký text písně Uchylárna, tak je to I Am The Walrus od kapely Beatles, že to tenkrát muzikanti museli psát v takovém stavu, že z toho člověk opravdu nevyčte úplně to, o co se tam jedná a co tím básník chtěl říct. Ale mám pocit, že ještě větší divočina je tato záležitost od Plastic Bertranda nazvaná Saplam Pomua, což znamená volně přeloženo, jakože všechno je v pohodě, jde to dobře, dobře to dopadne, dobře to dopadlo. Když se pak ale ponoříte do toho textu, tak to je opravdu divočina. Tam si myslím, že si najde každý své, záleží na úrovni všech možných úchylek, třeba tam najdete i nějaké podtexty, se kterými on při tom psaní, i když on to vlastně nepsal, tak se úplně nepočítalo, když vznikala tahle ta skladba. Tady to je opravdu velmi barevný příběh, taky by mě zajímalo, za jakých podmínek vznikal. Saplam Pomua je za námi, je 17 minut po čtvrté, pojďme si dát něco, kde se dá z textu vyčíst ten význam. Třeba No Easy Way Out nebo Lady Jane.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat. Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland jelá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
1: Radio B.

Bart, ten dohrává tady na beatu. Jak jsme si už říkali, svátek dneska slaví Dominik, odlétá Rorís obecný, takže pokud nemůžete svého Rorise nikdy najít, je to pravděpodobně způsobeno tím, že už odletěl. A svátek může slavit taky krom Dominika koláček. Takový ten americký, takový ten, jak oni tomu říkají, chocolate chip, takový ty prostě koláčky s těma cuckama a čokolády, ty mají dneska svůj mezinárodní den. Všechny sovy mají dneska svůj mezinárodní den, taky mají svůj speciální mezinárodní den všechny pracující ženy, které jsou zároveň single. Výbuch, proč to vychází na 4. srpna. Můžete oslavovat asistenční psy, můžete oslavovat noční život a bacha, dneska je mezinárodní den bílého vína. To, aby se nám tato informace náhodou neztratila.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde náčelník festivalu Trutnov Open Air Martin Věchet.
3: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Já jsem se tak zaposlouchal tady do Briana Maye, že jsem tam zapomněl vložit další song. Nevadí, tak dáme zprávy o chlup dřív a zbyde nám víc času na muziku v příští hodině. Mezi tím vším, ale dopravní informace, na to nezapomenu, ty mi hlásíte třeba z 602 na úrovni Opatova, toho Jihlavského. Tam probíhá kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, došlo tam k havárii osobního auta, počítejte s tím. D46 na 91. kilometru ve směru Vyškov-Olomouc. Tady je porouchaný, odstavený osoba, který by měl stát mimo jízdní pruhy, takže v průjezdu nepřekáží, ale na druhou stranu bude kolem něj pohyb, takže když to vezmete obloukem a dáte mu tam víc prostoru, tak myslím, že tím vůbec nic nemůžete pokazit. Liberec, Alojzina, Výšina, to je místo, kde se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut na D4 ve směru na Prahu od Strakonic, je to 26. kilometr. Nehoda dvou osobních a nákladního auta, ta by už podle mě v průjezdu mohla trošku překážet. Však to taky zkontrolujeme, protože když si tady přepnu okénko do toho barevného, tak vidím, že před Brnem stále stejná situace. Od popůvek nečekejte úplně kolonu, ale pomalejší provoz asi jo. Ten vám vydrží na tu spojku s D2, kde jsou dopravní omezení, které to celé způsobují a kde se tedy zpomalíte. Zpomalíte se také na výjezdu z Havlbrodu nahoru, jako na Skuhrov a Olešnou. Tady se tvoří kolona vlastně obousměrná. Jsou tam práce na vozovce, ty jsou příčiny právě tohoto zpoždění. Na tu Strakonickou se můžeme mrknout, když jsme se o ní tak jako bavili, tak dá se očekávat, že v tom místě to bude váznout a vázne, ale není to tak, že byste asi měli objíždět bůh ví kudy, jenom je potřeba počítat s tím, že tady ztratíte nějakou tu minutu. Celý den nás trošku trápí jižní spojka, jak vypadá teď, velmi podobně. Od Záběhlic počítejte se souvislým špuntem, který někdy jede rychleji, někdy jede pomaleji a někdy nejede vůbec, až k Černému mostu. Mezi totiž Hradeckou a Boleslavskou došlo k nějakému ťukanci, ten tomu úplně nepřidává, takže v tomhletom směru se to plodí sem na Černák a z Černáku vrchem přes Kbely až na Letňany. Stejně tak ten opačný směr po D8 od Zdib, silný provoz až dolů k tomuhle tomu místu, kde se odbočuje na Černý most. S tím byste počítat měli a Pražský okruh na D0, ten nám tmavě červeně svítí od Chrášťan až k Ořechu, takže tady se to příliš nehýbe, o něco lepší, ale zas ne o tolik. Je to v tom směru opačném, od Slivence k Ořechu byste také, býťáci, měli počítat s tím, že tady ztratíte nějakou tu minutu právě, protože se tady tvoří kolony. Jezděte opatrně, vemte si sebou sváčů a vodu, je tam celkem horko.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: asi krok. Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno. V Čechách místy jinde jen ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky, ty silné. Maximální teploty dosáhnou 37, na Moravě a ve Slezsku až 39 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Utkáním Českých Budějovic s prvoligovým Táborskem začnou zítra přípravné zápasy extraligových celků. Pro mistrovské Pardubice, Plzeň a Liberec obstarají poslední část přípravy před startem nového ročníku 4 duely Ligy mistrů. Zbývající dvě utkání v evropské soutěži se hrají až v říjnu. Z jedoucího vlaku v Praze vyskočila žena. Cestující ji pak našli v kolejišti. Utrpěla vážné poranění hlavy. Nehoda se stala kolem 14. hodiny ve stanici Praha Libeň. Dráhy tam omezily provoz osobních vlaků i rychlíkových spojů. Záchranáři ji po úspěšné resuscitaci v kritickém stavu odvezli do nemocnice. Vyhořelou výškovou budovu v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně plánuje společnost, která ji vlastní a měla v ní i své sídlo předat zítra demoliční firmě. Ta by měla hlavní torzo zbourat do 25 pracovních dní. Využije k tomu hlavně demoliční bagr, který bude pomocí hydraulických nůžek od zhora rozebírat zničenou budovu. Na bezpečném místě zlikvidovali slovenští pyrotechnici 700 kilogramovou protilodní minu z druhé světové války nalezenou v neděli v toku Dunaje. Byla to munice se zatím největší náloží, jakou kdy na území Slovenska likvidovali. Kvůli poklesu hladiny Dunaje ji nalezli u obce Vrt v okresu Komárno. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.

Michalem Brož a spolu s ním David Koller. Jejich verze Degenerace dohrála na beatu ve 4:45. Za 3 minuty bude 4:45, abych byl úplně přesný. Dohrála v úterý a v úterý tady na beatu bývá obvykle hodně živo. I dneska tady bude hodně živo. Bude se to tady střídat jeden člověk za druhým a začneme hledáčkem Jirky Rogla, kde dneska spolu s Jirkou posedí, poklábosí a zahraje muziku velmi sympatická slečna Paja Hartmanová, fotografka. Takže to bude asi o focení, bych typoval, když se nám potkají dva fotografové za mikrofonem. A nebo se možná pletu, jestli se pletu nebo mám pravdu, zjistíte v 19, až si naladíte hledáček Jirky Rogla. Ve 20 si pánové předávají kormidla, bere to tady do svých rukou Dan Kohout, no a ten tady přivítá hosty hned dva, Martina Věchyta, náčelníka festivalu Trutnov Open Air, a spolu s ním přijde taky Robert Kodym. No a budou tady poklábosit pánové celé 3 hodiny od 8 až do 11. Kdy se to tady překulí znovu, to už se nebudem povídat, ale čeština bude vládnout éteru rádia být dál, protože si dáme Vítkáče a celou desku. Ber to do mě, ať je po mně tu aktuální, chce se mi říkat letošní, ale ona je vlastně loňská, ona vyšla v roce 2025. Tak tu si pustíme celou, tak jak jste si ji odhlasovali, těšte se na ní. Hej!

0: Rádio Beat. Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz. Menšinové sporty na Rádio Beat.
1: Polák Bartłomiej Kubowski jako první na světě přeplaval Baltské moře ze Švédska do Polska. Uplaval 160 kilometrů za víc než 50 hodin a podpořil tím charitativní nadaci bojující proti rakovině. Krkonošskou padesátku vyhrál polský běžec Andrej Vitek, více sportovní redaktor Tomáš Nohejl.
2: Když tu vyhrál poprvé v roce 2018, říkal, že je to jeho teprve druhý horský běh a dnes naběhá i téměř 500 kilometrů měsíčně a vyhrává velké závody, jako třeba rakouský Mozart Ultra. Teď překonal rekord závodu. Ve 30-stupňovém vedru běžel 3 hodiny 37 minut. Českým mistrem v horském běhu se tu stal ve své premiéře 10 minut po něm Tomáš Fárník a stříbro, stejně jako v květnu na silničním maratonu, získal nezdolný Vít Pavlišta v 41 letech. Mezi ženami vyhrála horský titul časem 5.04 poprvé 48letá Petra Pastorová, rekordmanka ze silnice, kde má titulu už 7.
1: Moderní pětibojař Marek Gric a Matouš Tůma získali na úvod mistrovství Evropy v Istanbulu bronz ve štafetě. Karolína Křenková a Kateřina Váňová byly čtvrté. Tour de France FAM jede také skupina pěti Češek, ale na koloběžkách. Více o včerejší etapě jedna z účastnic Blanka.
3: Zdravím posluchače Rádia Beat, ženské varianty nejslavnějšího etapového závodu. Jehož trasy se snažíme absolvovat vždy den před oficiálním pelotonem. Jedeme v týmu pěti žen, máme s sebou kvalitní podpůrný tým a spíme v obytňácích. Teď právě jsme na páté etapě z devíti. Začínali jsme ve Švýcarsku, měli jsme trasy kolem Ženevského jezera a teď během pondělí jsme se přesunuli až do Francie, k Dijonu. Docela si to užíváme, ale co nás trápí, je velké vedro. Pokud vás to zajímá, naší cestu můžete sledovat na Facebooku a Instagramu Kick France 2026. Držte nám palce.
1: Plochodrážní jezdec Jan Kvěch skončil pátý v Grand Prix Polska v Lodži. Vylepšil si tak své maximum v mistrovství světa. Golfistka Sára Kousková se po životním 12. místě na British Open posunula ve světovém žebříčku o 36 příček. Nyní je nejlepší českou hráčkou na 149. místě. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 19. Dan Petřík a Karel Augusta. Rok 1996. Čte Fenek.
2: Hráli jsme už půl roku, měli za sebou asi 5 koncertů a Monika dostala pocit, že svoji misi splnila. Dala nás dohromady, našla zkušebnu, zařídila pár koncertů, pomohla s tím základním, ale nebyla profesí manažerka, takže nás teď chtěla pozvolna předat někomu, kdo se v hudební branži reálně pohybuje a posune kapelu dál. Někomu, za koho by mohla dát ruku do ohně. Ono je to tak, že když chce kapela aktivně fungovat, tak je manažer dost důležitý článek. Je ideální stav, když se muzikanti můžou věnovat jenom hraní a někdo jiný zařizuje koncerty, klipy, stará se o papíry a telefonuje s kdekým. Ten člověk by měl mít zkušenosti, konexe, důvěru kapely a dávat tomu celému nějaký systém. U nás takových lidí není mnoho a těch dobrých vůbec ne. A tak Monika přivedla na jeden podzimní koncert svýho kámoše, kterýho si vytipovala jako svýho následovníka. Jmenoval se Dan Petřík a pracoval v malým hudebním vydavatelství Globus. Hráli jsme tenkrát vedle ve vesnici a byla to zase strašná kalba. Dan zkouknul koncert, dost se s náma opil a pak na tuhle silně nelukrativní nabídku kejvnul. Byl to krok vpřed, i když nám to tenkrát bylo trochu líto, protože nám přišlo, že končí doba absolutní pohody. Měli jsme pocit, že s Danem to teď bude víc navážno, i když byl stejně starý, měl skejtový hadry a kalil. Báli jsme se prostě větší zodpovědnosti, i když obecně vzato jsme vlastně ani nevěděli, co přesně chceme. I v případě použití nejvyššího stupně sebevědomí jsme si nemysleli, že by naše hudba mohla zaujmout širší okruh lidí. Teda takovej, abychom se tím mohli živit, jezdit koncerty po klubech a festivalech, vydávat desky, které by si lidi kupovali a celkově se tomu věnovat na plný úvazek. To, že ti kámoši říkali, že to je v pohodě, to nic neznamená, protože kámoši to řeknou vždycky. Samozřejmě i proto, že v našem případě byli během našeho koncertu většinou na kaši. Našlo se jenom pár pravdomluvných, kteří naší hudbě vyčetli buď faktický chyby, nebo to rovnou odepsali. Takže celkově vzato bylo nesmyslný klást si v té době vysoký cíle, ale zase stálo za to využít tu možnost to zkusit s novým manažerem posunout dál. Dan Petřík byl protřelej chlapec z centra Prahy, takže znal tisíce různých lidí a vždycky věděl, na koho se s čím obrátit. Na pomoc si vzal ještě Honzu Novotnýho, profesí filmovýho producenta a spolu s Monikou, která neodešla ze dne na den, ve třech vymýšleli, co s náma, když hrajeme to, co hrajeme, teda žádný mainstream. Není to myšlený tak, že by nás začali předělávat, ale spíš dumali, co s koncertama, dopravou, eventuálním studiem a podobně, protože my jsme nic z toho zajištěného neměli. Vlastnili jsme jenom zkušebnu, nástroje a pár písniček. S Danem Petříkem se v naší kapele objevil po krátký době ještě další důležitý člověk. Byl to jeho kámoš Karel Augusta, syn herce Karla Augusty, který s námi nejdřív jezdil jen tak, aby se nenudil v Praze, ale postupně se zapojil do procesu, začal řídit dodávku, nosit bedny, až byl slavnostně jmenován naším technikem. Karel byl a je o 10 let starší svéráz. Klasický pražský bohém, co prošel mnoha pracemi, nejvíce někde kolem filmu a za svůj život zažil fakt hodně. Z rukávu občas vysype různý historky, třeba jak jeho táta dostal kdysi od mámy peníze na novej nábytek do obejváku, jenže se někde seknul s kumpánama v knajpě. Dorazil domů až za 3 dny a místo nábytku přinesl lodní motor, který údajně strašně výhodně koupil od kámoše v hospodě, což by třeba i prošlo, kdyby se rodina Augustů zabývala rejdařstvím. Jenže rodina Augustů se rejdařstvím nezabývala. Neměli ani loď, papíry, prostě nic tím společného, kromě toho, že bydleli kousek od Vltavy. Karel měl kreativní mozek a za použití různých rituálů si uměl užívat života. Takže třeba na šňůrách snídal kachnu se zelím a fernet a během dne tak nějak udržoval hladinku, aby večer trochu přitlačil na pilu. Byl nedílnou součástí naší kapely 15 let.

Vohnout do Šavadil v tuhle chvíli i s tou vzpomínkou zase nějaký ten rok zpátky v rámci všech těch 30 svíček na jejich dortu. Je 17.40, já jsem tady vykouknul z okna, vypadá to, že tak, jak tady Pepa hrozil nějakými těmi dešti a bouřkami, takže se skutečně něco žene, minimálně ta odloha je taková zatažená, což znamená, že je to vlastně asi do jisté míry příjemná zpráva po tom vedru, že by mohlo sem tam někde sprchnout, ale zároveň taky je před námi spousta festivalů, který ještě v sezóně musí odběhnout a odběhnou a spousta výťáků se na ně chystá a tohleto počasí proměnlivé, kdy z vedra najednou přijde slivák jako blázen, tak se prostě může opakovat. No a takovou jednou věcí, kterou právě třeba na ty festivaly byste mohli ocenit, je velmi taková skladná záležitost, která se vám všude vejde, ale pakliže přijde slivák, tak by vám mohla zachránit třeba foťáky nebo sváču, protože když vám namokne houska, tak to není úplně žádná zábava. A to je to naše reflexní beatové pončo. Za prvý, až se v noci budete potácet z festivalu někam do kempu, tak na něm budou svítit loga beatu, tak jak budou projíždět auta, čím splníte vyhlášku v tom pohybu mimo obec a zároveň je to pončo vymyšlený tak, že když si ho na sebe vezmete, tak vás skryje i s baťohem. Je to jedna z těch věcí, kterou jsme nachystali na letošní sezónu a ještě stále je máme skladem. Mrkněte na klub.radiobeat.cz.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách? Hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na
0: 210 32 33 34.
2: Další dopravní informace
0: už za chvíli
2: na Rádio Beat.

0: Zeptat se Maje a celý kapely Jamaron, jak se mají, tak budete mít šanci na podzim, protože se chystá velké turné nazvané Něco zůstane tour. Startuje to celé 6. listopadu v Rakovníku a postupně to proputuje republikou přes Budějice, Plzeň, Ústí, Brno, Ostravu, Olomouc, Vary, Jablonec až do pardubického Žlutého psa. Tam to celé končí 12. prosince. Takový je alespoň prozatím plán na podzimní turné kapely Jamaron, se kterou jsme vlastně uzavřeli. Aktuální hodinu chystá se sem Pepik.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Ještě než mu otevřu svou světičku Budulínkovi, tak vám řeknu, jak vypadá doprava D5 na 57. kilometru na Prahu. Počítejte, že se nám tam pohybuje nějaká srna snad. Projíždějte velmi opatrně. Na 13.84. z Varu na Liberec, tak ono to vychází podle kilometru na úroveň Bíliny. Tady počítejte s tím, že průjezd bude velmi omezen a bude se to tak jako měnit. Padl tam strom přes vozovku, hasiči to řeší, pouští se to, jak se dá. A samozřejmě, že se to tady může řadit. Možná pokud tudy chcete jet a nespěcháte na čas, jeďte později. V Praze na Legerově ulici nehoda dvou osobních aut, s tím byste měli počítat. Taky D1 na 185. z Prahy na Brno, tady máme nákladňák, který je tam odstavený jakože napravo, ale částečně prý zasahuje do pravého jízdního pruhu, tak počítejte i s tím. No a 610, tady je to příjezd do Brandýsa nad Labem, Staré Boleslavy, světelná signalizace mimo provoz a dlouhé zdržení na místě. Projíždějte i tady velmi opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno. V Čechách místy, jinde jen ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky, i silné. Maximální teploty dosáhnou 37, na Moravě a ve Slezsku až 39 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Rozmíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po elitní deblisce Kateřině Siňakové přihlásil také český pár Karolina Muchová a Jakub Menšík. Dalších 13 párů zveřejnili pořadatelé závěrečného letošního Grand Slamu. Je mezi nimi i manželská dvojice Elena Cvitalinová a Gael Monfils nebo Venus Williamsová s Alexandrem Bublikem. Hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Vyhlásili zvláštní, tedy nejvyšší stupeň poplachu. Na místě je v tuto chvíli 22 jednotek. Oheň se z lesa a pole rozšířil i na okolní chatky. Na místě zasahují také dva vrtulníky z bambivaky. Hasiči dál bojují také s požárem na Šumavě nedaleko Kašperských hor. Šíření požáru se podařilo zastavit. V současné době na místě zasahuje 150 hasičů. Kvůli vysokým teplotám a slunečnímu svitu zase rostou koncentrace přízemního ozonu. Ve Středočeském kraji, Ústeckém kraji a v Praze kvůli tomu Český hydrometeorologický ústav vyhlásil smogovou situaci, a to až do odvolání. Doporučuje se při pobytu venku v odpoledních hodinách zdržet se zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Ohroženi jsou hlavně lidé s chronickými dýchacími potížemi, starší lidé a malé děti. Prokuratura v Paříži zahájila předběžné vyšetřování několika sebevražd a pokusů o sebevraždu mezi zaměstnanci úřadu francouzského premiéra. Zareagovala tak na podání jedné zaměstnankyně úřadu, která se také pokusila vzít si život. Podle ní totiž úřad reagoval na její situaci netečností. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte starý dobrý Big Beat na Rádiu Beat.
0: 6 o'clock rock na Rádiu Beat.

Muzika jako tenkrát. Six O'Clock Rock.

Někdy je ten příběh a ten děj dané skladby poměrně dosti filozofický a člověk se v tom těžko orientuje. Někdy je to přesně jako teď, když dohráli Temptations už jenom podle názvu My Girl. A podle toho, jak často se tam tohleto slovo My Girl nebo sousloví My Girl opakuje, se asi nemusíme tady bavit o tom, že to je o guláši se šesti, že jo. Temptations, ti jsou za námi, stejně jako Deep Purple a Love Help Me, to byla 1.60 nahrávka téhleté kapely, které dech nedochází ani právě po těch dlouhých letech a chrlí do světa jednu novinku za druhou a ještě než vydají desku, tak už mají v plánu vydávat další, což mě dělá velkou radost. Byly to 2.60 ze 3, protože jsme v Six O'Clock roku, pojďme si tedy dát ještě tu třetí. Zase sáhneme po klasice osvědčené, tím se nedá nic pokazit, tady jsou The Tremolos. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Než budeme pokračovat s Vítězkopem, Víťáci, pojďme si říct, že se nám stal tady jeden takový nepěkná věc. Fanouš o tom ví nejvíc.
2: Prosím tě, kdo přijíždí do Prahy, tak na 21. kilometru D1 stala bouračka. Jsou tam policajti a už se tvoří kolony, jak od Brna, tak i od Benešova. Tak ať s tím Víťáci počítají.
1: No jo, má pravdu ten chlapec, když se podívám do dopravních map, tak tadyhle ten kout nám červená. Pokud jdete po D1, počítejte, že to začne váznout v tom dopravním omezení před mostem, tam jak se opravuje, tam už budete postávat a budete se snažit prosoukat tady k tomuhle tomu místu nehody, což je těsně za sjezdem z Benešovské, takže Benešovská teď nehnutě stojí na úrovni Mirošovic. Pokud by ty kolony rostly, dáme si vědět, teďte opatrně.
0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
3: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Brněnští hvězdáři v červenci navštívili v Americe Václava Otakara Kostrouna. Fyzik původem z Čech namluvil v roce 1977 český vzkaz pro mimozemské civilizace, který na sobě spolu s dalšími vzkazy nesou sondy Voyager. Díky němu zní čeština nejdál ve vesmíru. Jedním z pracovníků brněnské hvězdárny, kteří se za Kostrounem vydali, byl i Tomáš Přibyl. Ten nám teď řekne, jak fyzik svůj počin vnímá.
4: Pro něho to nebyl jakoby dlouhé roky vrchol kariéry. Pro něho to byla jenom jedna drobná kapitola v jeho životaběhu, protože on opravdu měl pár minut. Zvedl v laboratoři telefon, byl požádaný, odešel do vedlejší administrativní budovy, kde vzkaz natočil a v podstatě tak nějakým způsobem ho pustil z hlavy. Až po čase si začal uvědomovat, co to vlastně v uvozovkách spáchal, a že tady vytvořil něco, co ho a nás a naši civilizaci překoná.
3: S fyzikem strávili pracovníci brněnské hvězdárny několik hodin. Natočený materiál budou postupně zveřejňovat na sociálních sítích hvězdárny nebo YouTube. Kanále. Sonda Voyager 1 je nejvzdálenější objekt ve vesmíru vytvořený lidmi. Spolu se sondou Voyager 2 se vydala v roce 1977 na průzkum Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu. Oba Voyagery vysílají dodnes.
0: Vítoskop.
3: A ještě tu mám jednu kosmickou zajímavost. Na Zemi synice znečišťují vodu a způsobují úhyny ryb. Ve vesmíru by ale mohly pomoci lidem při cestách ke hvězdám. Vytvářejí totiž kyslík a mohou být součástí stravy astronautů. Zkoumají je proto vědci z brněnské Mendelovy univerzity. Jejich synice poletí v roce 2028 do kosmu v prvním evropském znovu použitelném raketoplánu Space Rider. Vítoskop je v závěru. Po něm si poslechněte další kvalitní Big Beat. Na rádiu Beat.

Tohle byly Moudré, ta jejich No Class, muzika je za námi, no a před námi je další, to je věc jasná. Dáme Doktor Viktor, dáme Petra Gabriela společně s Kate Bush, aby jsme to trošku uklidnili, tak Don't Give Up je něco, co jsem dlouho nehrál, mám na to velkou chuť, ale ještě předtím samozřejmě přichází čas úklidu, tady to se týká mě hlavně, abych tady z toho nevyšel jako dobytek, až budu předávat studio. A to bude už za malou chvilku Jirka Rogl a spolu s ním Pája Hartmanová ti to tady obsadí právě po té 19., protože Pája, fotografka Pája Hartmanová je hostem hledáčku Jirky Rogla mezi 7. a 8. Po 8. tady bude taky velmi živo a věřím, že velmi veselo, protože začíná roková zpovědnice Dana Kohouta a v ní dneska bude Martin Věchet, tedy kápo festivalu Trutnov Open Air. Spolu s Martinem ovšem přijde taky Robert Kodym, takže tady tři páni si udělají takový velmi veselý večírek, zvaný Roková zpovědnice od 8 až do 11. No a veselý večírek, ten ve finále může pokračovat i po té zpovědnici, protože vy jste zase rozhodli býťáci, že bychom měli pustit celou loňskou desku Vítkáčů, Per to do mě, ať je po mně, a taky, že to uděláme.

0: Noveli doktor Viktor na rádiu Bítek Bastard. Poslední muzika odpoledního vysílání. Tady u nás nabíto všechno další, co uslyšíte. Už bude muzika podvečerní. Já za malou chvilku vyklidím palebné pozice a nechám tady kolegy, aby se postarali o zbytek vysílání. Dokonce úterka, začátek středy a slíbili jsme si, že se zítra opět uslyšíme. Ještě než ale půjdu si tady po svých, tak tady bliká jeden čudlik.
1: Výťáci na čtyřech kolech.
0: Správně jste poznali, že je to čudlík dopravní. Začneme zprávou od fanouše.
2: Prosím tě, kdo přijíždí do Prahy, tak na 21. kilometru D1 stala bouračka. Jsou tam policajti a už se tvoří kolony, jak od Brna, tak i od Benešova. Tak ať s tím výťáci počítají.
0: Stále platná informace, ale zase jako úplně velký problém to tam nepůsobí. Kolony a průjezd je tam zúžen. Vy počítejte, že pokud pojedete po Benešovské nahoru, tedy kde jedničce, tak někde u Mirošovic, v podstatě v tom nájezdu, to jede jen velmi pomalu, ta nehoda je těsně za tím benešovským nájezdem. A pokud pojedete od Brna, takže do kolony vyjedete v tom zúžení, které tam je před Benešovskou při opravách mostu. Jak se zdá podle dopravních mapa toho, jak to sledují, tak ty kolony nijak extra nerostou, takže bych asi úplně možná nedoporučoval hledat objízdné trasy, ale doporučoval bych, abyste si procukali tenhle ten úsek, on zase až tak extrémně dlouhý není. To je jedna zpráva, která je stále platná, další je potom třeba tahle.
3: Na silnici číslo 605 mezi obcemi Kařes a Přeznovice za mostorystem Bouchalka je čerstvá dopravní nehoda, jsou tam teďko zatím hasiči a ještě tam nejsou další složky IZS, tak je to v serpentíně, takže by bylo dobrý tam zpomalit.
0: I tahle zpráva je stále platná. Díky za ní, vybíťáci, jezděte velmi opatrně a příjemný zbytek úterý.
1: A nyní rychlý návod. Je to snadné, zvládne to každý. Přistoupíme k vozu zezadu, otevřeme páté dveře, lehce se zakloníme a na sklo nalepíme samolepku Rádia Beat. Zahladíme, dveře zavřeme a... Sakra.
4: A máte ji vzhůru nohama, že ano? Možná si ty vnitřní objednejte hned dvě, kdyby to na poprvé nevyšlo. Občas se to stane. Samolepky Beatu jsou zdarma. Napište si o ně hned. samolepky@radiobeat.cz
5: Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kámery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na Pantek.cz.
6: No tak co ti řekl?
7: Blbý je to. Hele, čti.
6: Vyšetření s tatím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Proboha, co to je?
7: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
6: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
7: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
1: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Každý pátek od 7 večer na Rádiu Beat.
8: Hledáčku
1: Jirky Rogla na Rádiu Beat.
9: Krásný večer, Beaťáci, v tuto chvíli už je tu spolu s vámi Jirka Rogl a přímo naproti mě, tady u nás v tom našem studiu Rádia Beat na Vinici v Pražských Strašnicích, usedla jako můj milý host fotografka Pavla Hartmanová. Oj, Pájo.
10: Ahoj, dobrý večer.
9: No a já si můžu ještě doplnit, že jsi především fotografka hudební, je to tak?
10: Je to tak.
9: My tím pádem můžeme asi říct nebo prozradit, že se známe právě z podpódia, zkrátka z těch a obvykle, ale nejen velkých koncertů zahraničních hvězd, které máme tu čest, že jo, fotit. No a naposledy jsme se potkali na Perfect Circle ve Foru Karlín, kde mimochodem byla skvělá francouzská pěckokanka Jenny Beth, je to tak, viď?
8: Je to tak.
9: Ta se mi hodně líbila, to bylo.
8: Jirka má vždycky zmáklý všechny předskokany a všechny interprety, ví, kdy se co stane, takže i když nejsem úplně připravená stoprocentně, tak vím, že to, že ho potkám, je záruka toho, že budu mít super fotky.
9: No tak to mě těší, ale já jsem, víš, proč jsem o tom mluvil, že ty jsi mi tam vyprávěla, protože to bylo hned na začátku prázdnin, že vyrážíš na Tábor, ale nejen tak na ledajakej, tak se chci zeptat, protože už je asi po něm, jak se povedl a řekni, co to je za tábor.
8: Je to tábor pro děti z dětských domovů z celé České republiky, který zaštiťuje neziskovka Dobré víly dětem, kde dobrovolničím už nějakým 6. nebo 7. Rokem, myslím, a každoročně děláme sportovní tábor v Krkonoších na Zvonařce. Takže pro 30 dětí jsme se snažili udělat nějaký hezký sportovní i nesportovní program na takový hezký horský chajdě. A myslím si, doufám teda, že měl úspěch.
9: No tak to je úžasný, hele, a ty když teda tě tady představuji jako fotografku, tam se přímo nabízí třeba pro ty děti udělat třeba nějaký workshop nebo tak něco, děláš něco takového?
8: I taky jsme dělali nějaký workshopy, jednak jsme dostali, tímto můžu asi rovnou poděkovat Sony, protože, protože nám dali 10 foťáků, na kterých jsme si mohli zkoušet s dětma všechno možný. To už je nějaký ten rok zpátky, nějaký foťáky jsme rozbili v procesu, ale jo, občas děláme i nějaký workshopy a myslím si, že je to fajn, že se děti můžou trošičku něčemu novému naučit a rozšířit si obzory, co třeba v budoucnu někdy můžou dělat.
9: Když jsme u rozbíjení foťáků, mně se zdá, že ty jsi rozbila rodičům laserem nějaký, viď? Je to tak?
8: Je to tak.
9: A jak se to stane?
8: Hele, chodila jsem...
9: Já to teda vím, ale tak, ale víťáci to nemusí vědět.
8: No, já jsem moc ráda chodila na koncerty s kamarádama a moc ráda jsem je zaznamenávala, už když mi bylo nějakých 14. Takže jsem
9: to mamce... tak před 2 lety, že jo, přibližně.
8: No, kéžby. Takže jsem mamce ukradla takovej, nebo ukradla, půjčila jsem si takovej malej kompakt od Canonu, měla asi 5 megapixelů v té době, nebo možná 10, tak nežeru. A myslím si, že to bylo zrovna, já už ani nevím, čí to byl koncert. Myslím si, že to byly Horký, že slíže, ale nejsem si tím jistá vůbec. No a zasvítil laser přímo do objektivu a najednou se tam objevil takovej nechvalně známý černý kříž po vypálených pixelech.
9: No hezký. Hele, k tomu všemu, třeba i k tomu spolku Dobré víly, když nám, nebo Dobré víly dětem, když nám zbyde čas, tak se můžem klidně ještě i vrátit, ale protože máme vyměřenou hodinu na celý to povídání s písničkama a ty víš, měla jsi to za domácí úkol připravit si nějakou muziku, kterou budem poslouchat, tak já bych teď pustil první písničku, k nám řekni, nějakou se vybrala a proč.
8: Tak jako první jsem vybrala An Animal od Blood Red Shoes. A vybrala jsem ji, protože Blood Red Shoes byly vlastně první kapela, která mi dala svoji důvěru tím, že si mě vzali sebou na tour, byť bylo úplně maličkatý, ale nějakých, no, 4 roky, myslím, zpátky si mě vzali do Mexika, když tam jeli poprvé vůbec. A asi mi to přišlo takový symbolický na začátek, že vlastně tím začaly i takovou mojí tourovací kariéru, když to řeknu v uvozovkách. Tak první kapela, která si mě pustila blíž k tělu.
9: No tak sám jsem na to zvědavej.

0: mým milým hostem u nás ve studiu Rádia Beat. A Pájo, když jsi teda fotografka, tak přece jenom my jsme v rádiu, kde nejsou ty fotky vidět, tak bychom mohli možná hned takhle ještě téměř na začátku pozvat posluchače, býťáky na nějaký tvůj web a vůbec na nějaký stránky, kde je možný tu tvoji tvorbu vidět, aby si ji třeba během toho povídání mohli prohlížet.
1: Já mám asi nejaktuálnější tvorbu na Instagramu, Pavla Hartmanová foto, je to takhle jednoduchý. A případně ještě na webových stránkách www.pavlahartmanová.com.
0: Tam už se ani ty Včka nemusí dělat, čo?
1: Tak pavlahartmanová.com.
0: Já vždycky jsem to taky říkal www, a pak jsem říkal, vlastně vůbec nemusí takhle.
1: Ono to zní dobře, že jo? Člověk ví, že má začít dávat pozor, že potom to přijde.
0: Jo, takhle, no, to máš pravdu, tak já to tam budu možná říkat zase. No hele, já tady mám sice nějaký třeba i sofistikovaný otázky, ale já myslím, že protože třeba my, jak jsme v té bublině, tak si známe vzájemně fotografové a tak, ale nemusí tě samozřejmě znát, můžou znát tu tvoji tvorbu, ale nemusí znát tebe. Mohla bys třeba na začátek nám říct takový to klasický, jak se třeba k fotografování za prvý vůbec dostat? A za druhý k fotografování muziky.
1: Pro mě to šlo ruku v ruce. My už jsme to nakousli v té předešlé otázce. Tím, že jsem zničila foťák, tak jsem musela vyřešit, co s tím dál, a už jsem nebyla v pozici, kdyby rodiče řekli, tak zničila s námi jeden foťák, my ti koupíme novej, takže jsem si začala šetřit, protože jsem se rozhodla, že místo kompaktu chci zrcadlovku. A když už jsem si teda za příspěvku taky nějakých rodičů našetřila na svůj první, myslím si, že to byl Canon D450 nebo 450D, nevím, kde jsou ty Dčka u Canonu teďka.
0: A tak, to vlastně nebyla špatná mašinka, ne? No, takhle.
1: Tak už jsem neměla pak žádný peníze, takže, ale samozřejmě jsem pořád chtěla chodit na koncerty, tak jsem se snažila najít způsob, jak to udělat, a vygooglila jsem si tehdy nějakovej mini neznámý web, který podle mě dneska už dávno neexistuje, a tam jsem začala fotit a psát nějaký články, a dovolovalo mi to, ne teda samozřejmě velký koncerty, ale jakový ty malý klubovky do, myslím si, že klidně Lucerna Music Baru, do Rock Café, tak už mi to vlastně tehdy umožnilo jít tam zadarmo a výměnou vlastně za fotky. Takže to začalo tehdy a měla jsem to štěstí, že mi vyšla, nevím jakým zázrakem, pro tady ten malej web akreditace na Rock for People, což jsem byla mimořádně nadšená, a tam si mě všimli v Rock and Popu magazínu, takže takhle jsem se postupně dostala k větším akcím.
0: A ty máš, co se týče té muziky, ty jsi studovala hudební antropologii, ne? Není to tak?
1: No,
0: na Karlovce?
1: Nedokončila jsem to. Jo. Já jsem studovala na Fakultě humanitních studií a těsně před tím, než jsem měla odevzdávat a kompletovat bakalářskou práci, jsem to pověsila na hřebík.
0: Já jsem tady měl hudebního antropologa toho Oldřicha Poděbradského, to asi budeš znát.
1: Znám, ne? Znám.
0: Olaf Olafsson.
1: Znám.
0: Nebo že tě učil dokonce, ne?
1: Ten mě neučil, ale je v kapele s mým spolužákem z Gimplu, shodou okolností. Nevím, jestli D.A. Bomb ještě fungujou, ale...
0: Nevím, on když tady byl, tak strašně moc mluvil, že jsem to ani nestačil, jako tak dobře mluvil, ale že tohle všechno jako si jsem nebyl schopen jako udržet do hlavě, takže je možný, že tahle kapela ještě i existuje. Nicméně my se možná klidně už pohneme dále, dáme další písničku, tak zase řekni, co to bude.
1: Já jsem se při výběru písniček snažila přeskákat takový ty kapely, které by nebyly pro posluchače beatu úplně atraktivní, ale další, to je asi moje taková aktuálně největší spolupráce, je to kapela Palais Royal, který byly
0: na Bloodfestu,
1: a bude to písnička Little Bastards.
0: Dobře, dáme jí tam takový romantický název, hezký, viď?

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Tak to byly Palais Royal, teď jsme s Pájou během písničky si říkali, jak se to správně čte, tak snad jsem to řekl tak plus minus dobře, jsou to Amici, že jo?
2: Je to tak.
1: Já jsem je pozoroval, oni jsou takový, že trošku působí jak ty rockový hvězdy z těch třeba 80. let, viď? Takovým tím chováním, tou vizáží.
2: Je to tak, no. Je to, myslím, takový období, kde by jim bylo nejlíp, si myslím.
1: A ty jsi s nimi ale strávila docela dost času, jak se tě chovali zrovna tyhle kluci v soukromí, nebo jak se chovají. Ty s nimi asi teď se říkala, že pojedeš do Rumunska, nebo kam?
2: Teďka pojedu do Rumunska, to bude jenom na otočku. V červnu jsem s nimi byla na 14 dní na tour. Jak se chovají? Já si myslím, že to... Je to není takovej ten rock and roll life, který si lidi představujou, protože je to hodně o cestování. Není to zas tak o mejdanu, ale je to spíš o tom, že je potřeba být připravený na koncert, odehrát ho, jít se případně potkat s fanouškama, zase být připravený a včas v autobuse a potom je to o hodinách a hodinách cesty. No.
1: Ale já teda nevím, jestli zrovna u téhle kapely, ale ty jsi říkala, že mnohdy máš na starost nejen to focení a filmování, ale že musíš třeba vzít nějaký ten buben do ruky nebo něco. Je to tak? Nebo?
2: Je to tak. To teda není zrovna u tady u Palais Royal, ale spíš u těch menších kapel, kde je ta crew opravdu limitovaná hodně rozpočtem, takže tam každý, co může, tak dělá.
1: Mě zaujalo, ty jsi jezdila taky vlastně s Polskou v Americe žijící takovou performerkou, producentkou, která teda vystupuje pod jménem Ayatoya, je to tak?
2: Je to
1: já
2: tak.
1: Jsem ji viděl dokonce někde, hráli před Bisto Blanco, že jo, je to tak? To je kapela Chuck Gerrick, od Elise Coopera, jeho dcera Kalikou, jí má a s těma si jezdila, to bylo třeba na focení hodně vděčný, ne tohle?
2: To bylo hodně vděčný a musím říct, že to bylo hodně vděčný i lidsky. Já jsem z toho měla, přiznám se, docela strach, protože jsem měla na 3 týdny strávit, nebo na 3 týdny vyrazit vlastně s celou tady tou partou v autobuse a znala jsem tam vlastně jenom Ayatoyu a Briana, což je její osvětlovač a technik. A potom tam bylo vlastně 12 dalších lidí, se kterými jsem měla sdílet ten velmi omezený prostor.
1: V tom Nightlineru jste jeli, jo?
2: Jo,
1: v Turbase.
2: V Turbase, no. Přesně tak. Takže z toho jsem měla velký respekt, než jsem je poznala a zjistila jsem, že jsou to strašně fajn lidi.
1: A měla jsi třeba s tou Kalikou možnost si popovídat někdy? Nebo?
2: Jo. Tak tam vlastně v Turbase není úplně prostor na to se stranit, pokud člověk nechce 24 hodin ležet v banku nebo v posteli, což je velmi omezený prostor, který je alokovaný na spaní, takže jo.
1: Že zrovna já ji třeba sleduju na těch na Instagramu a tak a i teda jejího taťku a mně tam přijde, že jako, že docela je to hodně asi zajímavá, dnes už paní, že jo. Co jste, víš, jestli třeba něco tě takhle, máš třeba něco, co bys mohla říct, o čem jste si třeba povídali, ne jako se soukromí, ale vůbec, jestli jste rozebírali něco jako hlubšího.
2: Mě třeba zaujalo, když mi vyprávěla o začátcích jejich ve filmovém průmyslu, protože nechtěla, aby jí proslavilo jméno, protože ona má svoji produkční společnost v Hollywoodu, natáčí různý krátkoformátový videa, ať už jako reklamy nebo na sociální sítě, takže vystupovala pod jiným jménem. Protože nechtěla, aby jí protěžovalo vlastně jméno jejího táty.
1: No, tak ono to není jméno, to je stejně pseudonym, že on se jmenuje Fournier.
2: Jasně, ale nechtěla, nechtěla použít tu cestičku, kterou by mohla mít velmi snadno vyšlapanou. Takže vlastně až když toho nějakého úspěchu dosáhla, tak si změnila jméno zpátky, nebo začala si říkat zase Kaliko Cooper.
1: Když jsme u těch umělců, s kterýma si spolupracovala, mě třeba i jako potěšilo, že si fotila izraelskou, no je to spíš jako dvojice, že jo, Lola Marsh, že jo, ona, já jsem ji viděl poprvé na Colors of Ostrava, jsme byli se ženou a právě se nám hrozně líbila a to ještě, jak byla mladší, tak vypadala úplně jak Penelope Cruz, že jo, ta zpěvačka. Tam nějak asi to, já jsem koukal na tvůj web a ty tam máš takovou tu známou fotku, jak ona tak jako tančí lehce v takových zlatých šatech, nebo se můžou býťáci taky najít a to oni si nějak díky té fotce tě vybrali, je to tak? Pověz nám to ty, když tak.
2: To si nejsem úplně jistá, jakou fotku myslíš teďka ve zlatých šatech.
1: Dobře, tak to nevadí, ale můžeš to říct, jak vznikla ta spolupráce.
2: Ta spolupráce vznikla vlastně taky hrozně náhodou, protože se mi fotila na Metronom festivalu.
1: Hele, já to, oni nejsou zlatý, já ti to takhle, máme tady ty internety. Je to ona?
2: Je to ona.
1: Tak mně se to zdálo zlatý, ale nejsou zlatý.
2: Ono je to
1: zlatý,
2: politý dobře, zlatým sluncem.
1: Dobře, ano.
2: Jo, je to tak. Vlastně fotila jsem je na Metronom festivalu v Praze a teďka je to...
1: To byl ten, jak byl kejf na něm, že jo?
2: Myslím si, že jo.
1: Tehdy
2: jsem měla takovej hrozně zvláštní pocit, vlastně jenom když jsem je potkala, nebo bylo to jako kdyby jsme se strašně dlouho znali a myslím si, že to bylo oboustranný. Že to tak jako kliklo, když někdo řekne, že to klikne, tak kdybych měla já vybrat nějaký okamžik, tak si myslím, že co se týká kapel, tak to bylo právě s nima. A potom si mě vzali ještě na koncert do Lince, kde vlastně vznikla tady ta fotka a na základě toho si mě pak vzali na takovou menší tour, kterou měli o rok později.
1: To já jsem je viděl, jak hráli právě v tom, na těch Colors, tak to jako tady nebyli třeba moc ještě známí, ale bylo skvělý, jsme se tam pak procházeli a tam byla, byla se na Colors někde, tak tam jsou, že takový i třeba malý, jako kdyby diskotéky nebo to, a oni na jedný hrozně pařili, ale tančili takovým stylem, jak o život, jako, že to bylo hrozně jako sympatický, že jak si to užívají, že zahrajou se, ale užívají zároveň. No to, jak se říkala s tím, že už teď se v těch turbasech a tak nepaří a tak, jako já ještě třeba v těch devadesátkách pamatuju, že ty kapely občas teda jako jeli některý na plnoci. Já pamatuju, když tady byli Hym, že dneska už jsou to Slušňáci nebo to, tak to teda jsem je viděl, že a hodně se říká, že je to taky tím, že se v těch turbasech už nekouří teď, že předtím byli celý, vlastně mě to v oblečení všechno měli prosáklý tím kouřem a to už teď není, no. Tohle dáme ale zase klidně nějakou muziku, ať nám to odsejpá.
2: A snesou býťáci Lolu Marš?
1: No, já myslím, že určitě.
2: Jo.
1: Tak to je skvělá, ne?
2: No, já je mám moc ráda, ale přiznám se, že do původního výběru jsem je nezařadila, protože jsem si myslela, že to nebude, co bychom tam dali. Tak dáme Wishing Girl.
1: Dobře, dáme.

0: Rachmanová je mým milým hostem na beatu a taky vybírá krásnou muziku, třeba takovou, kterou tady úplně každý den nehrajeme, ale myslím, že určitě díky tomu můžete třeba najít i něco nového, objevit. Ty Páju jezdíš, tedy jsme tady už zmínili s mnoha kapelama, jako jejich Dvorní fotografka, což je snem asi kde koho. A my jsme se tady, ne tady, ale jednou jsme se bavili, jestli vzpomínáš o tom, že třeba slovenská kolegyně Katarína Benzová, že tý se povedlo dokonce to, že jezdila s Guns N' Roses, s kým ještě, s Aerosmith, že jo, s Lenny Kravitzem. A je tohle to třeba, kam bys až chtěla takhle jako mířit až takhle do těchto výšin?
1: Já se přiznám, že jsem vlastně spokojená takhle, že nutně neprahnu po nějakých velkých halách nebo velikých produkcích. Vlastně podle mě ta esence je pořád stejná, jenom je zasazená do jiného prostoru. Ta esence, kterou zaznamenáváme my fotografové, je vlastně stejná, ať už je to v nějakém malém klubu nebo je to ve velké hale. Takže ráda bych se určitě podívala do nových míst. To je spíš něco...
0: Ty cestuješ ráda, viď?
1: Takže pokud díky muzice a vlastně v práci můžu objevovat ještě nový místa a podívat se do nových končin, tak tohle to je spíš to, po čem prahnu, že bych to měla takhle označit. Ale nutně, že bych potřebovala větší interprety, větší haly, to si nemyslím.
0: No ale tady zrovna se nabízí, když jsme mluvili o té Lole Marš, která je z Izraele, jestli ti někdy není líto, že některé ty místa se najednou stávají nedostupný, že jo, kvůli konfliktům a vůbec kvůli té situaci, která není asi horší, než byla kdy jindy, ale je větší ta informovanost, takže to víš hned.
1: Určitě mi to líto je, ale konkrétně třeba u Loli Marše mi to líto spíš kvůli nim, protože si myslím, že jim to zavřelo spoustu dveří, které měly krásně otevřený. Vlastně na té tour, kterou jsme spolu absolvovali po covidu, jsme si povídali o tom, jak si vlastně všecko musí vydřít zpátky, co měli předtím, protože jim poslechy během pandemie spadly a teďka si to vlastně postupně budovali a potom přišel tady ten konflikt, který jim ty dveře, které oni těžce drželi, úplně zabouchnul. Takže spíš než kvůli místům, je mi to líto kvůli těm lidem, kteří s tím nemají osobně vůbec nic společného a vlastně teďka dělají, co můžou, no.
0: Já teď trošku změním téma malinko, nebo se vrátím vlastně k té Kataríně, která mimochodem se vdávala teďka před týdnem, jestli o tom víš.
1: To mi uniklo.
0: Ale že nejen tedy Katarína, ale třeba já osobně mám hodně, řekněme, nechci říct úplně třeba vzorů, ale fotografů, který jsem třeba sledoval, díky kterým jsem začal fotit, v svém případě to byl třeba Ross Halfin, třeba s Metallicou, s Ozzy Osbornem, Anton Corbijn, že jo, to jsou Depeche Mode a YouTube, řada dalších kapel, nebo Robert Mapplethorne, to je z takový té party kolem té fabriky v New Yorku, Andy Warhol, Patti Smith, fotil Petra Gabriela. Máš třeba ty někoho takovýho, ke komu vzhlížíš, nebo kdo tě ovlivnil?
1: Já mám moc ráda Anu Lee, která fotí Coldplay.
0: Jo, jo.
1: A jednak mám ráda její tvorbu a druhak mám ráda její projev, to, že je vlastně taková civilní a milá a normální, nebo normální, že kolikrát, když potkám v pitu jako novinář fotografy kapel, tak si hledí svoji práce a víceméně ignorujou všechny ostatní okolo a ona byla taková, když jsme se potkali, když fotila, myslím si, že to byly 30 Seconds to Mars, tak se usmála, pozdravila a bylo to vlastně takový hrozně milý, takže přijde mi super, že můžeš dělat takovýhle velký věci, ale pořád být fajn člověk.
0: To já jsem s tímhle zažil, člověče, s tím Rossem Halfinem, že tady byl z Def Leppard jako jejich fotograf a byl v tom pitu. No jo, ale on měl takový ten backstage, ten all assist, ten nejvyšší. Ale po těch písničkách hádej, kdo ho vyhodil pak, nebo vyhazoval. Víš asi, o čem mluvím, že to, ale naštěstí to nějak ukecal, ale prostě on říkal, ne, já jsem pod kapely jejich fotograf, a mě zajímá, když. Takže někdy taky to nemají lehký takhle fotografové.
1: To se mi stalo shodou okolností na Bloodfestu, kde jsem byla s Palais Royal. Já většinou teda, když jsem se zahraniční kapelou u nás, tak mluvím anglicky, protože, protože mi to usnadní potom takovýhle situace se sekuritkou. Teď jsem to bohužel neudělala a mluvila jsem česky a musela jsem se česky hádat, že tady ten laminát je záruka toho, že tady můžu být vlastně celou dobu a pohybovat se jak chci, ale místo toho jsem prostě musela běžet za stage manažerem a aby to tam urovnal, no, ale díky tomu jsem vlastně přišla o písničku a půl.
0: Když mluvíme o Bloodfestu, s Youngbloodem se třeba měla možnost nějak jako vidět, nějak ho fotit třeba, nebo? Nemyslím teda jenom ty první tři písničky, ale jestli teda díky tomu, že jsi byla jako dvorní fotografka jedný z těch kapel.
1: No, potkali jsme ho, když jsme procházeli areálem v té backstage vlastně, tak se tam zdravil s Palais Royal a dělali si tam fotku s bratrama. Takže já sice nemám fotku, já mám video, protože tam jsme byli zrovna dva, já jsem měla na starosti videa a Mac, druhý fotograf, měl na starosti fotky, takže byť vzdáleně, ale viděla jsem ho třeba na...
0: To mě hrozně baví, já ho sleduju úplně, ty jeho videa a to a jsem rád, že někdo takovej je, kdo, jak se říká, nese tu pochodeň dál vlastně, že mladej kluk.
1: Je to super.
0: A ještě já si jenom myslím, že by potřeboval ještě o trošku lepší písničky, že on jako je, že je jako skvělej, jako jak vystupuje, jak zpívá všechno, ale kdyby víš jako ještě trošku to vyprodukovat, jako a tak je mladý, no mladej 29, že jaký je mladej, no.
1: To ještě, jako, ještě má čas.
0: Ještě je, no, ale vem si, že Beatles ty složili všechno do 30, celou tu položili základy týhle muziky, nebo v těch 27, kolik jich zemřelo, že jo, Jim Morrison, St. Janis Joplin, Amy Winehouse a tak, no.
1: Já si pamatuju, že jsem Youngblooda viděla na Rock in Parku kdysi, když otvíral hlavní stage někdy v poledne a měl tam třeba dvě řady lidí a je vlastně super sledovat ten skok, který udělal od té doby.
0: Tady hrál v kafe v lese, viď, prvně. No. A když se posuneme dál, klidně můžeme dát písničku zase.
1: Tak já se vrátím hudebně k Bisto Blanco a dáme Run for Your Life.

0: Vítky Rogla na rádiu Beat.
1: Pája Hartmanová je mým hostem na Beatu a Pájo, zrovna ne, že bych to tak plánoval, ale před 14 dny to byl jako host Ondřej Pojzl ze společnosti Life Nation a shodou okolností jsme tu o tobě mluvili. A říkal mi, vyprávěl mi, jak ty ses k něm dostala a ty jsi mi říkal, jestli to neslyšela, to povídání,
2: neslyšela.
1: Tak já bych si teď poslech tu tvojí verzi, jestli to bude schválně spolu, jestli to zapadne do sebe.
2: No, to bylo začátkem roku 2024, a kdy říkali, že by se jim hodily fotky ode mě, podle mě, nebo... Já si pamatuju, že jsem, když jsem třeba neměla zrovna do čeho píchnout a viděla jsem, že je ve městě nějaký interpret, který ho mám ráda a dělá to zrovna Life Nation, tak jsem jim napsala, jestli to nemůžu fotit. Oni, že se omlouvají, že za to samozřejmě nemůžu nic dostat, protože prostě tady mám akreditaci jenom. Ale mě to tehdy nevadilo, protože jsem si říkala, je to super interpret, rozšířím si portfolio a myslím si, že takhle nějak začala asi potichoučku ta spolupráce, že jsem se k ním takhle natlačila, no.
1: No a když mluvíš sama, já jsem jako to úplně nechtěl načínat, ale o tom placení a tak, tak ono tady skoro většina těch koncertních fotografů fotí buď to zadarmo, nebo za hubičku, protože jsou rádi, že mají vůbec tu možnost, že jo, dostat se na tyhle koncerty, že jo, že aspoň já to vím sám ze začátku, že to bylo taky tak a vždyť si to vím, že když tady je, já teďka nevím, teď jsme zmiňovali třeba ty Def Leppard, tak oni mají opravdu třeba 10 fotopasů, takže 10 lidí, 10 fotografů z celé republiky a třeba někdy ještě přijedu nějaký zahraniční, má možnost tu kapelu z toho metru nebo prostě fotit a ostatní ne, že jo, na koncertě nepustějí s foťákem nebo tak, takže my jsme vlastně ty vyvolení, že jo, jako tak.
2: No, v dnešní době už ty digitální kompakty toho umí spoustu, takže...
1: No i nejen kompakty, ale i telefony, že jo.
2: Je to jako tak, takže si myslím, že ve finále u některých koncertů, kterými fotografové musíme fotit od zvukaře, tak ten, kdo je v 10. řadě a má nějaký dobrý kompakt, tak si myslím, že může mít ve finále zajímavější fotky než my.
1: No oni mají mnohdy, no, jakože mají zblízka a tam třeba je i vůbec zajímavý, jsme to třeba s tím Ondřejem před 14 dny řešili, jaký je třeba ten důvod, nebo já si taky na to mám nějaký názor, proč si třeba ty myslíš, že se fotí od toho, jak se říká, od FOHčka z dálky vlastně, od pultu.
2: No, jednak to může být nějaká nejistota toho umělce jako takovýho, je třeba nechtějí ukázat všechny vrásky, které mají tak zblízka.
1: To se nabízí, no, u Stenga,
2: což samozřejmě třeba, jako v době telefonů je takový diskutabilní, zároveň fotograf tam vždycky zastupuje nějaký médium, takže dosah té fotky bude samozřejmě větší. Pak jsem si taky říkala, když jsem fotila teď třeba Pitbulla naposledy, že zepředu vlastně člověk nemá úplně šanci zachytit celou tu stage v té velkoleposti. Že tam jsou vlastně všude letky a komplexně to dává dohromady nějaký obrázek, tak může to být i tohle, může to být to, že nemá rád podhled ten člověk a potom samozřejmě nějaký bezpečnostní opatření.
1: To já jsem zažil třeba, jsem fotil několikrát Stony a tam bylo třeba v Brně konkrétně, že se fotila první písnička zblízka, úplně jako ideální podmínky, ještě takový můstky tam pro nás byly a pak nás odvedli na druhou, na konec toho mola, aby právě bylo to přesně, co říká, že jsme si mohli vyfotit celý to pódium, což je jako úplně boží. A ještě tam byla paní a ta dokonce to říkala vždycky to samý, že měla k tomu jako příběh, takový jako veselý, že říkala jako a nebudeme pod pódiem volat mami, fotím Micka Jaggera a takhle, prostě měla stejný ty. A když jsme pak ho fotili třeba po 10 letech, tak tam byla jiná, ale říkala úplně to samý, že to měla jako nějaký, jo, prostě napsaný scénář a měla pro ty fotografy takovouhle story. A pak je ještě jedna věc teda, to už bude otázka zase, máš mluvit ty, že já jsem tady, že třeba teďka bylo několik zrovna třeba ta Katarína, co jezdila s těma Guns N' Roses, to tak měla, anebo tady byla Sofia Isela a spousta dalších, že mají svoji fotografku nebo svýho fotografa a nejsou akreditovaný fotografové. Stalo se tobě to jako v obráceně někdy, že ty jsi byla ta vyvolená a ostatní nesměli fotit? Rozumíš ty otázce?
2: Rozumím ty otázce, ale ať se zamýšlím, jak se zamýšlím, tak si myslím, že se mi to nestalo. Že jsem nikdy nespolupracovala s umělcem, který by to chtěl mít takhle striktní. Že naopak se mi spíš stávalo to, že mně chodili zprávy od fotografů, že si chtějí vyzkoušet fotit, že nevědí jak na to, jestli bych jim třeba nemohla zajistit fotopas. Takže spíš se mi stává tohle, než, to, než opačně.
1: Hele, já bych řekl, že můžeme klidně dát jako písničku teďka ještě. Povídej.
2: Tak, teďka bychom dali písničku. Já jsem Jirkovi před vysíláním říkala, že můj táta je velký posluchač Beatu. A
1: no,
2: kdykoliv,
1: zdravíme ho samozřejmě.
2: Kdykoliv jsem s ním jela v autě od malička, tak jediný, co jsme poslouchali, bylo rádio Beat. Takže bych dala jeho oblíbenou kapelu Jethro Tull.
1: Ano, ano.
2: A písničku We Used to Know.
1: No výborně.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Tak to byly Jetroutal, které poslala moje, teď jsem chtěl hostka, to je blbý, které vybral můj host, kterým je dnes Pája Hartmanová, posílala jí tatínkovi, řekni aspoň křestní jméno.
2: Ota.
1: Otovi, tak Oto, máš takovouhle skvělou dceru, my si tady tykáme na beatu všichni, tak doufám, že to nevadí. Že jo, nevadí to.
2: No určitě ne.
1: No jasně, že ne. No co se týče týhle, dejme tomu, nechci říct starý muziky, ale letitý, fotilo se něco z toho, z takovýchhle jako těch dinosaurů, řekněme.
2: No tím, že spolupracuju s Live Nation, no, tak
1: Judas Priest, já
2: takže to pamatuju, to byly Judas Priest, jo. Myslím si, že to byly i ZZ Top.
1: Jo, no, tam jsme byli spolu.
2: Tam jsme byli spolu.
1: Elise Kupra se nestihla, tam byla ta Romana, myslím, jo, se jmenuje, ze Slovenska. A tý se tam karta, čověče, to po tento.
2: To jsem slyšela, no.
1: Tak jsem dodal já fotky. Hrdině.
2: To je moje noční můra, ale...
1: A to se někdy stane, no.
2: Vždycky fotím na dvě, tak většinou aspoň JPEG, když už ne.
1: Máš slot na dvě, jo?
2: Mám slot na dvě, na jednu si dávám ravy, na druhou JPEGy, kdyby se cokoliv stalo.
1: To člověče, já jsem fotil v roce 2018 Meet and Greet s Rolling Stones a to jsem nesměl mít, ten slot na ty dvě a ona mi ta nějaká ta jejich manažerka mi dala její kartu, tak jsem to nafotil na ní, ani jsem to neviděl, vlastně nevím, jestli se to povedlo nebo ne, pak jsem jí to odevzdal, ale někdo ty fotky nemá, ona jim je neposlala, tak všichni, kdo kam si dal ty fotky, hajzle a to jsem fotil s Pražským výběrem, s Godhard, co byly jako předkapela, s fanouškama, který se zaplatili za ten meet and greet a nikdo to nedostal a já za to nemůžu.
2: To se mi stalo shodou okolností taky, už nevím, jaký to byl interpret, ale přesně jsem odevzdala fotky z meet and greet, který fanoušci potom nedostali a ještě rok na to mi chodili zprávy od faninek, že zaplatí 100 € za tu fotku, ale ať už jim to konečně pošlo.

0: což nevím, jestli je to úplně jako správně, no a na druhou stranu někdo tam nenutí, že jo, aby tam člověk šel. No, je to prostě rozhodnutí, za co každý ty svoje penízky dá. Já tady mám, Pájo, na tebe ještě spoustu jako otázek, ale nám už se ten čas tak jako pomalu chýlí, ne úplně. A já tady vždycky dávám možnost, takhle téměř na konci, není ještě úplně konec, ale každýho toho hosta se zeptám, na co jsem se naopak já nezeptal, co bys třeba chtěla říct, kam bys chtěla třeba někoho buď to pozvat, nebo někomu něco vzkázat, může být poselství světu, nebo někoho pozdravit, tak já ti teď dám prostor a můžeš si povědět, co chceš.
1: Ty jo, to jsem nečekala upřímně.
0: To nikdo nečeká, ale většinou říkají lidi hodnotné věci.
1: A ještě k tomu se ode mě očekává něco hodnotného, tak teďka dvojnásobně nevím, co mám říct. Můžu tohle okýnko využít k tomu, abych povzbudila třeba začínající fotografy.
0: Ano, to můžeš rozhodně.
1: Tak to tak využiju. A já třeba osobně jsem se setkávala hodně s tím, že mi okolí říkalo, že to není možný. A je to vlastně možný pro někoho z České republiky jet na tour po celé Evropě nebo po Anglii. A já jsem sama dlouho myslela, že to možný není. Tak bych možná jenom vzkázala těm, kteří začínají, ať tomu věří, ať se nenechají zvyklat okolím a jdou si za svým.
0: To bylo hezký. A já teď možná teda využiju toho, že máme trošku času a jestli ti to nebude vadit úplně, abych se vrátil k té společnosti nebo nadaci Dobré víly dětem, mohu-li. A ty jsi mi říkala, že dokonce jednoho z těch kluků z toho dětského domova vy si berete domů, že s ním máte úzký vztah. Jak tohle vzniklo třeba?
1: To vzniklo na jednom z táborů. A vlastně hostitelská péče je tak, nevím, jestli to mám vysvětlovat pro posluchače.
0: Klidně, můžeš, mě to přijde, že je to zajímavý.
1: Že to vlastně je taková forma vztahu s dětma z dětských domovů, kdy vy si to dítě berete třeba jednou do měsíce, dvakrát do měsíce na víkendy, na prázdniny třeba na týden, dva, záleží vždycky na domluvě mezi domovem, dítětem a sociálkou. A poskytuje mu to vlastně dospělýho mimo ten systém, který mu může ukázat různý, ať už je to nějaký profesní směřování, životní směřování, to, jak jednou může žít, až vypadne ze systému. A je to takovej pevný bod, o který se to dítě potom může opřít. No.
0: A je možný třeba, já myslím, že bychom to tady klidně mohli zmínit, protože o dobrých věcech já si myslím, že se má mluvit, tuhle nadaci nějakým způsobem podpořit.
1: Určitě je možný podpořit, myslím si, že na webu Dobré víly dětem nebo www.dobrévílidětem.
0: A to jsme se neplánovali, býťáci, to vůbec není nějaký tady jako nějaký promo, ale pověz to, no.
1: Tak tam je sekce pro dárce, myslím si, že je tam transparentní účet, kam může kdokoliv poslat dar v jakýkoliv výši.
0: Já myslím, že tohle je hezký závěr toho povídání, co myslíš, Pájo?
1: Určitě.
0: Takže já ti moc děkuju, že jsi na nás udělala čas, že jsi přišla. Bylo to za mě moc zajímavý povídání. Přeju ti, ať se ti v životě i v profesi daří, ať toho co nejvíc nafotíš, hodně toho ještě procestuješ a doufám, že se budeme vídat ještě v tom pitu, to je ten prostor pod tím pódiem. A teď ještě vyber něco na závěr, jako já říkám vždycky do titulků.
1: Tak já moc děkuju za pozvání a za hezký povídání. A na závěr, ať to trošičku dorovnám, bych zase poslala písničku mamce.
0: Taky může říct křestní jméno.
1: Mamce Aleně.
0: Ano.
1: A bude to Chris Rea, Looking for the Summer.
0: Pája Hartmanová byla dnes na rádiu Beat v hledáčku Jirky Rogla.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: Představte si, přátelé, že dneska jsem začal úplně přesně ve 20.06, 7, 8 a tak dále. No to se mi nikdy nestalo. To není zas tak důležitý. Důležitý je, že je tedy úterý, že máme něco po 20. hodině a začíná roková zpovědnice. A přiznám se, že jsem těchto pořadů nebo takovýchhle pořadů za svůj rádiový život udělal mraky na různých rádích. Ale ještě ani jednou jsem neměl ve studiu Geronima, indiána v podstatě, když to tak vemem, a zámeckýho pána. A si představte, že to je co? No a to je právě ta dnešní výjimka a proto zvláštní pořad. Ne, berte to jako prdel, to je v pohodě, neberte to vůbec vážně. Teď víte, že mě nelze brát vážně. Ale ty hosty tady mám, tak to opravdu vážně berte. Jací to jsou, vám řeknu až za malý okamžik.

0: Roková zpovědnice.
1: Ano, Roková zpovědnice, a jak už jsem předeslal, mám dva hosty. O jednom víte, o druhém možná taky, ale ještě samozřejmě ho prozradíme později, protože jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli bude mít čas. A má naštěstí. V každém případě Martin Věchet, Geronimo, tedy indiácký náčelník, dá se říct, jo?
2: Vakantanka.
1: Počkej, já ti musím pustit mikrofon, no.
2: Bakantanka.
1: Bakantanka.
2: Bakantanka.
1: Co to je?
2: To je hinduský pozdrav.
1: A jo, no. Bakantanka. Aha, už
2: náš to, kmenový.
1: Už, já jsem se indiánsky zatím ještě... Ne, já jediný... Vinetu a Old Shatterhand, tam bohužel těch indiánských výrazů moc nebylo, takže jsem nic nepochytil. V každém případě, Martin Věchet, přátelé, osoba... Ježíš, to bych mohl mluvit mnoha slovy. Disident, aktivista politický, antikomunista, to je jasný, o tom nemusím mluvit. Člověk, který miluje muziku a proto založil, protože je z Trutnova původem, říkám to dobře,
2: ano.
1: Tak založil v Trutnově jeden slavný festiák, říká se mu Český Woodstock. Že ano?
2: Tak nějak.
1: V 84. první ročník, ještě za bolševika, rozehnaný.
2: 84.
1: Ano, 84. říkám. A jo. V 87. dokonce dost brutálně rozehnaný, že jo?
2: Ano.
1: Je to tak. O tom máš se všem budem...
2: Ty máš vědomosti.
1: Já mám vědomosti o všem. Hele, prosím tě, ty máš takový překvapeníčko, který souvisí tady s druhým hostem, který nám přines okurky normálně vlastní. No to vám tak ještě o tom řeknu.
2: Ale ne, obyčejný okurky, to jsou... To jsou
1: kvašený okurky.
2: Máchačky nebo jak no, se taky no. Tomu...
1: Prosím vás, okurky jsou dovezený od někať z jihu, ale vlastnoručně dělaný
2: na zámku.
1: Slavným člověkem na zámku. To pak řekneme. V každém případě, ty máš to překvapení ještě s natočenou
2: básní.
1: Já
2: bych nechal teď spíš mluvit ten vzkaz.
1: Ten vzkaz.
2: Magický, mystický vzkaz. Letíme na Trutnov.
1: Přátelé, kdo to recituje?
3: No sakra, to je dobrý. Letíme na Trutnov. V podzemních šlépejích, co ukázali směr. Tou starou cestou šel i náčelník. Měl srdce čistý a neměl na výběr. Vzpomínky z hlubin sametových dolů, v ukrytech ve snech, před hvězdou krvavou. Roky tak letí a my jsme stále spolu. Oheň a řeka a měsíc nad hlavou. Slovanský Woodstock má svůj hustou vůni a ta mě láká k jeho kořenu. Šamanský bubny v srdcích temně duní, tetujou šifry do genů. Tak vezmu tabák, kůru svídy a plním kalomet. A listy škumpy nechám kvasit, v té dýmce doutná svět. Duchové dávných meskaleros vznáší se v nočních krajinách. Ráno zasvíde slunce, přichází láska, mizí strach. Tak věčný Geronimo, přečti tu báseň, modlitbu beze slov. No sakra, to je dobrý, letíme na Trutnov.
1: Super teda. Poznali jste, kdo to recitoval a zároveň, a teď doufám, že se nemýlím, i napsal tuhle báseň. Tak, Martine, prozraď našeho dalšího hosta.
2: No, sedí tady vedle mě, je to...
1: Zámecký pán,
2: no, má ten...
1: Takový neznámý jméno, viď, nemůžeš si
2: klobouk,
1: vzpomenout.
2: V podstatě bych řekl, že ani nepatří do našeho kmene, ale...
1: Já.
2: Ale myslím, že jo. Už je zapsán na stanové kůže.
1: Že mám jako... Pokud se nemýlím, to je jižanský klobouk, ne? Co s těma mečema? Nebo severní armáda?
4: To je konfederační kavalerie.
1: Konfederace, jižanský. Ještě já to poznal.
4: No. Jak zpíval Fanánek v písni, která se jmenuje Gil na prdel. A já teď nevím, jak to tam je, že něco tam... Kodym s kloboukem. No.
2: Takže už je to prozrazený.
1: Tak je to prozrazený, no. Já jsem chtěl ještě během té básně, která je mezi náma opravdu, jak to říct, to slovo mě teď nenapadá, ale určitě mě doskočí později, je skvělá a kodymovská, teda musím říct. to připomnělo desku vaši... víš, co myslím, tu vaší desku Vanastovy věci, ježišmarja. Jsi tak blbě zaspíval, že nepoznáváš svou písničku.
4: Já mám trochu trému, protože jsem v živém vysílání v rozhlase.
1: Tak si tě...
4: blbě soustřím,
1: jak se to, jak se jmenuje ta pecka?
2: Ježišmarja. Já jsem nikdy moc...
1: Ta ulítla... Tam ten text přesně má ty tendence, nebo ne tendence,
4: počkej, tak ještě jenom,
1: zabarvení.
4: Já to...
1: jak je ten text? Co tak řekni to na hlas.
5: No bublinu, ne, jsi zpíval, bublinu v kýbli.
1: Ne bublinu v kýbli. taková ta jak šamanská deska je to v podstatě taková. V podstatě využití akustických nástrojů, prostě Roberte, neříkej, že nevíš, kterou myslím.
4: Medicine Indian Dance?
1: Ty jsi zmiňoval, že jsi to chtěl udělat jako písničku, ale nestihl jsi. Tady tu báseň na ten trutov.
4: No, to je, mě ty slova jdou rychle a ta hudba mi jde pomalu, takže to... Jo. Hele, a vy mi říkáte zámecký pane, jsi říkal, že on je Indian, mám taky tričko s Indianem, vidíš to?
1: Já
4: jsem tady taky za fanoušky Indiánů, protože to vlastně možná mě k Martinovi jako přitáhlo, když já jsem šel loni tady kousek do té O2 arény na koncert Lynyrd Skynyrd s Vojtou Burešem, s Doktor Viktor. A najednou před tou O2 arénou tam stál Martin a já jsem ho nikdy osobně se s ním neviděl. A měl krásného pejska. A já si říkám, kurva, co to tady za hippíka, ten Martin. Tak jsem se s ním začal povídat, no a pak jsme vlastně s Vojtou šli na ty Lynyrdy Skynyrdy a tam hrál jeden úžasný indiánský kytarista, vlastně, který založil kapelu Blackfoot, a já jsem celou dobu, já tam taky jako propojený, jo, že jsem tam potkal Jeronima a pak jdu dovnitř na koncert, říkám, úžasný, jako Lynyrd Skynyrd, úžasná kapela, nádherný, milujeme to. A tři kytaristi. A ten jeden kytarista, když hraje solo, tak on se tak jako kouká divně. A mám pocit, že uhranul celý ten sál vždycky. A jakoby ty tóny, co ze sebe ždíme, nějak to dělá jinak než ostatní. Já jsem jako nevěděl, co to je. Tak když jsem přišel domů, tak jsem ho hned začal googlit a je to Indian.
1: Je to Indian.
2: A máme ho tady vybranýho, že si ho pustíme.
1: A má to v sobě. No, k tomu se ještě, kluci, dostaneme. Teď jsme začali tak... že jak jste tady dva, oba dva osobnosti, který se nedávno de facto setkali, Jeronimo, který založil legendární český Woodstock, tedy Open Air Festival Trutnov, a další legendární muzikant Robert Kodym, spoluzakladatel Lucie a Vanastovek, že jo, co si budeme povídat, takže já mám z toho hlavu takhle kolem, takže si teď pustíme Toma Vejce. To bude jako úlety pro posluchače. Jako,
2: to je tradiční, tím jsme vždycky tady s Honzou Hamerníkem začínali, tak v té tradici bychom mohli pokračovat.
1: No, proč ne?
2: A jinak, když už jsme někde psali o tom, že setkání dvou světů, tak možná bych zase měl říct z druhé strany, když jsem viděl, koho si v tom klobouku na dálku, tak jsem si říkal, to je nějaká známá tvář, to někdo je někdo známý. No a pak Robert přišel, podali jsme si ruku, já jsem říkal, ty seš ten David, že jo?
1: To bylo rád určitě.
4: Já jsem říkal, David Bowie, super.
2: Ano. No tak to bylo naše seznámení.
1: Jasný,
2: tak,
1: no.
2: Tom Bates.
1: Důležitý
4: vidíš, jsem zapomněl, to bylo dobrý. No.
1: Kluci, pro mě je důležitý to a milý, že díky tomu vašemu setkání jste tady u mě ve studiu spolu. Fantastický. Tom Bates, Love Side of the Road.

Little Joe from Kokomo, it rattles to the ground.

krásný blok.

0: posloucháme. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Ano, a vy posloucháte Rockovou zpovědnici a mými dnešními hosty jsou Martin Geronimo Věchet, šéf, náčelník Trutnovského festiáku, tedy českého. No, teď Woodstocku. To vypadlo Woodstocku, ty vole, díky, to je hrozný. A samozřejmě ještě druhý neméně významný host, a to je Robert Kodym, s kterým se vidím snad poprvé v životě takhle, že bychom se bavili. Je to tak? Že jo, je to možný. No to nevadí, to. A dobrý, jako kdybychom se viděli
2: ale,
1: 100krát.
2: Ale viděli jsme se na nějakém koncertě, v nějaký šatně jsme seděli, ty jsi něco říkal, byl jsem mladoučký, já jsem taky něco říkal, jaký jsem byl mladoučký, já jsem tě na to chci zeptat právě, že už nevím, kde to bylo.
1: No, ty jsi to teď naznačil, počkej, já jsem právě si to chystal na později.
2: Okay.
1: To bylo, já, takhle, nevím, jestli to bylo tenhle případ, ale naše první setkání bylo, že my jako kapela, to bylo v 80. nevím, to už je dávno za Bolšeka. Pamatuješ na klub Dvojka na Vinohradský?
2: Ježišmarja.
1: Že jo?
2: No tam jsem bydlel.
1: No vidíš. A my jsme tam, hráli s kapelou. Mm-hmm. A jestli to jmenoval Dan Korben, teda už to nevím. Ale no. Hráli jsme tam. A přišel za mnou takovej blondiatej, takovej opros, jako tam otravoval, víš mě, jako co říkal, jako můžu s tebou mluvit, prosím tě, ten člověk, ten kluk. A říkal, no jasně, co je, co? Hele, prosím tě, nemohli bychom si s váma zahrát, my nás udělali před kapelu. Říkal, no tak jo, no, tak proč ne, no, to, ty časy, kdy mi bylo všechno jedno, a to je, mě je všechno jedno, jedu teď, jo, ale prostě takové to. Tak jsem říkal, tak jo, no, to, a co, jak se jmenujete, no? My se jmenujeme Lucie. Říkal, aha. Takový divný název.
2: Já mám ještě pocit, promiň, musím vstoupit, že se zval, jak se jmenujete, teď bylo chvilku ticho, že by mu bylo blbý to říct.
1: Jako. Je to možný. Ano, to je fakt.
2: Předesílám, že to nikdo od té kapely neslyšel v té době.
1: No, jste byli úplně, nikdo o ní neslyšel. Lucie, ty vole, my jsme byli proti nimi hvězda, že jo? No, hvězdy, ty vole. A teď oni tam zahráli. To už se nepamatuju, jak jste hráli, jak to dopadlo. Jak my jsme hráli, jak to dopadlo, no prostě se odehrál tady ten jakoby dvojkoncert, nám dělala, Lucie nám dělala předskokany, jo. Rozumíš?
2: No a byli jsme vděční, já si pamatuju, vidíš, já jsem zapomněl, že to byla ta dvojka, ale já si pamatuju, že jsem si říkal, tak my budeme tady hrát před tím Danem Kohoutem, toho znám, že jsem s ním četl rozhovor v časopise Mladý svět, jako,
1: no,
2: jo, přísám, to si pamatuju.
1: Melodie, no,
3: nebo to Mladý svět? V časopise Mladý svět za bolševika.
1: No, to jsem přesně věděl, že mě to bude vyčteno. Já jsem rád, že jsem někde udělal nějaký rozhovor. Rozhodně to nebylo v Rudém právu.
3: Svazácký časopis.
1: No, a nebyl, to byly všechny, co jsem budem povědět.
2: Marně přemýšlím, ve VOK novinách jsem s tebou rozhovor nešel.
1: No, to ne, tam jsem se nějak ještě nepropracoval.
3: No. A to byl který rok, tohle?
1: No to bylo, já nevím, Roberte, to, když jste
2: 88.
1: Začínali, tak nějak, no.
2: 89,
1: no,
2: možná i 9, no, to mohlo být, jiný ne.
1: No, tak kluci začínali, my jsme v 80. už hráli, ale ty
2: no,
1: seš, kolik
2: je hodně dlouho.
1: No, počkej, a Roberte, tobě kolik?
2: Já jsem 67. ročník, no, i mi 59
1: seš,
2: let.
1: No, takže jsi ještě mladý kluk, no, já právě jsem o 5 let mladší, já starší chci říct, a takže my už jsme jakoby z toho folkovýho prostředí vzešli, že jo, z těch písničkářů. A že jsme hráli takhle, jakoby začali hrát jako ten Big B, dejme tomu. No a přifařila se k nám nějaká Lucie, která se tak stala.
3: No, takže to bylo 4 roky po prvním pokusu, jestli to dobře počítám, našem prvním pokusu.
1: Vidíš, jak se nám to tady krásně spojuje.
3: První pokus 84, festival. No. Což nám rozehnali estebáci, druhý pokus 87 a vy jste se scházeli roky kurňa na to, jako někde v šatně, jako
1: no,
3: pěkně
1: šatně,
3: na oficiálních koncertech nás honili po lesích, po stodolách a vy jste si pěkně muzicírovali.
1: Tebe honili po lesích a my jsme balili holky.
2: Hele, já jsem si teď ale zbavnil, to bylo buď 84 nebo 85, já jsem měl skupinu Prášek a dostali jsme nabídku, že budeme moc hrát mimo Prahu, jo. Já jsem si říkal, úžasný, jaký to je asi jako hrát prostě mimo tu Prahu. Jeli jsme do kulturního domu Tuřany v Brně nebo u Brna a přijeli jsme tam a přijeli švestky a vybílili to tam úplně, koncert se nekonal, takže jsem zase jel autem pěkně zpátky.
1: A dostal z podržce nebo nedostal?
2: Ne. To ne. Ono už to bylo zrušené, když jsme tam přijeli, ale...
1: A kluci dostávali podržce, viď? Jo,
2: to já bylo. Jsem dostal v Praze podržce pěkně před... Taková píseň skupiny Vanastovy věci, kde se zpívá přišlo 12 fízlů, ty ho nerozladěj, střepy flašek bourbonu ho nedojímej, blablabla. No a to je ta historka, jak byla Šťára ve Slavii. A oni mě vytahli ven, kde stalo 12 policajtů do kruhu.
3: Který rok?
2: Tohle to bylo 87.
1: Počkej, Vanastovky už byly takhle před tím?
2: Ne, ta píseň vznikla později.
1: Píseň vznikla později.
2: Píseň se jmenuje Jsem nevinej, vznikla později. A to byla taková krásná situace, že takhle stalo 12 policistů do kruhu a vždycky já jsem byl uprostřed. Jeden mě vzal, dal mi ránu pěstí a já jsem přeletěl k tomu ten kruh, zase k dalšímu a ten mě vzal a takhle si mě tam přehazovali a bylo to krásný, já za to moc děkuju, protože si se těch zážitků mám jako víc a jsem měl nějaký posttraumatický syndromy z toho, ale jako inspirace pro psaní písní potom už po roce 89, to je úžasný. Fantastický.
1: To je spíš scénka jak z takových těch blbých filmů těch dvou, toho Blondiáka a Černovlastního Sáru, včera jsme na ně koukli, jak se jmenujou, ty dva herci, no, jak se perou furt, ten film včera, jak jsme viděli, ten blbej. Bud Spencer a Terence Hill, víš, tam to bylo přesně taky, ty scénky, jak se tam podávají ty lidi a
2: no, vlastně jo, tohle bylo vidíš, bohužel. Jo. Konečně mi došlo, proč by to moje oblíbený zážitek, jestli se rozlobíme, budeme a ty veliký rány.
3: Ale neměli bychom něco pustit?
1: No, pustíme něco.
3: Abychom nenudili tady.
1: Ne. Já myslím, že se lidi rozhodně nenudí, jako Martine. No, ale pustíme si krásný nový stroje. A proč si pustíme s dovolením? Já bych to rekomendoval teď. Já bych to pustil a pak řekneme, proč jsme pustili zrovna tuto kapelu. Dobře. Protože má souvstažnost s dnešním ročníkem Trutnova. Jo, tak jedem. Já to pouštím.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Marková zpovědnice na Rádiu B.
1: To je strašná prdel, přátelé, když hrál před chvílí ta hudba, kterou jste slyšeli, tak se Martin Věchet, náčelník, co to je hraje za hudbu?
2: To bylo solo bubenický dlouhé solo.
3: Já přemýšlím, to je, já to znám z koncertu, jak on ten Bonhem hraje to solo, pak zahodí paličky a hraje rukama.
2: No,
3: a jako jo, je to úžasný. A to je i na té desce těma rukama?
1: Člověče, já myslím, že ne. To
3: že on bez obrazu je takový na hovno, takový plácání rukama jako do bubnu, ale je potřeba mít k tomu ten, asi to tam není, viď? To dělal na tom liveu. Jako.
1: Jsi slyšel, že ten až do konce, než se přidá zase kytara, že jo, Pageova, tak on, ten zvuk je plnej na ty bicí, to by hrál rukama. Na ty blány, jako to, myslím si. To něco, co taky naše postřeji.
3: To by znělo blbě, kdyby to dalo na desku, to plácání rukama.
2: No a co ty krásný nový stroje?
1: No právě, naznačuje. Tak já to otočím takhle. Přátelé, před chvílí jsme hráli, ještě před Led Zeppelin jsme hráli kapelu Krásný nový stroje. Shodou okolností taky je znám z leta, ještě když jsme společně hráli na Petince, taky s Robertem jsme vzpomínali, že hráli různě na Proseku a tak dále v těch klubech. Horta historie, máme jí společnou, to je dobře. Tak oni existují a my jsme je slyšeli, ta píseň se jmenovala Felicie, pokud vím, vybral Martin, že jo? Tak proč jsme pouštěli, a teď to bude jak ve škole, ty vole.
2: No, nevybral jsem
1: Martine,
2: já.
1: Martine,
2: vybrala ji má dcera Induška, Marta, Induška, která je hlavní duší festivalu Trutnov.
1: Fakt jo?
2: Ano. No, tak ta to hlavně táhne teďkom celý.
1: Jakože už nemůžeš, jo?
2: No, ale to já můžu, ale... Myslím si, že mladá šamanka je na svém místě, ne? Je
1: no,
2: dobrý
1: hlavně,
2: jako
1: hlavně máš ve svý indiánský no, rodině máš no, na stupnici. No. To je bezvadný, pak přijdou vnučky no, ještě a vnuce a tak dále.
2: No ty už tam lítaj teď.
1: Ty už
4: to je hezký.
1: Ale proč jsme? Martine, proč jsme hráli?
2: Roberte, to kdyby si...
3: Teď šla zrovna na práva před rokem, tak seš na tom jako líp v tom nástupnictví.
2: No, no a no, to jsou další no, historky, které nás s Robertem spojují.
1: Třeba se k tím ještě dostaneme, kluci. Tak já se ptám znova, proč hrála kapela Krásné nové stroje, nebo proč ji tvoje dcerka vybrala?
2: Jo. A takhle jsme se tady vlastně zakecali, že já jsem úplně přeslechl, co tady hrálo za kapelu a pak tady jsem slyšel jenom ty bubny. A to jsem si říkal, co to je.
1: Tebe jako Indiana to přece nemohlo rozhodit.
2: No bubny ne, samozřejmě ne. No a proč ty krásný nový stroje? No protože ty budou v životě tahle kapela, nevím, jakým způsobem k tomu mohlo dojít, jak to, že se to stalo, ale Krásný nový stroje nikdy na Trutnově nehráli. Takže letos podobně jako Lucie.
1: No,
2: ostatně.
1: No, to k tomu takže, se ještě dostaneme, kluci.
2: Takže,
1: jsi na ně přišel teda? Dcerka je někde vyšťourá.
2: Byl jsem v Českých Budějovicích na takovým undergroundovým setkání a najednou tam vystoupila kapela plná života, jako plná energie. No to byly Krásný nový stroje se Standou Divišem. Tak jsme se, podobně jak s Robertem, jsme se začali bavit. Já jsem říkal, Stando, vy jste v životě nebyli asi na Trutnově, že? Ne, nás nikdy nikdo nepozval. No tak teď tady jsou.
3: A rovnou...
1: Rovnou se dostal mezi oči, vidíš to.
2: A rovnou na hlavní pódium a celý festival budou začínat. Že ty dechy, mě to úplně... To bylo skvělý. To se valila ta energie a to soukolí dělo jak skutečně dobře promazaný stroj.
1: Zeptám se tě, když jsi viděl teď tě Budějovicích. Potvrdíš, stále Standa Diviš, když zpívá a tančí, tak tančí tak, jako kdyby ho kousla tarantule.
2: Ano,
1: slovy ano, klasika.
2: Nebo epileptický záchvat.
1: No, přesně tak.
2: Jo, tak
1: no ty jsi je taky viděl přece, ne? Jako
3: mockrát Krásné nové stroje jsem viděl asi milionkrát v těch pražských klubech v těch 80. letech.
2: No.
3: A tak teď, veliké hvězdy té scény.
2: A teď budou rovnou na hlavní scénu. Tam, kde budou v Trutnově hrát, i Lucie bude hrát, Lucie, za jasně, dva dny potom následně. Takže začínáme,
1: no,
2: bychom
1: to
2: asi měli říct, ne?
1: No,
2: ve čtvrtek 13. To je za 9
1: 13. dnů. Já jenom poznamenám. Ono se teď to k tomu datu, legendárnímu datu 21. srpna za stolik neblíží, ale termíny Trutnova, Trutnova, už mám říct správně, se vždycky pohybujou v měsíci srpnu.
2: Ano,
1: a nejlépe, když to vychází kolem 21., což je v podstatě taková, no dejme tomu smutná připomínka pádu,
2: kterou jsme přetavili ve veselou, no, sešlost.
1: Veselou sešlost, aby jsme na to všechno zapomněli. Ano, i když mě bylo 6. A Robert rok.
3: Mě byl rok a půl. No, a už jsem uměl chodit.
1: Už jsem měl chodit.
3: No, no, no.
2: A já si z toho pamatuju to, jak jsem se schovával u babičky pod okny. Dole hořely pneumatiky pod oknama. Střílelo se z děla a tam se točil tank. A já jsem se strašně bál a schovával jsem se pod tím oknem a brečel jsem prosil jsem babičku, nechci, aby byla válka.
1: To kdybych tě takhle viděl, tak bych ti zaspíval bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci.
2: Ano, proto když jsem poprvé slyšel Karla Kryla, tak hned přesná. Přesně mířený šíp do srdce.
1: Přesně, no. Přesně řečeno.
2: No a tohleto jsme se posunuli o týden, takže jsme teď ve woodstockovském termínu.
1: Ano, 13.8. až 16.8. Takže 13, 14, 15, včetně 16, jo?
2: Ano.
1: 16 se ještě hraje. Ano. Takže 4 dní, no obrovno pražskej, no teda český Woodstock, ne pražskej, pán proboha, teď bych se napackoval, co jsem to řekl. A no. Jenom vám připomenu, tady já na to vidím.
3: Trutnovský Woodstock,
1: proboha. Pozor, a přátelé, já jsem Trutnovský Woodstock, ano. Český Trutnovský Woodstock. Tak. Já jsem tady ve Spovědnici měl a oba jsme se toho báli. Mýho kamaráda Ondřeje Havelku.
2: Ano.
1: A on říkal, co tady budu říkat, čověče, jako ne, já zpívám a dělám úplně jinou muziku. Jo, Lopso, Melody Makers a tak dále. A jsem říkal, Ondřej, a co jsi poslouchal, když jsi byl mladý? No Stone, volá Beatles. Říkal, no tak vidíš. A nakonec tady ale zpíval Dívku v modrém normálně live tady v Rádiu Beat. Tak proč to říkám? Protože Ondřej Havelka je jednou z velkých hvězd toho, chápu to správně, že kdo je velkýma tlustýma písmenama, tak je velká hvězda.
2: Ale není to úplně u nás tak pravidlem. Menším písmem jsou třeba Jasná páka, Red Z, Vysací zámek, Monkey Business, Ventolin, Garáž. To jsou všechno naše kmenové partičky, které máme rádi. Jo.
1: Pepa tam bude. Tak já, počkej, tak aby neměli zmatek
2: posluchači.
1: Tak pozor, přátelé. Lucie tam bude samozřejmě, jo. Tady zástupce Robert Kodym. Výběr tam bude pražský výběr. Dwellers, Ondřej Havelku a Melody Makers už jsme zmiňovali. Jasná páka s Davidem Kolerem, se kluci zase potkáte tam, viď, Roberte? Já jsem nechtěl šťouchat. Jako.
2: David s Jasnou pákou bude hrát ve čtvrtek, Lucie v sobotu. Takže
1: udělili,
2: je
1: jo,
2: to
1: takhle.
2: V pořádku.
1: Dobře. Vysací zámek, ty vole, Monkey Business. Monkey Business Martina Houtka, ten se mnou hrál jednu dobu. Pozdravujte ode mě. Ventolin, to se přiznám, neznám. Garáž, Portless, Kamil Střihavka a Leaders Dunaj, ježiš, ty ještě jsou, Plastic People.
2: Výborně hrajou.
1: No,
2: ještě s Janou Vébrovou.
1: Zrní, to je výborná kapela, pozor.
2: MC Gay.
1: Co to je?
2: No to by se měl dovzdělat.
3: MC Gay, to znám od svý dcery.
1: Tak se to tak proč to říkám?
3: Ten je dobrý.
1: Já neznám všechno, tak to vysvětlete, ale posluchači nemusí znát, že jo? To je jako něco tanečního, nebo jako?
2: No takovej trošku rap, trošku elektroniky, nejsou to žádný takový tuctový texty. A je ani ten MC Gay je takový jako aktivista.
1: Jo.
2: I to chce si poslechnout.
1: A mladý kluk,
2: no.
1: Jako mladý,
2: mladý kluk.
3: Já bych řekl, že se s tím nesere. No, je super. Se s tím,
1: ano, to je přesně řečeno.
2: No, zrní se vracejí po dlouhý době.
1: Mucha, přátelé, s něma jsme hráli teď s Dakobou, s Dankou Rubendem na festiáku teďka v létě. Výborná parta.
3: S Muchou já zpívám na její desce pěkně, prosím.
1: Fakt, jo? Ten svět je strašně malý.
3: Deska z roku 18, tam si mě můžete poslechnout, jak zpívám.
2: Hele, no a Mucha, počkej, Dane, a Mucha, to je ještě jedna perlička. S Muchou se samozřejmě i Robert uvidí, a protože Mucha bude na festivalu opět celý 4 dny a celý festival uvádí. A aby toho nebylo málo, tak každý ráno bude mít ještě jógu s Muchou. Na hlavním pódiu v 9 hodin s karimatkama a jóga s Muchou.
1: Roberte, no, možná, nechci nic říkat, budeš muset stávat v 7.
3: Počkej, koukám, a stát na hlavě. Zdeněk Suchý uvádí, Čuňas uvádí, ano. Karel Škrabal uvádí. No
1: počkej, Zdeněk Suchý tam bude taky? No. Hele, kluci, počkejte, hele, stop. Budem pokračovat v tom výčtu, který je exkluzivní teda, jako bez ironie. Fakt skvělý, ale ty lidi, když jim to do nich teď nahrnem, tak se nebudou pamatovat. Tak budem v tom pokračovat a připomínat.
3: Ale pokračuj, tamhle jedna kapela s tím názvem, to je úžasný ten sbor, to už se těším, až k tomu dojdeš.
2: Sbor Břežanských kastrátů.
3: Ano. Nádherný název.
1: Roberte, ty vole, jdi do prdele. Já jsem říkal, že to řekneme potom, ať si to ty lidi pamatujou. V každém případě. Okay. Pozor.
2: A co jsme teď říkali,
1: no,
2: že
1: teď
2: pustíme?
1: Teď jsme říkali, že pustíme kapelu, která taky patří k těm zahraničním hostům tohle festivalu a je to kapela velkýho jména, tak řekni, jak se jmenuje a já ji pustím.
2: No jsou na plakátě hned vedle Lucie. Gogol Bordello.
1: Tady je máte.
4: Back in the day, as we learned, a man was not considered to be considered to be. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas?
5: Yeah, seven seas at least.
4: Now all them jokers kept around just like a scarecrow in hometown.

0: I want the last king.
1: První B-Beat u nás. Radio B-Beat.

0: Radio Beat. Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
1: No tak co ti řekl?
2: Blbý je to. Heleč ti.
1: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
2: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
1: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
2: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
3: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Každý pátek od 7 večer na Rádiu Beat.
4: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
5: To je dobře, milé dítě.
3: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
6: Je 21 hodin a 1 minuta, posloucháte Rokovou zpovědnici. Mými hosty jsou Martin Geronimo Věchet, no a Robert Kodym. Mám ještě spoustu otázek, ale možná si na všechno nevzpomenu, protože mám hlavu jak balón. Pokud mi s tím chcete pomoct a chcete se vyzeptat Roberta nebo Martina na Festiák, na Trutnov, na Luci, na cokoliv, pište SMSky nebo pište e-maily s vašimi dotazy a nebo i volejte na číslo 210 32 33 34. Tady je jedna z takových prvních vlaštovek. Zdravím do rádia, krásný nový stroje mě vrátili do doby, když mi bylo 16 let. Díky, Zdeněk. Tak to poznámka ke krásným novým strojům, který budou na Trutnově hrát. Jo. Je tak.
7: Cože? Mě bylo taky 16.
6: No, k tomu se ještě dostaneme a tady mám ještě jednu takovou poznámečku a to se týká Roberta. Ahoj Dané, všechny vás zdravím. Chci ti poděkovat za minulý týden, kdy jsi mě pozdravil do Etro a věnou mi písničku, jasně. A Robertovi bych chtěl říct, že Lucie je dobrá, ale když jsem jako puboš poprvé slyšel Vanastovky, tak jsem si set na prdel. Díky za skvělý soundtrack mýho dospívání. Přeji vám všem příjemný večer. Zdraví vás Radim z Sheffieldu.
8: Díky, no. Radim z Sheffieldu. Díky.
6: Tak fajn. Pustíme si teď písničku, kterou vybral zase Martin, Bob Marley and the Wailers, I Shot the Sheriff. A zase to je souvislost, zase je to souvislost s Trutnovem. Za chvíli se k tomu dostaneme.

0: Roková spovědnice.
1: Ano, roková spovědnice a já jsem vždycky, chlapci, jsme feteru jenom.
2: Dobrý den.
1: Jsme feteru.
2: Dobrý.
1: Já se taky omlouvám, uvedl jsem Wailers a pustil jsem Queeny, ale protože tady je opravdu velice, jak jste teď před chvíli asi slyšeli, velice bohatá rozprava. Tak, Wailers přijdou za Valley okamžik. A proč
3: už mě budeme psali, pouštět? To jsou ty Wailers, ty
1: No. Ano, už ti psala dcera, tak já se dceru se omlouvám, no tak teď samozřejmě Wailers budou.
3: Víš, jakou péči, Dané, to Marta vybírala tohle všechno.
1: A já jí
3: a ty
1: pustím
3: to pak
1: Queeny.
3: Takhle tady zařízneš, no, představíš Wailers, takovou ikonu reggae a pustíš
1: Queeny. Kdyby tam ty Queeny aspoň hrály, no dobře, no fajn. Takže Wailers.
2: To taky co tak nehulili ty Queeny, že jo? Jsem slyšel jiný historky.
1: No, já myslím, že velice zhulili víc, no, tak jako Bob Marley, že jo, tehda ještě kdysi. Jo. Je to taková vzpomínka na něj. Hmm. Tak jak jsi dostal Majnovýho zpěváka? Mluv o nich.
3: No, já bych spíš dal slovo Robertovi, protože to bylo pěkný, jak se vyptával na některé ty kapely, tady koukáme na ten plagát.
2: Já jsem se chtěl zeptat, no, že tady ty Wailers, tak oni vlastně, jak dlouho hrajou? Jako zřejmě Bob Marley tam nespívá, předpokládám, že je zaneprázdněný, ale... mají nějakýho, jaký mají zpěváka, jak to funguje? No, moc mě to zajímá.
3: Vypadá blbě. Ale úžasně zpívá.
1: Proč vypadá blbě?
3: Žádný dready, plešatej, ale...
1: Hele, ale je rastlam ani stárnou, ty vole. No.
3: Ale když začne zpívat, tak to je, úplně si to dovedu představit, to naše podhorské ležení, a jak se nad ním bude vznášet dým, mokasíny tančit a... celý hlediště se vlnit, jako
2: jo.
3: To bude magická atmosféra. No počkej, a ty to ani nevíš. Hmm. Po Wailers bude hrát kdo?
1: No po Wailers, no, abych teda, tak abych to zase...
3: Ty s tou úžasnou
2: zbor břežanských kastrátů.
1: Tak pozor, ne. Chlapci,
3: po abych... Wailers bude hrát...
1: Tak aby zase nedošlo k obilu, aby
3: ano,
1: se...
3: Vy boží, budete hrát, aby, po Wailers, ano.
1: Abys, ne, abys se znestrapnil ty, ne. Já vám to...
2: To je úžasný.
1: Uvedu do lajny, jo. Bob Marley and the Wailers, jo, takže ta originální nahávka bude teď.
3: Ano.
1: Potom budu hrát Jefferson Airplane a pak si pustíme Luci, jo? A to potom si ještě popovídáme. Ale... Aby to bylo po pořádku.
3: Dobře, ale ještě Robert se chtěl zeptat na ty Wailers, jako co to je vlastně za kapelu a tak jsme se tady bavili.
2: No mě by zajímalo, čekej teď, já jsem to zapomněl, jo, ne, mě se vybavil, sorry, zvědavý invalida. A mě by teď zajímalo, jak ta skupina Wailers, jak hrajou dlouho vlastně?
1: To jsi se ptal, já myslím, že 50 let určitě.
3: No, počkej. Ano. Oni,
2: že předpokládám, jo, že když Bob zemřel, ano, tak nějakou dobu ano, asi nehrál.
3: Já myslím, že 50 let, že teď mají i výročí, ale hlavně... Tak z těch původních Wailers už tam není nikdo, to jsou všechno potomci, to se v Janáčkově filharmonii taky nehraje Janáček. Ano. Tak to je něco podobného. Na což mě opět taky Martička upozornila, že když bude někdo rejpat, že ve Wailers už nejsou lidi z Wailers, tak jako, no nejsou, ale jsou to jejich potomci, následovníci.
2: Ano. Jo.
3: A
1: Martička je tvoje dcera, jo?
3: Ano, no to je ta vyštudovala etnologii.
1: No, jako. Ta musí být opravdu přísnej švih, když ti takhle...
2: Promiň, co vystudovala?
3: Etnologii.
2: Jo, etnologii, jo.
1: To není etymologie.
2: Já jsem tě rozuměl, technologie. Si říkám, co to je. Etnologii, jakože Indiány a tak, jo?
3: No, spíš českou kulturu. Jako?
2: Boží.
3: No.
1: Jste věděl, že v Čechách byli Indiáni.
2: Já vím, že byli staří Slované, to byli Indiáni.
3: Ale tak možná třeba příště, moc nerada hovoří, tak třeba příště se nám ji podaří sem dostat. No. Ona nechodí do rádií. No.
1: To by
3: velká vzácnost.
1: To by mě zajímalo, to já bych si s ní chtěl utkat, tak, jako když je takhle přísná. Dobře.
3: No, takže sobota. Můžeme nastínit sobotní trutnovský program. A to bude, jestli to říkám, budu říkat dobře z hlavy, garáž, Red Z, před garáží ještě Kamil Stříhavka, jo, takhle. Takže Kamil Stříhavka, garáž s božským Tonym, po božským Tonym yes. Red Z, po Red Zedovi, kterýho si taky doufám, že pustíme, to je prostě magický v tom, že hlas Ozzyho s metalem za zády a do toho elektronika. Mladý kluk, skvělý. A po Red Zedovi Monkey Business to roztančí, dorazí to Wailers, ten divoký tanec, a jako třešnička na dortě Lucie, která v životě na Trutnově nehrála. Trutnovu je 42 let, Lucii 40. Takhle to do sebe zaklaplo.
1: Máte kluci?
3: Co, Roberte?
1: Roberte, máš trému?
2: Máš trému? Před náma. Ty Wailers.
3: A tohle všechno se v přímém přenosu no, mám trému, Robert vlastně. Dozvídá.
2: No.
1: Já jenom takový doplňující technický dotaz. Říkal jsi sobotu.
3: Ano, sobota.
1: Festiák začíná 13.8. To ano. Ale sobota není, nebo je?
3: To je čtvrtek.
1: To je čtvrtek. To je tak ty jsi teď přeskočil rovnou na sobotu, jo, v souvislosti ano. S Wailers a potažmo ano, s Lucí, jo? Ano, ano. Dobře, pak se dostaneme k ostatním.
3: Ty tady skáček z Wailers na Queen, no tak, tak
1: si můžeš
3: si
1: dovolit skákat, jasně, ze čtvrtka na sobotu, co si budeme povídat. Tak, jdeme na to. I shot the sheriff.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Martin Věchet, Martin Geronimo Věchet a Robert Kodym, mý dnešní hosté v Rokový zpovědnici. Tady mě někdo píše, Dane, neskákejte si tak do řeči, není pak rozumět, co říkáte, mě to hrozně zajímá. Mm. Tak budeme to více regulovat, chlapci, jo, ať si do řeči neskáčeme. Protože těch informací opravdu ještě musíme sdělit mnoho. Teď se zeptám já, aby jsme si neskákali do řeči a oslovím Martina. Martine, 3 stage, říkám dobře, že ano, mraky kapel a opravdu zvučných jmen. Co si budem povídat? I z historie českého Big Beatu, a to nemluvím ani o zahraničních hostech. Ty seš náčelník, tvoje dcera, jak jsi říkal, je v podstatě šéf dramaturg celého toho festiáku. Kolik vás tam musí být v té produkci, abyste takovýhle festiák dali dohromady?
2: Teď jsi to řekl.
1: Dva, jo? To kecáš.
2: No, 2 až 3. 2 až 3 lidi dělají celý tohleto pow-wow a hlavně to táhne teď Marta. To je náčelnice, tak já jsem takový nějaký do roztrhání těla se jí snažím pomáhat a nějak to celý korigovat a tak, ale jinak za asistenci slepic, ovcí, koček a psů a pobíhajících dětí se tohle stopava urodí na takovým baráčku za městem anebo u nás doma v kuchyni na náměstí nebo v horách nebo na cestách v karavanu.
1: Takže rok na tom děláte?
2: Celý rok? No, jasně. Zhruba.
3: Já jsem se chtěl jako zeptat, a teď už ta otázka je asi zbytečná, ale já jsem se chtěl zeptat, že když ten festák skončí, jestli prostě ležíš půl roku na lahátku na ostrově svatého Bartolomě a pokuřeš kubánský doutník a pak teprve se to přijde. Ale ty jsi mi jako odpověděl, jsi říkal 2-3 lidi, tak to je...
1: To je masakr.
3: Kolik hodin spíte denně? 4?
2: No teď moc ne.
3: To je
2: jak Prabhupáda.
3: To je super, no.
2: 4 hodiny, no tak podstatný je taky to, že to má furt toho ducha, který ho to mělo, když ten festival vzniknul, protože ty lidi, kteří jsou okolo, tak to furt dělají s nadšením. Ještě pořád s nadšením po těch 42 letech a Radus, který je taky jako nedílnou součástí kmene, tak ten připravuje celý ten areál, ten zase ten je dobrý, zručný manuálně. No a za ním, protože má kořeny na Jižní Moravě, takže za ním přijedou z Jižní Moravy kumpáni, který jsou rozeseti různě po republice, no spojej to do takové jedny bojové jednotky a ta připravuje celý ten areál. A ten šem tomu dáváme my s Martou, no a pak přijedou skautíci a ty pomáhají se všemi věcmi, od prodej triček až konče uklidem. No, ale hlavně ten festival se opovážím říct, že má furt duši, protože to lidi dělají v podstatě srdcem, značení a nedělají to profesionálové. Do dneška to nedělají žádný profíci, nějaký produkční tým nebo manažeři. Ne, je to furt tak dělaný jako doma v kuchyni.
1: Jak to
2: vzniklo? Bez žádný kanceláře a tak. A to si myslím, že se to pak ve finále odráží v tom celkovém duchu a opovážím se říct, že ten festival je úplně jiný, než řada těch ostatních okolo.
1: Já jsem rád, že jsi to řekl, protože jsi to vlastně doplnil. Já jsem se původně ptal, je mi jasný, že ducha toho festiáku děláš ty a dcera, ale už si připomněl Radůze, kamaráda, jeho partu z Jižní Moravy, skouti, kteří tam pomáhají. Já jsem se ptal celkově potom, nebo de facto na to, kdo všichni, vy to připravíte, uděláte dramaturgii, pozvete kapely, ty vole, jsem z těch chalup tam zblblej. Pozvete kapely, dáte to dohromady, to je asi nejtěžší práce. Jo, protože o tom bych mohl mluvit, Robert, ale vy máte svůj management, ne, Lucie? To nedělá, to jako zařizuje manažer, ano.
4: Jasně.
1: Takže to tam je všecko daný a to je kostra toho festiáku. A druhou kostrou, nebo dejme tomu nohy, ale tím hrudníkem a rukama je ten festival přece samotný. Kdo staví stage? Kdo tam zařídí? Na to jsem se chtěl zeptat. Na občerstvení. Máte tam stánky, máte tam toalety, máte tam tyhle věci. Tak tam přece taky to musíš organizovat a sehnat ty firmy, nebo ty lidi, nebo jak to je? Je to taky v přátelském duchu, nebo to už je na nějaký profesionální
2: tak to
1: bázi?
2: Tak to už je trošku biznis, ale taky zvuk dělají dělá firma z Ostravy, Martin Duda, Ivo Šaspol, kteří jako dělají, zvučí velký koncerty v halách. No a ten Trutnov si nějakým svým způsobem oblíbili, že říkali, že jako za těhle okolností jako by asi nikam jinam moc nejezdili.
1: Jasně.
2: Ale že ten Trutnov prostě milujou a že vědějí, že to je velmi specifický a například teď má přijet nějaký trošku obměněný tým, který tam ty podhorská loviště příliš moc nezná. No a už je teda připravují na ty specifika, že se může třeba posouvat pódium, když už bude jako téměř postavený. Yeah. No a vymýšlíme teď různý lávky, po kterých takový frajeři, jako je Robert, pak může pěkně se procházet s tou skvělou kytarou, kterou jsem teď je na Facebooku, si říkala, viď? Tak už je fotka na Facebooku.
1: Krásná kytara.
2: Na Facebooku být. Tak Robert, a kurník, to bys měl říct, ty Robert.
3: Hele, mě napadlo, že jsem vlastně ten festival je pro mě tak výjimečný právě díky tomu, že je takový, jaký je, že vlastně před tím rokem já jsem nikdy nerozdával letáčky na festival ve Vysočanech.
1: Teď chodíš po Vysočanech s letáčkem.
3: Ne, před rokem jsem s Martinem rozdával letáčky různým lidem. A oni se jako ptali, já jsem, jako, co jsem jako mohl, tak jsem jim vysvětlal. A to bylo na ten loňský asi, že tenkrát ještě.
2: To už je dva roky.
3: Tak to bylo jako to A to B je to, že jsem si kvůli festivalu žádnému nikdy nekoupil speciální kytaru, kterou jsem pěkně držím už nějaký čas doma, nikam jsem jí nešel vyvenčit a premiéru bude mít právě na tomhle indiánském festivalu. Protože to je indiánský Les Paul Standard Gibson.
2: Díky.
1: Martine, to je vyznamenání.
2: No, tak jsem dodatý.
3: Pro nás je to vyznamenání, že tam, že takovouhle mainstreamovou rockovou kapelu tam Martin zavlekl.
1: No ještě se nepovídalo, jak si nosil ty letáčky. Ty vás, viděli jste? Vysočených hodin mají Kodym a rozdává nějaký letáky. On už nemá prachy, tak dělá kamelota nějaký.
2: Žluté poselství, ne?
3: Ne, ale je to moc hezký.
2: To je jako rozdávat letáčky na Trutnov, to není jako, že děláš nějakého kamelota. To je podsta očistá a je to zároveň, prostě předáváš poselství s Jagannathem, to je tady to sluníčko, který visí nad pódiem a to je indický božstvo Pán vesmíru a ten s námi je od roku 99. A nenajdeš na Trutnově, to je další věc, nenajdeš tam žádný loga nějakých nadnárodních sponzorů a pódium tvoří dva indoši po stranách a uprostřed Jagannath smějící se a po levé straně Magor a po pravé straně náčelník Václav Havel.
1: Můžu se dotázat, teď si to zmínil, žádný na národní společnosti, fajn, ale já jsem žil v domnění, že v dnešní době bez sponzorů to prostě neufinancuješ, takovýhle festiák.
2: No.
1: To je všechno se vstupného?
2: No, za prvý se u nás neplatí jako penězi, ale žabými kůžemi a kurz je v této době velmi výhodný, takže si myslím, že neváhejte a teď je potřeba si koupit lístek za žabí kůže, je za pouhých 2500, mimo jiné, to narážím na to, jak říkáš, bez sponzorů, ještě za tuhle cenu.
1: Na celý 4 dny?
2: Na celý 4 dny,
1: jo,
2: 2500.
1: Jo.
2: No, a kemp zdarma, parkování asi 600, no. No a to tvoří všechno takovou specifickou komunitu, ten kmen, a že kde se to přehazuje ta energie z toho backstage před pódium a ty lidi to hrstma vracejí zase zpátky na pódium. Proto si myslím, že i tam prostě kapely rádi hrajou, no. Je to prostě jiný. Je to, a když pak se dostaneš na nějaký jiný festival, tak jako jo, ale prostě Trutnov to není. Jo. A to neříkám proto, že s tím Trutnovem žiju prostě 42 let, ale že to slyším od kapel, od lidí, kteří tam jezdí, a má to prostě specifickou atmosféru, ojedinělou historii, která sahá někde do roku 84. Když o tom třeba vyprávím někde v Anglii, kde si mezi těma Big Bossama, tak o tom, jak jsem koupil kvůli festivalu pozemek a úplně cizí lidi, STBáci, mi ho postříkali močůvkou a přišli k baráku, odskřípli tam prout, tak prostě tomu nevěří, jak koukají na to, jako říkají, to není možný přece, to je tvůj soukromý pozemek. No ano, můj soukromý pozemek, kde stál STBák a řekl mě, ty tam nepůjdeš, jako na ten vlastní pozemek. No to byl rok 87, tohleto. No.
1: To chci říct jenom takovou poznámku, Roberte. Známe, máme svoje vzory, že jo, jako, nebo vy v muzikanti máte svoje vzory, jako třeba Stinga nebo Springsteena, to je taky můj vzor, jo, a řadu dalších, což byly v podstatě, nebo jsou, a spíš byly, hodně levicově zaměření lidi, politicky, a
3: John Lennon.
1: No, John Lennon třeba, a vzhlíželi k tomu východu, jakože na co si stěžujeme, když přece to je spravedlivý systém, protože vůbec nechápali, protože to nikdy nežili. Tak nechápali, o co tu běží. A my jsme se zase rozčilovali, když jsme se to dozvěděli. Co si ty kluci, to jsou tak skvělí muzikanti, jak můžou mít takhle blbý názory. A ono je to přesně o tom, to, co jsi říkal, že jsi byl v Anglii, tam ti nevěřili, jak to, že ti tam odstřihli prout. Jak to, je to tvůj pozemek, to nikdo nedokázal pochopit. Jak je tohle možný, protože v tom nikdy nežili. Já ještě jenom takový dotaz, Roberte, na tebe. 3 stage, zvukařská firma, výborní zvukaři, který tam zvučejí všechny.
2: Jo, na tom si dáváme záležit, aby to tak hrálo a to hraje.
1: Teď si máš, když jste hráli, vy přece jako Lucie máte svýho zvukaře, nebo důvěřuješ, když jedeš na nějaký takovýhle festiák, zvukaři, který není od tebe, který není tvůj?
3: My máme zvukaře, který není náš, ale já to vysvětlím. Jmenuje se Marian Starý a už asi 1 000 000 let zvučí kapelu Kabát. Je to jejich zvukař a už několik let zvučí kapelu Lucie a je opravdu skvělej. Vlastně je přesně, umí to, co mainstreamová rocková kapela potřebuje, a navíc má takovej ten svůj vnitřní temperament, že ty koule té kapele tím zvukem neubírá, ale přidává.
1: Ale dodá.
3: Ať žije Marian Starý.
1: Výborně.
2: Takže a ještě bych rád, Dané, podotkl, že třeba ty zahraniční kapely, tak to je všechno práce naši další šamanky, a ta se jmenuje Evička Lipová, ta je taky z Moravy, kořeny má na jihu, no a ta byla dlouhou dobu součástí našeho kmene, teďkom trošku odpočívá, že se věnuje psychoterapeutice.
1: Až tak,
2: pozor, jo. Až tak. No a tak v podstatě její práce je to, že jsme dokázali společnými silami do Trutnova přivést, já nevím, od Korn počínaje až po Petty Smith konče. No, letos to budou Gogol Bordello, o který jsme teda mimo jiné usilovali tak jako 10-15 let. No. Vždycky to tak nějako nedopadlo kvůli tomu, že buď to jim to nevyhovovalo jako termín, srpen a tak. No. No takže teď Gogol Bordel a Wailers už u nás jednou byli a to už je ty vado. To už je tak 22, 25 let, no, možná. No.
1: Dobrý, tak no. Si ještě do toho klidně pustíme.
2: Teď bude Lucie.
1: Já bych řekl, já si to radši zkontroluji, nebo zase dostanu vy na ráno.
2: Tak to by mohl Robert uvést, ne?
3: Hele, tady je chyba. Já jsem napsal ten text, že jo, píseň se jmenuje Krása a zázrak a tajemství. A tady je napsáno Kráska a zázrak a tajemství. Tak to
1: tak jak je to správně teda?
3: Krása. Ta písnička vznikla tak, že moje dcerka, když jí byly asi 3 roky, přišla a říká, táto, jaký máš nejradši slova? Jaký slovo je nejhezčí pro tebe? Já říkám, no zázrak. Říká, a jaký je druhý? Já říkám, no krása. A jaký je třetí slovo, táto? Já říkám, no tajemství. A tak jsem si to jako zapamatoval, teda dcera už teď už je 20.
1: A toto letí,
3: loni jsem na tom založil tuhle píseň, no. Takže krása. Ale Kráska a zázrak a tajemství, jaký nevypadá blbě. No.
2: Můžete jí hrát na Trutnově? Taky?
3: Já teď nevím.
2: Jo, jasně.
3: Asi možná, jo, nevím.
1: Hele, přijďte, vážení posluchači, přijďte na festiák a možná, jo. Že uslyšíte i tuhle tu pecku. Jo.
4: Taková hostina kvantový fyziky. Ty jsi tak v pitivě horozená.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Roková spovědnice.
1: Mám v krvi.
0: Na rádiu Beat.
2: Ano, Roková spovědnice na rádiu Beat s Martinem Věchetem a s Robertem Kodymem. Bavíme se o festivalu Trutnov Open Air Festival, to je takový oficiální název.
1: Který se uskuteční za týden.
2: Ano, za týden. A přátelé, no za týden. No, no za týden vlastně, no.
1: 13.8.
2: 13.8. to je čtvrtek.
1: A 16.8.
2: A 16. což je neděle.
1: Ano.
2: Říkám správně.
1: Ano, ano.
2: Takže vlastně takový skoro týdenní, no on je čtyřdenní, ale už 13. se hraje a ještě 16. se samozřejmě hraje. Samozřejmě kde jinde než v Trutnově a na tom starém placu, jako to kdysi bejvávalo. Že jo? Protože pak byly nějaký spory s městem.
1: Jo, tam to trvá stále. To je prostě, že město tam z těch okolních luk udělalo průmyslovou a komerční zónu. No, už o tom dlouho mluvíme, ale teď to nabírá zase nějakých nových obrátek, takže postavila se tam kus areálu, prodali teďkom nedávno. No a vedle tam, kde se stanuje, kde stál mimo jiné undergroundový stan, no tak z těch luk vytvořili průmyslovou a komerční zónu, mají tam stát dva supermarkety. No takže jeden festival skončí, na to se ptal Robert, mimo jiné, co děláme, jestli odjedeme, na co se stoptal?
2: Někam na nějaký hezký ostrov, říkal.
3: Jestli trávíte půl roku na ostrově svatého Bartolomě.
1: Ne, netrávíme a já jdu, skončí festival, každý jde dělat něco svýho, občanskýho, jako Eva jde dělat do charity a psychoterapeutiku. A Marta tam má hafo dalších svých věcí, která táhne tu nit toho festivalu stále. No, přede mnou jsou dvě zkoušky na fakultě, ve škole, kam ještě chodím stále.
2: Jsi ještě věčný student, jo? To je krásný.
1: Ano.
2: Co studuješ? No.
1: Na Cyrilometodějské fakultě v Olomouci, kde Robert teď hrál, že jo, teď jste tam měli koncert.
3: No jo, v Olomouci.
1: No, no.
3: To je moc hezký. Já jsem se teď asi před dvěma měsíce dozvěděl, že moje babička, to nikdo nevěděl, že je Hanačka. Že já jsem 25% Hanák. Já to tam tak miluju, tu Moravu vždycky, teď jsem to tam říkal těm lidem. No. Ale to je jiný téma, tady nebudu.
2: To je zvláštní, já jsem to z tebe cítil, když jsem tě viděl někde hrát v nástupkách, jsem si vždycky říkal, to je ten Ogre Zahané, to je jasný. To.
1: No a mezi tím lepším, takže radu zde dělat, opravovat střechy pod horami, no a na horách, no a Maty, ten teďkom je prostě na takovým, dává se dokupy, no, což nás taky, to je syn, to je další člen kmene.
3: Bubeník.
1: Důležitý bubeník. Ano, bubeník, no. No, s ním nám velmi Robert pomohl, to nás taky velmi sjednotilo, no. Pitomej kratom, zatím vším je.
2: Jo, znám to, ano. Mám s tím zkušenost, ne já osobně, ale...
1: Svinstvo.
2: Mám s tím zkušenost.
1: Velký svinstvo.
2: Vím přesně takový, kolik mu je.
1: 22.
2: No, tak přesně.
1: Teď mu bylo 22.
2: Přesně vím, o čem mluvíš, nemusíš o tom dál mluvit, je to hovaně. Pojďme se vrátit tomu festiáku.
1: Ale to má všechno souvislost, že v rámci toho festivalu tam probíhají i různé debaty, přednášky, semináře a to je a třeba i na téma dětská psychiatrie a letos by to mělo být hodně zasvěcený náčelníkovi, kterýmu je ostatně celý festival věnován náčelníkovi Václavu Havlovi. 90, takže zvedneme zase ten prapor, který držíme, protože u toho festivalu zrodu byl i náčelník tím.

0: tady Robert by taky mohl něco říct, že jo?
1: O náčelníkovi.
2: Když jsme hráli před Stounama 5. srpna 95, no, tak jsme pak měli setkání s náčelníkem, který se tam taky přišel podívat. Dali jsme mu všechny naše CDčka. On říkal, že teď má na Hradě nějakou novou hi-fi věž, takže teď ji tam má instalovanou, takže to prý bude poctivě poslouchat. A bylo to moc hezké.
0: Miláček, miláček, Václav.
1: Jasně.
0: No a teď, tak, takže bude zasvěcený ten festival hodně Václavovi, takže tam budou i na to téma různý debaty, ale nejenom na to, ale třeba k ilegálním setkáním na česko-polských hranicích, a kde mezi Solidaritou a Chartou, a to bylo tam taky mimo jiné, nejenom na severní Moravě, ale i u nás v horách. No a to přijede třeba účastníci tehdejšího setkání, Saša Vondra nebo z Polska a Miroslav Jašinský, ale i další lidi. Nebo...
1: Takže tam budou takovýhle veřejný debaty, jo, diskuze, besedy.
0: Ano, anebo setkání s politickými vězni z 50. let, kterým je dneska přes 90 let, kteří dokážou s takovým nadhledem a humorem vyprávět o těch fakt drsných věcech,
1: hruzách, no,
0: co v těch jáchymovských uranových dolech jako zažívali, jak na tom lágru, jak se žilo, jako prostě bez, s jedným kyblíčkem uhlí, jako nevím, jestli tam, když přijedeš do Jáchymova, tak i v těchhletech vedrech tam bude chladněji. A na tož v 50. letech, jako v zimě. Takže když tam popisujou to, jak tam jak s tím belíčkem si přitápěli u postele takovýhle škvíry. Ráno, když se probudili, tak měli na dece prostě vrstvu sněhu a z těch hader nasáklí tím uranem zářící, tak v tom pracovali, v tom vařili, nebo vařili v tom jedli, v tom spali. Jako, takže zářili všichni jak zářivky. A je neuvěřitelný, že prostě tyhle pánové, když pak posloucháš, že prostě za prvý, že tady s námi stále jsou, a za druhý ten jejich nadhled je neuvěřitelný a humor, a necítí z nich nějakou hořkost.
1: Ano, jo, nejsou to plačící, stěžující si lidi, ne. Ale lidi, kteří mluví nad věcí a s úsměvem o tom, jaký hrůzy zažili.
0: Ano, ale pak tam budou třeba i debaty na česko-německý témata. To znamená jako nekomerční a nezávislé aktivity jako v Čechách a v tehdejším Československu a v tehdejším NDR. Zatímco tady nás honili po těch lesích, tady jsme dělali koncerty po hospodách, ve stodolách, po bytech. Třetí festival druhé kultury u Václava Havla na Hrádečku v kuchyni a ve stodole, tak v Německu takovýhle nezávislý aktivity undergroundový probíhaly na církevní půdě. To znamená jako na farách, v kostelích, a o tom všem by měly být ty debaty, a aby toho nebylo málo, tak do toho všeho přijede například Míra Bosák, velmi oblíbený
1: sportovní
0: komentátor, který je, to je miláček náš, a který dokáže dlouze hovořit.
1: To je kamarád tady naší paní produkční. Ne? Ne?
3: Ne? To je Standa
1: Bartuši.
2: On myslel, že jste se rozkmotřil.
1: Ona těch chlapů z té sportovní redakce měla víc.
0: No a tak ten bude mít, tam s ním bude setkání s Mírou Bosákem, nejenom o fotbale, ale i o politice a všech dalších souvislostech.
1: Martine, to bude ten program hudební na těch třech stagech, pojede zhruba od kolika hodin? Od odpoledních hodin, dopoledních asi ne, že jo? Nebo taky už odpoledne. Těch kapel je tam mraky teda.
0: No, začne se ve čtvrtek 13.8. někde v 6 hodin večer, bohoslužbou, to je taky

0: taková naše specialitka, kterou bude sloužit katolický farář Honza Hanák, skvělý kluk, který je teď někde na cestách po Sardinii. A odtamtud přijede rovnou na festival, odslouží bohoslužbu za 3 dny míru a přátelství na festivalu. A pak budou krásné nové stroje, to je čtvrtek.
1: To už jsme zmiňovali.
0: Po krásných nových strojích bude Jasná páka s Davidem Kollerem a po nich Pražský výběr a po Pražském výběru Vysací zámek. No a ve stanu bude bouřit Hentai Corporation a MC Gay.
2: Hentai Corporation jsou úžasné.
1: Takže ten program, ten páteční, popřípadě sobotní, popřípadě tedy nedělní, potažmo, tak ty začínají v odpoledních hodinách, třeba máš tam nějaký pravidelný čas.
0: Jo, to začíná už ráno. Ale ráno. V sobotu, jelikož budou velké české kapely, jako například Lucie, takže se bude dopoledne, začne tím, že bude yoga s Muchou, to bude v těch 9 hodin, jak už jsme o tom tady mluvili, s karimatkama v podpaží. A hodina bude probíhat yoga, a v 10 hodin se pódium vyčistí a začne se připravovat na koncert Lucie a Monkey Business. Ono se to nezdá, ale Monkey Business je jedna z nejnáročnějších kapel, co se týče těch drátů všech a tak. Takže každý bude mít tu hodinu dopoledne, aby to všechno ty technici, o kterých tady Robert mluvil, to tam nějak připravili. No, když to bude připravený, tak se to takhle posune někam dozadu na tom pódiu, to se přikryje, aby to příliš nerušilo. No a Jagannath se nad tím bude smát, jak jsme tady o tom mluvili, to je to božstvo nad pódiem. Ano, tam na tom plagátě. No a bude opět, po 12. hodině bude bohoslužba opět, to na hlavní scéně. Takhle. A pak budou už frčet kapely až do 2 hodin do rána.
1: Rána. Dobře, to jsme chtěli slyšet. Řekl jsi nám to tady velmi, velmi podrobně. Já si super. Stejně se pamatuju, abych to asi směřoval k tomu, že když si lidi najdou vaše webovky, tam je určitě tedy toho festivalu letošního 2026, tak tam najdou program, který rozdělen do hodin, do cirka, teda jak to, protože známe ty festiáky, viď, Roberte, že se to občas nějak zdrží.
0: Jo.
1: A i když to bejvávalo, když teď už je to takový fakt jako už sofistikovaný, že bejvaly časy, kdy 2 kapely přijeli na festival.
2: Zbytečně.
1: Protože ty před nima hráli tak dlouho, že se vůbec nedostali ke slovu.
0: Vysací zámek by mohl vyprávět na Trutnově. Chudáci, kteří přijeli.
1: Kluci, to není...
0: A přišli za náma.
1: Počkej, přišli můžu, Martine, můžu, no. Že bys to řekl potom zase po hodince a něco s tím. Tady Jasná páka, kterou si vybral, nebo kterou vybral vlastně Robert.
0: No, co
2: vybral, já můžu něco k tomu říct. No. Jasná páka je pro mě absolutně nejdůležitější kapela 80. let. V roce 82, když mi bylo 15, tak jsem na nich byl, oni pak zakázali, takže jsem je viděl pouze na jednom koncertě, ale tu kapelu jsem vždycky miloval. Udělali jsme s Vonastovýma věcma cover Palvo, co dělají zle, a vlastně ta písnička, já jsem to říkal Michalu Ambrožovi, ta byla pro mě tak jako významná, ta mě tak nakopla, když jsem začal zjišťovat, v jaký zemi žiju a že teda jako mám perspektivu jako asi na hovno úplně, že jo, totálně z prdele. A když mi bylo 21, tak jsem s kamarádem Pebecha napsal píseň Tak mi to teda nandej. A vlastně ten předobraz toho Tak mi to teda nandej, o tom, jak mě mlátějí ty policajti, je v té písni Palvo, co hajzle. To je základ, takový bratranec. Jako no. Tak to jsem chtěl říct.
1: Počkej, ty vole, tady tu souvislost. většina tvých fanoušků nebo fanoušků Vanastovek, nebo i potažmo.
2: No to nevím, já jsem to říkal Michalovi Ambrožovi.
1: Víš, co jsi tak prozradil?
2: Ještě jsem měl jako vymyšleno.
0: Máš čest, Michale, to je čest.
2: Já natočím album, bude se jmenovat Vanastovy věci, největší hity 80. let a bude tam 10 coverů od Jasný páky. To se neuskutečnilo, ale tak jest.
1: Ale já bych o tom ještě přemýšlel.
2: OK.
0: Můžu ještě něco?
1: No, tak ještě.
0: Loňská zkušenost s Jasnou pákou. Škoda, že jsi tam, Roberte, nebyl. Mm-hmm. To vím, nebo nevím, co všechno se odehrálo mezi vámi a Davidem, ale to byl tak skvělej koncert, tak skvělej.
2: Paráda.
0: A super. Že když tam přijel, přizvali, teď to gradovalo a Petr Váša s těma ohromnýma vlasiskama až někam na zadek, který si pak samozřejmě rozpustí. A teď jsme tady přivedli našeho hosta, který byl u vzniku všech stěžejných věcí, prapůvodní, tuším, že zpěvák, ne, to byl, no a, nebo je stále, a přivedl na pódiu, přišel Dáda Albrecht.
1: To jo.
0: Dáda Albrecht v červenoučký košili, v takových texaskách černých, a přišel k tomu mikrofonu a postavil se tam tak jako na školním vstupátku u tabule. Jako, že tam vlastně ani nechce být. A že by už nejradši odtamtuť zdrhal. Takže se postavil k tomu mikrofonu, jednu nohu měl pod tím mikrofonem a druhou měl našláplo jako k útěku. Že to vypadalo, ten tam dlouho nevydrží. Ten tam dlouho
1: a vydržel.
0: Nebude. Postavil se k tomu mikrofonu, lidi řvali, Petr Váša tam tančil okolo něho. A on tak stál hubeňoučkej u toho mikrofonu a vypadalo to, že tou pravou nohou našlápne a zdrhne odtamtud. A kapela mezi tím tš, tš, tš. Ryba, ryba, buddies, ryba. A to byl takovej řev, že mě ještě teď běží mráz prostě po zádech. To byl takovej nářez. A takhle odspíval 4 skladby. Bylo to úžasný, syrový, drsný, tvrdý.
1: Tak jak to začínalo, když si to těšil.
0: Ano. No. A Dáda nejenom, že zůstal na celý 4 skladby na tom pódiu, ale když dospíval...
1: Ale na celý 4 dny.
0: Tak tam chodil ještě po tom pódiu za bícíma a to, v tom, proto ten festival mám rád, že takovéhle věci se tam dějou.
1: Já myslím, že tady tím opravdu citovým výlevem, a teď to nemyslím nějak pejorativně, si spoustu lidí nalákal, další, který
2: šel. Já se taky musím citově vylejt, jo. Bude to krátký, ale přenesme se do roku 82, je mi 15, před kapelou v Domě kultury kovu průmyslu na Smíchově, před kapelou Abraxas, dělá kapela Jasná páka, o který jsem si myslel, že na ní budu chodit, ale oni pak hnedka zakázali, takže tam jsem je viděl. Jeden z nejlepších rockových koncertů v mém životě. Jo. Na bicí David Koller, na basu Ivan Vinč. Dáda Albrecht zpěvák, nejdůležitější z té kapely, Bohuš Zatloukal, kytara, Markéta Vojtěchová, vokály, ty vole, ještě ta Fraňová druhý vokály se jmenovala.
1: Vláďa Zatloukal nehrál ještě tam? Brácha.
2: A teď nevím, Bohuše. Jestli tam byl Vláďa Zatloukal, nebo ne. No, ale takhle si to pamatuju a strašná bomba. Ten Dáda Albrecht zpíval tak, že si myslel, že musí umřít každou chvíli. A tak je to správně, tak to má být. In rock we trust. Dobrý rock and roll nikdy nezomře, jako, jak říkají bratři.
1: Přátelé, pal odsuť hajzle, to neplatí na vás. To je písnička Jasný pak.
3: Všem komunistům na světě!

0: Odpusťte, otče,
1: zhřešil jsem.
2: To je dobře, milé dítě.
3: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
4: Tak přátelé, asi jsme v další hodině, protože se mi zastavil stroj náš automatický. Je 22 hodin a 7 minut, ano, už jsme v další hodině, tý třetí, poslední dnešní rokový zpovědnice. A můžu vám říct, že já se bavím skvěle, protože tady mám výborný hosty. Mám tady Jeronýma, mám tady guru kapely Vanastovek Roberta Kodyma, takže si to užívám fakt ve velkém stylu. Tak, pokud chcete se zeptat, můžete i volat, pište SMSky, pište maily, nebo volejte na číslo 210 32 33 34. Samozřejmě jsem měl na mysli, abyste se ptali Martina a Věchta nebo Roberta Kodyma. Já si to tady proberu, pustíme si teď Floydy a pak už přijde zase řada na písně, který vyberou buď Robert nebo Martin.

0: certainly wasn't the right.
1: Yeah, it's definitely like he's always cruising for cruising.
2: Yeah, Radio Beat. Rocková spovědnice.
3: Tak, chlapci, máme tady nějaký dotazy na festiák. Tady Vítek se ptá. Dobrý večer, pane Martine, ještě program na neděli zmiňte. Jaké kapely v neděli budou hrát? Děkuji, posluchač Vítě. Víš to? Takhle z hlavy?
4: Tak z hlavy tomu. A opět opener, bohoslužba ve 12, po nich Fialky, po bohoslužbě, po nich, po doteku s nejvyšší mocnosti Pankáči přijdou. A teď nevím, jestli to bude Reflection of Karma, anebo The Fialky.
3: To nevadí, Pankáči jsou boží, ty se hodí po...
4: Jo, a potom by to mělo být Švihadlo, po Švihadlu by to měla být Znouzecnost, po Znouzecnosti Karel Kahovec, toho jsme vůbec tady nezmínili, kurňa, to je legenda velká, jako Povídej, Poprava, Blond holky, Povídej teda je Petr Novák, ale... Karel Kahovec. A ostatně Petr Novák byl jeden z těch, který v době, když ho nikdo nikam nezval na žádný takovýhle rockový festivaly, hrál stále v těch kulturácích a tak, tak Trutnov ho v roce 93 tuším, že poprvé pozval. A tím se začala taková tradice zvaní netradičních hostů.
3: Tak, tak, počkej, přeruším tě, protože hned to tady. Pěkný večer, pane Roberte a Martine, vzpomínku na Evu Pilarovou ano. Budete mít, která královnou na Trutnov festivalu byla.
4: Ano.
3: Děkuji vám.
4: Ano.
3: Tak, co k tomu řekneš?
4: No to je jako... Trošku mě mrzí, když tady vidím teď Roberta vedle sebe, že tyhle věci nezažil. Tam docházeli k takovým setkáním, jako že Matěj Rupert přišel na pódiu a se Evou Pilarovou zaspíval Tam za vodou v Rákosí, nebo Láska nebeská.
3: Jo.
4: A to byl duet, Matěj se ještě na to vyšvihnul, no a Evička se šla z pódia, a nejenom ona, že tam, ona si to tam nějak zamilovala u nás.
5: A do koho?
4: Do festy, do ducha, do duše. Festy.
5: Jo.
3: Ty seš drbná.
5: To je super.
4: No a... Když poprvé přijížděla, tak říkala, že mě proklíná, nebo že mě zároveň jako úplně jako nesnáší, zároveň miluje, že týden
3: Pilarka,
4: nespala,
3: jo.
4: Ano, že týden nespala a těch bezesných nocí, že by nikomu nepřála, ale pak když se dostala, jako měla strach, z toho jet do Trutnova na festival a vystoupit tam.
5: A... Jsem rád, že v tom nejedu sám. Mě potěšilo.
4: No a... Ale pak, když stanula na tom pódiu, tak říká, ale tohle, to je odměna za všechny ty bezesný noci, že tam prostě stáli pod pódiem mladí lidi s nápisem Evička sem patří, Evička je naše, srdce, nezdělitelná, nepopsatelná atmosféra. A ona se pak k nám několikrát vrátila a v různých rolích, jednou například v roli kuchařky. Připravili jsme jí tam stánek. Ona jenom říkala, já bych tady ještě potřebovala vodu, tak kluci, ty naši šikovní radu za spol, tak tam prostě připravili prostě nějaký dřez a Indoši šli na houby, přinesli spousta hub A Evička vařila svoji specialitu, a nějaký jakoby tatarák z hub, smažila k tomu topinky. V tom vedru, v tom stanu, ta hvězda český pop music tam stála u ty plotny s těma pánvíčkama a smažila tam ty topinky a vytvářela ten tatarák z těch hub, a kterým to potíl. Fronta jako kráva. A když kdo dosmažila, když dokuchtila, což jako tam stála několik hodin, to nebyla záležitost jako 15 minut, tak pak ještě si střihla duet s Magorem Jirousem, který ji tam zastavil. A zaspívali tam za vodou v rákosí.
3: No já jenom tady do dotaz na Roberta. Umíš vařit, Roberte?
5: Miluju vaření.
3: No tak já jenom, abys věděl, co tě čeká.
5: No výborně, no. Škoda, že ne. S tou Evou, já s ní mám takový krásný zážitek, že když jsme s kapelou Vona Stevy Věci vydávali desku Lži, sex a prachy, která byla hrozně jako slavná.
3: Tu jsem měl na mysli, ano.
5: Já jsem byl asi půl roku slavný a nemyšlený. Tak jsme měli autogramy, já jdu na Václaváku, nejdu, se říká, co to dělá ta paní Pilarová. Teď mě jako přivedla, on říká, dobrý den, já jsem Eva Pilarová, já jsem přišla na vaši tiskovku, ne, jsem řekl autogramy, tiskovka to byla, a já miluju vás a Aerosmith. A rovnou vám řeknu, že se mi na vás, víte, co se mi na vás líbí, že s tím pebech a máte vždycky ty dlouhý vlasy, máte perfektně umytý, když někam jdete. To já ocením. Takže to bylo v roce 92, no. Tak to
4: Evička
5: je jedna z našich faninek.
4: Úžasná, no. A k tomu Karlovi ještě Kahovcovi jsme skočili, Petr Novák, Karel Kahovec, Evička Pilarová. No tak Petr Novák v podstatě odstartoval takový zvaní netradičních hostů. To bylo taky nepopsatelný. Nikdo nevěděl, co se stane. A když Petr Novák začal zpívat prostě Povídej, Náhrobní kámen, a klekal si tam na pódiu a viděl si tam ty plačící, jak tam tančej, jako ty mladí lidi, 13-letý, 15-letý se svými rodiči, a tak ta atmosféra...
3: A kdo plakal, ty děti nebo ty rodiče?
4: Všichni. I rodiče. Ale stejně, když se mě někdo zeptá, co bylo největší síla na tom festivalu, tak jako říkají, no Faith No More, ne, jste tam měli jako první zahraniční kapela velká na českým festivalu.
3: Zemí, no.
4: A to byl rok 97. Skvělý Faith No More. Půjčili jsme jim pro ně maringotku jednu z Česu. Kolik ostatně dneska Lucie potřebuje maringotek?
5: Asi žádnou.
3: Mraky.
4: Jo. No, už jsme domluveni na tři, už jsme to snížili na tři.
3: Robert chtěl původně tři pro sebe.
5: Na Faith No More jsem si vzpomněl, ten Jim Martin se jmenoval, ten původní kytarista, ten fousatej s červenýma brejlema. A jsem byl na koncertě Guns N' Roses na Strahově, oni tam hráli, a Soundgarden hráli před nima. A teď jsme tam jako stáli v hloučku a tam on se tam nějak nedal sehnat alkohol, tak já jsem tam propašoval, ale byla to hanácká vodka, která tenkrát v té době...
3: Počkej, byla top.
5: Byla strašně smradlavá, no, a praskla po ní hlava jako ráno, že jo. A tak takhle kolovala jako ta lahev, a teď já jsem se za to styděl, že hele, možná to byla ta pražská vodka, člověče, teď ne, a bylo to jako
3: já
5: peklo,
3: říkal,
5: bylo to jenom jako, že to kope, jo,
3: jako
5: protože...
3: Ty jako Hanák budeš...
5: Já to jsem ještě nevěděl, že jsem Hanák. A tenhle ten Jim to takhle jako vzal z nalezky do ruky, jako teď se napil, aby jako neurazil, to tam hodil v deci dvě, jako, a říkal jako... Jo, OK, to je vynikající chlast tady. Já nevím, jestli neměl chuťový buňky, nebo byl tak jako americky, jak se tomu říká, vstřícný, ano. Bylo to hezký.
3: Tolerantní.
5: Pak nějak odešel z té kapely.
3: Jestli to nebylo to vodko.
4: A ty Faith No More, tak na Trutnově v roce 97 jim kluci, stačila tě, jedna... Může... Dopovím ti jenom tuhle tu historku. Tak jim stačila jedna maringotka půjčená od Česu. A do toho se narvala celá kapela. Tam se odehrál po jejich koncertu takový mejdan. A nikomu nevadilo, že v té maringotce, ještě když otevřel si tu skřínku, tak tam ještě visely ty špinavý montérky, který nestačil nikdo uklidit.
3: Já zaměstnanců Česu ovšem.
4: Ano, zaměstnanců těch Česu. A stačilo to. No. A když se mi někdo zeptá, co bylo jako nejvíc na tom festivalu, skvělý samozřejmě Faith No More, spousta jako banjo band Ivana Mládka, který prostě s obavami šel na pódiu a pak málem zbořil celý bojiště. Tak nejsilnější zážitek nebo nejsilnější bylo stejně vystoupení Valdemara Matušky a Evy Pilarovy. To byla největší síla. Jako. Valdemarovi už byl v Americe.
3: Martine, žili v Americe. Můžeš to potom prodloužit v dalším vstupu. Protože tady už si lidi tak trošku stěžují, že moc hezky sice povídáme, ale málo hrajeme. Tak já jsem se chtěl zeptat na to, jo. Protože jsi vybral Red Z a skladbu Blizzard.
4: Jo.
3: Zase to má souvislost asi s festiákem, tak jenom stručně prosím tě k tomu.
4: Red Z, mladá krev do našeho ležení v loni, přijel poprvé a spoustu našich spolubojovníků a Skvaf ho neznali ho lidi většinou, ale to, jaký byl jeho koncert, z toho mrazilo. A elektronika, současný zvuk, ale hlas Ozzyho s metalem za zády.
3: Takže
4: to je Red Z.
3: Bude na Trutnově.
4: Ano.
3: Je to tak.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na rádiu Beat.
1: Ano, Rocková zpovědnice na rádiu Beat, mými hosty, jak už sami víte, Martin Věchet a Robert Korym. Tedy Geronimo, šéf a guru festivalu a muzikant, který se svojí slavnou kapelou poprvé bude na festivalu v Trutnově. To jsme taky říkali.
2: A který jak jsme se bavili, začíná příští týden?
1: Ano, který začíná příští týden 13. srpna ve čtvrtek. No, jasně. Co říkej, no, čo. Teď ještě navíc, jak jste se bavili o Pilarce, jak Pilarka měla trému, jak jsem vytušil samozřejmě, tak Robert tam tak utrousil takovou poznámečku, tak špitnul do toho mikrofonu, že má úplně stejný pocity, že má trému vystoupit na Trutnově, je to pravda?
3: No, no mě to jako potěší, že nejsem sám, kdo Krmu něco chroustá v hlavě v noci a nemůže spát a přemýšlí a tak. A já se jako neklepu jako prvnička, co ještě nikdy nebyla na pódiu.
1: Jako netrčí je to tak.
3: Je to, no, ale chroustá to v té hlavě, chroustá.
1: Svrbění v dlaních, to je ono.
3: Svrbění, to je výraz z Kamasutry, teď jsem si vzpomněl. Svrbění Kuběny. To jsem studoval, když mi bylo 8 let.
2: Hezky.
3: No, to byla moje sexuální výchova. Jsem to teď vyprávěl ženě, ale co vám to tady říkám pro mě?
1: Nás by to teda rozhodně možná i zajímalo, no, ale radši si to nech pro Marčelku teda, no. Jako v každém případě.
3: To byl nejobsáhlejší jako tištěný díl v Československé socialistické republice.
1: Kamasutru, myslíš?
3: O tom, o krásách potěšení lidského těla.
1: Pozor, ale i s obrázkama.
3: Jo, něco tam bylo, no.
1: No ty vole, tam něco bylo, tam bylo mraky obrázků.
3: Jo.
1: A my jsme to někde na základce,
3: no,
1: to nějaký kamarád, spolužák, někde vytáhl z knihovny rodičů a přinesl to do školy. Tam bylo, nevím, jsme byli ve čtvrtý, pátý třídě. To jste koukali.
3: Ale jak ty obrázky, je možný, že jsem měl nějaký vydání bez obrázku?
1: No je možný, no.
3: Protože to já si nepamatuju.
1: Jsi měl blbý vydání,
3: já jsem pak v 6. třídě vydával ten třídní porno časopis. Jsem dostal ředitelskou
1: a
3: dusku a přeřadili mě na jinou školu. To už byly s obrázkama, no, to bylo inspirovaný Adolfem Bornem, jmenovalo se to Playgirl, nosil název. A ten Hefner, on pak začal vybírat časopis Playgirl až asi 20 let po mně. Jako.
1: Jo. A vidíš, zase tě někdo vzal nápad. To se stává v životě. Tady to je jasný. Hele, já jsem ještě chtěl jenom se dotknout jemně, protože jsem to na začátku dnešní rokový zpovědnice zmínil, že je tady náčelník Geronimo a hradní, teda zámecký pán. To byl docela odvahané pustit se do nějaký ruiny a opravit ji a udělat s ní zámeček.
3: No, myslím, že ne, že to bylo jako čistý jako šílenství. Duševní porucha zvláštní. No,
1: tak čistý šílenství a duševní porucha je v podstatě synonymem slov, že to byl bláznivý nápad. No, v každém případě dělal jsi to vlastníma rukama, jako, nebo pomáhali kámoši?
3: To spíš poslední roky, no, musím, ale jo, jako taky kámoši, tam se vystřídalo. Hele, já jsem akorát jednoho dne zjistil, že je na prodeji někde nějaká barokní fara a že má metr tlustý kamenný zdi a že to je báječný jako na nahrávací studio a tak. A pak jsem teda brnknul jako na tohle a už to jelo, no.
1: Takže tam to studio je? Funguje to tam?
3: Jo, funguje, no.
1: Perfektní věc.
3: A je to, už to není zříceněná, ale oprava jako neskončila, už to trvá 26 let. No, není to prděl. Nemohu to doporučit každému.
1: Jasně, to si dokážu.
3: Je takový, jako, taková veliká chalupa, no, ale...
2: Určitě bys do toho podruhé znova šel, ne?
1: To už asi je.
3: Teď jako poslední fakt jako vím, co je držet krumpáč a mám prostě dobrý rycí vidle a sakovací rejč a prostě Trakturek a prostě
1: Trakturek práce. To je jediný, co jsem ti rozuměl, ale jo. Tam ty ostatní nástroje, sice vidle jsem pochopil, co to může být, ale ty přívlastky, tak to jsem fakt nevím, ale já zase nejsem tak příliš manuálně zrušnej, jo, tak já bych tam mohl tak jako kydat hnůj, což je taky záslužná činnost. Tak já tady mám ještě nějaký dotaz. Pěkný večer, pane Martine, veliký fanoušek Alice Cooper a kapely Wasp Sam. Takový zvláštní slovosled a ten. Někdy na Trutnov festival šlo by pozvat? Děkuji. To je asi...
2: Záleží cizinec. Na spousta okolnostech a Alice Cooper dobrý, ale bohužel si myslím, že v dohledný době to nehrozí, protože teď měl tady několik koncertů, jestli se tuším, že nebyl i v Pardubicích teďkom nedávno někdy.
1: Alice?
2: No, Alice Cooper.
3: Teď byl.
1: Fakt?
2: No, a tak když by byla příležitost, tak jo, ale záleží na několika okolnostech. Jestli bude zrovna v době našeho festivalu Kmání, jestli nadnárodní koncertní společnost Live Nation tak neudělá s ním nějaký koncert, protože většina koncertů s ním dělají oni, co jsem si všimnul. No a...
1: Takže pak, tam nedosáhneš.
2: Pak záleží na žabých kůžích. No, já si myslím, že když je vůle, tak se hledají cesty. Když...
1: Prosím tě, Martine, já vím, že to tví členové kmene vědí, co jsou to ty žabí kůže. Vysvětli to ještě posluchačům. Možná někteří jsou z toho tak trošku zmateni, aby nám tady nelovili ropuchy po potocích.
2: Co si myslíš, Robert, že jsou žabí kůže?
3: Hele, já se na to právě chci zeptat, protože já jsem to nějak zapomněl, nebo já nevím, kdo nosí ty peněženky na krku ze žáby. To jsou indiáni z velkých plání a prérií?
2: Hindoši, žabí kůže je prostě bankovka, ona je zelená, že jo, dolarovka.
1: Aha, jo, takhle.
3: No. Jo, takhle, tak to je jinak. Aha.
1: Tak prostě tam je vstupný za dolary, jako na...
2: Ne, to ne. Ale,
3: to jsem bejter.
2: Ale co vím od Hindošů, takže žabí kůže vznikly... Ten název vznikl někde jako v opovržení nad tady těma papírkama, zelenýma.
3: To je krásný, no. To trefí.
2: A že to jsou prostě žabí kůže bledých tváří, no.
3: Tak je to jednoduchý. Já jsem si myslel, že to bude větší problém se tam dostat na ten festiák.
2: Ale může to být jako ještě.
1: Ale no.
2: Jak to říkáš ty? Že...
3: Já jsem si koupil takovou etno peněženku na krk. A že to je vypreparovaná žába a nosí se, ale ono to je možná nějaká Asie, teď v tom mám fakt chaos, no. Ale když mi přišla, tak jsem zjistil, že je z gumy a že já jsem myslel, že to je opravdu česká žába, no.
2: Ale když dojdou žabí kůže, tak pak jsou košky a to může být prostě zase z dalších, jako...
1: Jo.
2: Neříkám, že zvířat, ale...
1: Že taky elegantní se zeptat třeba Roberta. Roberte, prosím, že nemohl bys mě půjčit nějakých pár tisíc žavých kůží, stejně ti to smrdí doma.
2: A ještě pak je otázka, jestli jsou sušený, nebo jestli jsou čerstvý. No.
1: To už nebude
2: to je další téma.
1: V každém případě už jsme se vysvětlili, co je to tedy... Ta metafora žabí kůže na festival prostě.
2: Jaký máme další dotaz?
1: Zaplatíte si vstupný. Mám
2: jaký
1: už
2: máme
1: se
2: další
1: tady...
2: dotazy?
1: No, nechni ty vole, já trošku reagovat.
3: Je to skvělý, je to úplně skvělý. No. Akorát já se cítím strašně frustrovaný, že jsem na to nepřišel. To je úžasný.
1: Ta žabí kůže, jo. Dobře, hele, čtu, jo. Pánové, bezva povídání o Turnově, ale mám dotaz na Roberta. Je možné...
3: Všechno je možné.
1: Sice o Turnově, ale dotaz je takovýhle. Je možné stavit se na zámku v Zásmukách na kukuč prohlídku nebo na panáka. Když jedeme občas kolem cyklobendem Kolín, fascinuje nás, jak to všechno dál dokupy. Senior Petr a spol, všichni ročník cirka 1950 a jezdíme bez elektro. Pozdrav všem ve studiu Petr a spol.
3: Tak. No to je zajímavá otázka. No, zámek v Zásmukách patří rodu Štemberků. Vlastně donedávna ještě patřil paní hraběnci Dianě Štemberkové z Častolovic. A ona bohužel zemřela, myslím, že loni nebo předloni. A teď ten Zásmucký zámek vlastní nějaká její dcera nebo syn, který jsem žije v Rakousku. No to se mnou jako nemá nic společného jinak, ale...
1: No právě
3: paní,
1: ten tvůj zámeček...
3: Paní Štemberková byla úžasná floristka.
1: No já vím, a ten tvůj zámeček je právě...
3: Ten je jinde.
1: Ten je jinde, že jo?
3: No jasně. No.
1: To je... Aha. No, tak asi už tě beru jako za zámeckýho pána, který vlastní všechny možný tyhle ty...
2: Co tam máš další dotazy?
1: Tady mám. Ahoj, Dané, a indisní, to chápu. Super se to poslouchá, jen škoda, že jsem v práci ten týden, kdy je festival.
2: Aj.
1: Dovolenou mám ten další... týden. Rád bych se chtěl zeptat, přesně mě to napadlo. Koukej to přeložit. Zeptat, jestli nevíte, už kdy bude festival příští rok, aha, takhle to směřuje, teď už to víme, ať si to můžu naplánovat. Perfektní reklizma dnes. Asi blbě psáno, nebo blbě čteno, ale spíš tohle. Je, perfektní reklama, asi to píše dnes. Na Trutnov a ještě, jaké je tam pivo, se ptá někdo. Pěkný večer, Tomáš z Kremsu. Mm-hmm. Krems, to je prostě Kremže, to je tam dole v Rakousku. Mm-hmm. Kremská horštice.
2: Mm-hmm. Pivko bude několik druhů. No, bude Bohem, bude Heineken, bude Březňák, ale bude, nechytej se za hlavu, Březňák je velmi oblíbené
1: pivo. Nedělejme reklamu, nebo zase dostanu vynadáno.
2: No, velmi oblíbené. Náš kmen volal potom, aby byl větší výběr pivek a aby to nebyly europiva. No tak bude Krakonoš i místní, což považujeme za velký úspěch, že ty ostatní pivovar, že proti tomu neprotestují, že to jde takhle skloubit.
1: Že tam je taková ta pravá demokracie, no, ano.
2: Ano, že tak, takže Krakonoš, Březňák, Krušovice, Bohem, Heineken a ještě něco, ještě je, nějaký piva tam jsou.
1: Zkrátka, výběr v pivech je veliký, ale já jsem se chtěl zeptat spíš ještě detailně, to ty lidi určitě bude zajímat. O tom s paní jsme mluvili.
2: Kolik kůží bude stát to pivo, že? Předpokládám.
1: Ne, já se neptám na... Já se teď neptám na pivo, já se teď ptám na rozsah toho občerstvení, protože tam lidi přijdou hladoví, respektive budou tam 4 dny, budou mít hlad, jak to tam funguje, jestli od rána, to znamená, teď to řeknu blbě, snídaně, obědy, večeře, já vím, že takhle to na festivalech nechodí, když se zbudím z kocoviny zrovna, nebo třeba i bez kocoviny mám hlad.
2: Já bych řekl, že těch kocovin už tolik není, jak bývalo.
1: Lidi málo chlastají.
2: Není to tak divoký, to bylo hodně punkový, jako v 90. letech. Jako. A teď se to tak trošku proměnilo v takový jako poklidnější, ale stále divoký ve večerních hodinách festival, kam přijíždí spousta dětí. V loni jsme měli někde 500, přijelo 500 malých dětí, jako.
1: Bez rodičů přijeli.
2: No jasně. Dostali od Roberta žlutý letáček a namířili si to pod hory, jako. No, takže jsme v podstatě příjemně přinuceni byli k tomu, že tam už děláme dětskou scénu. a prostě takový dětský tábor, kde jsou, no ano, je to tam na tom plakátě dole.
3: Já se chci zeptat, to divadla pro děti ADHD, ano. To mě zajímá.
2: Ano, to je...
3: To jsou budoucí rockeři totiž, ADHD, to je základní předpoklad pro rockovýho zpěváka.
1: Něco na tom je, ne?
2: No, tak ADHD, to je takový uskupení divadelní okolo Marušky Zelbové, která teď mimo jiné vydala svoji prvotinu, knížku Táňa Praha 3 Žižkov. Uh-huh. A je hodně diskutovaná, je to dost ojedinělý literární útvar, neb to je život v bytě, kterým jsem měl mimo jiné možnost taky projít. A Marušce v té době bylo 10 let. A je to sepsaný viděno očima 10leté dívky. Kdo všechno od Michaelovýho strýčka počínaje přes různý světce.
3: To je zajímavý pohled. Teda.
2: I huliči trávy a různý spasitelé. To těžko se to chce si to přečíst. Je to například třeba i o tom, jak její brácha se stal nejmladším dealerem drog v 10 letech, v 11 letech asi to ukončíme. No to prostě celý je to o tom, a jak ona vnímala a viděla ten bohemský Žižkov a život v tom bytě, kde v rohu místnosti spal na takový promočený posteli Láďa Padrůněk, mimo jiné nejlepší basák, jaký urodila tato zem. A vedle Ládi Padrůňka byl malej stoleček, tam byl pekáč trávy. A vedle byla ještě jedna místnost, tam bylo patro a tím bytem mohl projít kdokoliv. Ten byt se nezavíral, ten byl otevřen. Psal se rok 84, 85, 86. Tak o tom Maruška teď napsala tuhle knížku a doporučuju. Jo, viděno desetiletýma očima.
1: To jenom evokuje takový zvláštní osudy těch našich vynikajících muzikantů, jako Láďa Padrůněk, a nebo takhle podobně nešťastně skončil náš rock'n'rollový král, tak mě pomozte.
2: Mickey
1: Olek, že jo? Tak úplně mě to teď, jak jsi to popisoval, to prostředí, kde tam Vláďa v podstatě dožíval svůj život. Úžasný muzikant, tak Mickey Volek na tom byl úplně stejně. Přátelé, nechci koučit.
2: Ten
1: Vláďa
2: byl furt velmi aktivní. Jako
1: ale
2: to,
1: byl, no byl.
2: To prostě,
1: ale byl já jsem ploužil, se s ním párkrát potkal pod žižkovským fotbalovým stadionem. Tam byla hospoda, nevím, jestli znáte, kluci. Vole, já si teď nespomenu, jak se jmenovala. Taková hospoda jako v té uličce pod tím žižkovským fotbalovým stadionem. Tam se hrálo a Vláďa Padrůněk tam chodil, ale už byl prostě

0: Hned odpovíš, co jsem to řekl. Počkej, on je to fakt přímý přenos, to je blbost, já to asi nemůžu říct, ale jak je tak nějaký zvíře, co mu rostou nějaký něco a pak se z toho mele takový prášek, a je to strašně jako ilegální, tak se to, no prostě vezmeš roh z nosorožce, pak to nastrouháš na jedno,
1: jo, že ti
0: pak to smícháš s kokainem,
1: jo, tak.
0: A pak s Ivanem Králem a s Iggy Popem si pozvete jako nějakou hajťanskou společnost. A teď už nemůžu dál pokračovat. Teď jsem řekl všechno, co je jako ještě
1: aby
0: legální.
1: Aby si to domyslíme, Roberte. Jako.
0: To je historka. Už bylo 10.
2: Jo. Už bylo 10.
1: Už můžeš.
0: Zdravím, Ivan. Jsi borec.
1: 22:51, vole.
2: No.
1: No, tak. Jestli to chceš doříct, teda to řekni, no, tak jako...
0: Ne, to by jenom byla taková metafora, no. Vlastně, musím to řeknout.
2: Ale Roberte, já se těším, až přijedeš s tím vaším ansáblem. Těším se.
0: To hrajeme písně.
1: Tak prostě tě, no. Tam na tom pohledu, až budete hrát, tak tam tuhle tu historku musíš dopovědět. Tak si nám naděl.
2: A mý přání je jedno jediný. Ta báseň, to magické poselství, které zaznělo ze začátku z hudebního, aspoň na Španělku, na Trutnov.
1: Hele, když to zhudební na Španělku, tak to samozřejmě hodí potom ve studiu i na tohle spola, co si koupil toho novýho.
0: No, já mám různý problém, jestli prostě mě trvá třeba rok, než si zapamatuju text nějaký písničky, já mám různý problém.
1: Mně to trvá celý bylko. Život.
2: Ty. Letíme na Trutnov. No tak letíme na Trutnov, tak přileďte.
0: Kdyby s tím někdo
2: další
0: pomohl.
2: Kumpání, no.
1: Letíme na
0: já se opravdu moc těším, no. Ale už jsem si říkal, že si musím dát bacha, aby mi třeba nepraskla nějaká cévka nebo tak, že chce jako odstup, ale dobrý. No. Mě jako vždycky strašně lákaly všechny věci, které třeba souvisí jako s hippies a s klasickým rockem a miluju prostě tyhle ty věci, ty Woodstocky a ta druhá polovina 60. let a první polovina 70. let. A jsem vlastně moc rád, že tady takováhle věc jako vůbec jako je, jo, protože poslední dobou všechno směřuje, že hudba AI, hudba do výtahu, hudba do supermarketu a celý se to tak jako takovým až jako neuvěřitelným způsobem komercionalizuje spousta věcí, všechno jenom obchod a tady tenhle systém jde úplně proti tomu a to dělá mému srdci dobře. Kurva. Jo.
1: Já ti chci ještě složit poklonu.
2: Díky.
1: Právě album Lži, sex a prachy, kde přesně, jak jsi teď popsal, jak se nechal inspirovat klasickým rokem, hippies, vůbec tou atmosférou, přirozenou atmosférou. To je takovej jakoby Hendrixovský, Japlinovský přístup, jo, když sáhnu hodně do historie. Nebo i Lennonovský, kdy ta muzika fakt vznikala opravdu z toho vnitřku bez nějakých elektronických pičovin. Jo? A nic pod těch elektrických pičovinám nemám, jo? Když se dobře využívají, proč ne? Ale zrovna tato deska se vám tak povedla, že opravdu patří do toho pokladu české diskografie, takže děkuji, tam využít jako na tomhle skvělém festivalu ve Martina Věcheta, protože Trutnov je dobrý. Já furt přemýšlím, jak jsem ten čtvrtek dojedu, jak to je, a jak bych sobotu odjel zase vysílat. Víš, no já si to nějak rozmyslím.
2: No,
1: hele, chlapi,
2: vítej,
1: chlapi.
2: Stačí chlapi. Napsat. Jasně. Jo, ještě jsem vám tady přivezl nějaký trika.
1: Jo.
2: No, to vidíte.
1: Kluci, hele, moc děkuju, bylo to zajímavé. Hodně jsme kecali, no. Protože bylo o čem.
2: No, škoda, ještě mám tady v zásobě, jsme neřekli Marta, o který byla řeč, tak má i svoji kapelu. Jmenuje se Marta Rasputin.
1: No.
2: A
0: Rasputin?
2: Ano.
0: Grigor Jefimovič Rasputin.
1: Kluci.
0: Téma.
1: Kluci.
2: No, tak to jsme si mohli koupit na závěr,
0: ale už to
2: nedáte.
1: Cože?
0: Ať to prodlouží ten pořad, zavolej šéfovi. Pojedeme ještě.
1: Tak volám Robášově, to je voleno. Tak já bych jel, no, ale jako což bylo to,
2: čaj tady máme, okurky nakládaný.
1: Okurky máme taky, tyhle.

0: dobře. No nic, asi díky moc. Hele, já to zkusím na příště domluvit, že budeme tady celou noc. Zdravej. To pak vytáhne i toho Gypsna a bude hrát normálně na živo.
1: To vám pak řeknu, co dělal Ivan Král s Iggy Popem na Haiti.
0: No, když si tam strouhali do sluší rok. Nic, nic, kluci. Přátelé, teď budu oficiální, jo? Tak chvilinku, jestli to teda zvládnu. Dnešními mými hosty v rokový zpovědnici byli Martin Věchet, Geronimo, náčelník festivalu, abych to řekl dobře a správně, Trutnov Open Air Festival, který se koná od 13. srpna až do 16. srpna, to znamená za týden, a vězte, že tam najdete špičkový kapely, jak ze zahraničí, tak i z tuzemska. Gogol Bordello, Lucie, tady Robert Kodym, že jo, Pražský výběr, Wailers, původní kapela, Boba Marleyho, Ondřej Havelka a Melody Makers, Jasná páka, kurňa tam toho je, to už ani nestihnu přečíst.
1: Plastici.
0: Garáž, Kamil Střihavka, Plastici, ano, krásný nový stroje, Karel Kahovec, legenda českýho Big Beatu, co to tam, co to, jo, co, cože to je?
1: Zbor břežanských nejlepší strátu, název jednoznačně.
0: Výborně, jasně. Petr Váša a ty si čáci. Všechny tyhle kapely znáte. Znouzecnost, Ježíš Maria, Švihadlo. Všechno to znám ze svého mládí, když jsem byl ještě krásný, mladý a hebký.
2: Ale tak, spousta mladých kapel
0: tak,
2: tam je.
0: To jsou ty kapely. Takže ještě jednou, Geronimo, náčelník festivalu Trutnov Open Air Festival, tedy Martin Věchet a Robert Kodym se svou kapelou Lucie tam vystoupí, má trému, ale bude dobrý. A bude hrát na svůj nový Gibson Les Paul.
1: Dali Manitu.
0: Dali Manitu. Manitu určitě dá. A já bych se právě těma vanastovkama, čověče, když tam budeš z Lucí, ale vanastově věci, to je moje oblíbená kapela, jo. Možná ji neznáš, jo, Roberte.
1: Něco mi to říká.
0: A já bych tě ní mohl vyprávět. Tak já bych tou kapelou ukončil
2: a
0: ten dnešní skvělý večer.
2: A to je ta šamanská skladba?
0: No, to, to není to ta zrovna.
1: Jako, jako hosté, tam jsou válečný tanec pueblových indianů, můžete slyšet v počátku
0: no,
1: písně.
0: Ty vole,
2: to
0: no.
2: Pěkný, tak...
0: Tak kluci jdem do
2: tam,
0: toho.
2: Tam i duní, tam, kom stoupá, Trutnov se blíží.
0: Jasně. Kluci, díky za návštěvu. Ale mějte se.
1: Díky moc.
0: Čau, ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Je to tady, den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na Rádiu Beat.

Gerardy smáčí ve skleničce sektu. Umění ta je, které jsou známé.

0: Půlnoční album na rádiu Beat.
1: Melody Chicken Vanessa, těžké dřevo nese,

0: nálezy na Rádiu Beat.
1: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raritních rokových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech Rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Dnes vás v době prázdnin a dovolených zvu už popáté k poslechu svého dalšího pořadu, letošního mezinárodního prázdninového seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všeho chuť. Opět dostanou prostor skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku, napříč teritorii i hudebními styly. Metuzílá, britská skupina konce 60. let a její vůdčí osobnosti kytarista a zpěvák John Gladwin společně s kytaristou a klavesistou Terry Wincottem prodělali na přelomu 60. a 70. let jeden z největších stylových vletočů, který znám. Přesunuli se od zemitého hard rocku až k folk rocku. S touhle změnou souviselo také kořenění jejich hudby používáním historických renesančních nástrojů a zejména změna názvu na The Amazing Blondel. Debutové album nové skupiny se objevilo v obchodech s gramofonovými deskami už v roce 1970. Skupina se do roku 2010 mohla vykázat více než desítkou studiových alb vydaných u různých firem. Bohužel, informační zdroje z tohoto hlediska mírně liší. Dnes vysílání Rádia Beat na úvod zazněla nostalgická skladba Mulgrave Street z toho 6. z roku 1974, podle které byla i deska pojmenována. Vysloužila si ji uctivé označování jako malý opus. Na jejím nahrávání se podíleli muzikanti takového kalibru, jako například bubeník Simon Kirk nebo kytaristé Paul Kossoff nebo Mick Ralphs. Zakladatel The Amazing Blondel, John Gladwin, zemřel loni v květnu ve věku 77 let. Formace Free, kterou vytvořil v Londýně známý a ostřílení představitelé britského blues, se vyznačovala značnou nestálostí i na rokové poměry přelomu 60. a 70. let minulého století. Vznikly v roce 1968 a zpočátku jim chvíli trvalo, než se jim podařilo prosadit, byť se mohli opřít o podporu známého rozhlasového DJ Johna Peela. Časopis Rolling Stone je dokonce označil za britské pionýry hard rocku. Už o necelé 3 roky později se rozcházejí, ale tahle rozluka dlouho netrvala, protože už v roce 1972 jsou Free zase zpět. Následujícím roce je však rozval kapely definitivní. Zanechala po sobě celkem 6 alb. Albový debut skupiny Free, Tons of Sops, z roku 1968, pokud nechci rovnou použít nekompromisního výrazu propadák, kapele mnoho radostně nepřinesl. Ale jsem z tohoto dobového nepřijetí desky trochu rozpačitý. Jak budete moci prostřednictvím vysílání Rádia Beat posoudit z vybrané ukázky Walk in my Shadow, všechno chce zřejmě svůj čas, než začnou správně reagovat rokové receptory publika. Zpěvák a kytarista Paul Rodgers spolu s bubeníkem Simonem Kirkem si pak spravili chuť v novém rokovém meteoru skupině Bad Company. Objevila se nedlouho po rozpadu Free v létě 1973. Jejich angažmá zde trvalo téměř 10 let, ale to je už zase jiná hudba.

0: Rázné nálezy na Rádiu B.
1: Dnes si vám také dovolím premiérově představit novinku superskupiny The Pro Collective, zaměřené na rockový progres. V lednu 2023 vydala po desetileté přestávce své páté album Seeking Peace. Její klíčovou postavou je Američan Billy Sherwood, mimo jiné spolupracující se skupinou Yes. V daném případě se vedle role multiinstrumentalisty hostil také produkce a je hlavním autorským pilířem tohoto projektu. Ke spolupráci se mu podařilo přilákat i řadu muzikantských ikon, jako zpěváky Grahama Bonetta, Agence Labrie, kytaristy Steva Morse nebo Steve Hlidže, hráče na klávesi Patrika Moraze či Jeffa Downse a další. Z bohatě strukturovaných opusů nové desky The Pro Collective, v základní nabídce jich je 7, jsem pro vás do dnešní hudební nabídky Rádia Beat vybral neskrácenou bonusovou verzi skladby All is Meant to Be.

0: Radio Beat. Krásné nálezy.
1: Francis Rossi, syn zmrzlináře a silně věřící katoličky z jižního Londýna, se na hudební scéně pohybuje už od roku 1962. Jeho profesní dráha je spojená především se skupinou Status Quo, a to již od jejich samých počátků, kdy si ještě říkala The Specters a nahrála i single pod identitou Traffic Jam. Tenhle hudební dinosaurus britské rockové scény a od roku 2010 důstojník řádu britského impéria byt své autorské síly věnoval především své mateřské kapele, stačil natočit i několik svých sólových alb. Od třicítky alb se Status Quo se odlišují především tím, že jsou více písňové s příměsemi popu, blues a country. První vzniklo roku 1996. Svou druhou solovku Francis natočil v roce 2010 za vydatné spolupráce hráče na harmoniku a také dlouholetého spolupracovníka Status Quo Boba Younga. Třetí se objevilo zrovna letos v lednu pod názvem The Accidental. Vedle toho má na svém kontě rovněž velkou desku, kterou připravil v roce 2019 Hannah Ricardovou, anglickou skladatelkou, houslistkou a hráčkou na violu. Z nejnovějšího albového příspěvku Francise Rossiho teď na rozhlasových vlnách Rádia Beat zazní blues ovlivněná skladba Back on Our Home Ground.

0: být.
1: V roce 1968 vznikl v Bostonu nesmírně kreativní a zajímavý psychedelický soubor, který si nejprve říkal Underground Cinema, než se z něj vyklubali Ultimate Spinak. Změnu jejich názvu má na svědomí jejich objevitel, producent Alan Lorber. Trval na tom, než s nimi podepsal nahrávací smlouvu pro renomovanou firmu MGM. Byť po sobě zachovali jen 3 alba a nepůsobili na hudební scéně o mnoho více než 2 sezóny, jejich stopa na rockové scéně ovlivněná psychedelí je výrazná. Tvorba Ultimate Spinak je totiž na výsost umělecká a intelektuální v každém směru. Od otevřenosti různým hudebním vlivům, jak časově, tak v mezinárodním měřítku. Texty kapely zase výrazně ovlivňovala poezie básníků Kenneta Pečena a filozofie Žána Paula Sartra. Hlavním mozkem skupiny byl zpočátku multiinstrumentalista Ian Bruce Douglas. Lesku jeho skladbám zase dodávala zpěvačka Barbara Hudsonová. Později se však sestava skupiny dosti proměnila. Dokladem toho je v dnešní programové nabídce rádia Beat i skladba Strange Life Tragicomedy. Pochází z roku 1969 z alba Ultimate Spinak, označeného pouze s římskou trojkou. Vyšlo v limitovaném nákladu a je labutí písní za existenci tohoto souboru.

0: Rádio Beat. Krásné nálezy.
1: Britští Swede by mohli být ze setrvačnosti označováni klidně za relikt rokové minulosti. Po téměř 60 letech působení na hudební scéně, ale tenhle soubor spojuje s minulostí pouze jméno a kytarista, příležitostní zpěvák, autor repertoáru a producent Andy Scott. Ostatní členové původní sestavy již zemřeli. Název skupiny se tedy už může uvádět bez zpřesňujících přívlastků. Z jejich nové hudební kolekce nazvané Full Circle, která nejspíš do značné míry zazní v polovině srpna na avizovaných koncertech Swede v České republice, však čiší mladiství elán a je díky hráčské obměně sestavy zní velmi současně a moderně. Jedná se o jejich celkově 15. album, které se objevilo na trhu v září 2024. Jako nový solový zpěvák kapely zde funguje Paul Manzi, někdejší člen Cats in Space a spolupracovník je na Paces Deep Purple. Novinkové album souboru vzniklo dosti spletitě už od roku 2019, kdy Swede kvůli pandemii covidu museli zrušit své turné. Poté do přípravy desky zase zasáhla lukrativní a jistá zakázka na přípravu alba nových verzí jejich letitých hitů. Vše se ale nakonec stihlo a tak za vámi ze studia Rádia Beat můžu poslat z albové novinky Swede skladbu Fire in My Heart.

příštím roce v září uplyne už 50 let, kdy ve věku necelých 30 let zemřel Mark Bolan, jedna z kultovních osobností někdejší glamrockové scény v Británii. Mark si sice zaprodokoval, že se 30 let nikdy nedožije, ale v daném případě byla na vině šlendriánská práce automechaniků, kteří vyvažovali kola jeho vozu. K nehodě došlo ráno 16. září 1977. Auto řídila jeho přítelkyně Gloria Jonesová, protože samotný rocker byl neřidičem. Purpurové Mini GT vyjelo z cesty v zatáčce v Barnes Common v jeho západním Londýně a narazilo do stromu. Mark byl na místě mrtev, Gloria skončila v nemocnici. Dodnes to místo, které se mi osobně navštívil, připomíná Bolanova Bista. Podobná mu tedy příliš není. Hitová formace T-Rex, kterou Mark Bolan vedl, vyprodukovala jen v období října 1970 až července 1974 13 úspěšných zásahů do britského žebříčku. Dnes celková žebříčková bilance Bolanových písní na britských ostrovech činí téměř 250 týdnů, které zde pobyly. Pod hlavičkou T-Rex vyšlo celkem 8 řadových studiových alb. Z toho 4. z března 1973, nazvaného Tanks, zazní na frekvenci rádia být skladba The Street and Babe Shadow. Tahle velká deska se v Británii umístila jako 4., ve Spojených státech skončila až jako 102.

0: Radio Beat, krásné nálezy.
1: Jedním z přímých konkurentů T-Rex na začátku 70. let minulého století bylo rockové duo, které si říkala Medicine Head. Pocházelo ze střední Anglie z oblasti Midlands. I oni byli jednou z akvizic legendárního DJ Johna Peela. Klasickou sestavu tvořil excentrik Peter Hope Evans a zejména John Fiddler, který je nejen autorem většiny jejich repertoáru, ale se značkou Medicine Head se natolik stotožnil, takže názvem kapely mnohdy překrýval i své jméno. Medicine Head, respektive Johna Fiddlera, si teď poslechněte z vysílání rádia Beat nahrávce Nancy Sister. Pochází z alba Fiddlesophical z října 2011, jež je svým způsobem unikátní. Jedná se totiž o Fiddlerův comeback na hudební scéně po téměř 35 letech se zcela novými nahrávkami Medicine Head. Se svým původním projektem se totiž odmlčel již v roce 1977.

0: Jazzy na Rádiu Beat.
1: Důležitou součástí bostonské rockové scény byl ve druhé polovině 60. let soubor, který si říkal Banshee. Vedle skupin Sir Lord Baltimore nebo Yesterday's Children jsou řazeni k výrazným představitelům postpsychedelické éry na východním pobřeží USA. Odkaz téhle kapely je poměrně chudý. Vydali pouhá dvě alba a jediný single, ovšem na renomovaných značkách. To debutové vyšlo v roce 1969 u Atlantiku, to druhé v roce 1971 u Polydoru. Obě však považuje publicista Vernon Joyson za doporučení hodná. Stylově se ovšem poněkud odlišují. Zatímco stejnojmenný albový debut Banshee obsahuje krátké skladby, druhá hudební kolekce Thinking se vyznačuje delšími, ale méně strukturovanými skladbami. Ve studiu Rádia Beat na vás čeká skladba Beautifully Day, pocházející z prvního alba skupiny Banshee z roku 1969.

Australský soubor Baby Animals, který vznikl v říjnu 1989 v Sydney, své působení na hudební scéně absolvuje vždy doslova na plné pecky. Existuje sice až do současnosti, ale zažil si již vlivem osobních konfliktů také několik kontroverzních rozpadů. Za první fázi jeho činnosti se považují roky 1989 až 1996 lemované vydáním dvou alb a nepopiratelným ohlasem u rockových fanoušků. V roce 1993 si je vybral Robert Plant pro své americké a posléze australské turné jako předkapelu. Mezitím se zpěvačka Suze DeMarco provdala za jejich producenta Nuna Bettencoura. Po svém obnovení v roce 2007 stačili Baby Animals připravit nejen svá další dvě alba, ale opět si vjeli do vlasů, což sice v daném případě nevedlo k jejich rozpadu, ale k proměně sestavy. Z tvorby Baby Animals vám teď na Frekvenci Rádia Beat nabídnu skladbu At the End of the Day, která pochází z druhého alba Shaved and Dangerous z roku 1993. V Austrálii nadmíru uspělo. Ve zdejším žebříčku

0: Vzácné nálezy.
1: Dnes se s vámi rozloučím stylově skladbou Goodbye v podání švédské superskupiny melodického hard rocku nebo podle některých power metalů, která se pojmenovala Crown. Podle původního záměru to ovšem měl být solový projekt zpěváka Alexandra Strandla. Vše se ale seběhlo trochu jinak a dnes už mají Crown na svém kontě 3 alba z let 2021 až 2025. Premiérově se skupina naživo představila na jednom rockovém festivalu ve Švédsku v roce 2023. Teď premiérově zazní i z vysílání Rádia Beat se svou avizovanou skladbou Goodbye ze svého třetího a zatím posledního alba Wonderland ze srpna 2025. Příště vás pozvu k poslechu již šesté části letošního prázdninového hudebního seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všeho chuť. Opět zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku, napříč teritorii i hudebními styly. Za týden se vám představí Snake at Ritual, Garnets, Tata Boys, Wilco a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na Rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. O rozloučení se 770. vydáním Krásných nálezů se dnes postará švédský soubor Crown se svou skladbou Goodbye.

0: nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer od mikrofonu tady ze studia Rádia Beat vám přeje Martin Vysušil. A to znamená, že startuje další 11 v 11. Ta dnešní má číslo 1011 a po čtvrté bude věnována horku. Já bych se dnes večer zaměřil hlavně na písně, které mají to vedro vetknuto v textu, nikoli ve svém názvu, tak jak to bylo třeba posledně, i když to už je drahně let. Minulý týden jsme tu měli léto a protože nevypadá, že by teplota měla klesat, tak tento týden si dáme skutečně vedro. A po čtvrté. Začneme songem s názvem Picture Book. V roce 1968 na albu Kings are the Village Green Preservation Society ho natočili Kings. Pojďme odstartovat dnešní večer.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Léto budíš pochváleno. To byl song s názvem Picture Book od Kinks. Pokud vám snad v téhleté písni, kterou napsal Ray Davies, uniklo, kde to horko bylo, tak vězte, že ve druhé sloce byl verš You sat in the sun on a hot afternoon. Opouštíme léta 60. a budeme se věnovat létům 70. Album Mott kapely Mott the Hoople z roku 1973 obsahuje i song, který do toho dnešního večera rozhodně patří. Napsal ho Ian Hunter pod názvem All the Way from Memphis. A já vám hned prásknu, kdeže tam to horko je schováno. Je to hned ve druhé sloce této písně a zpívá se tam And the sun burns hot on the cold steel rails. Prostě slunce spaluje chladné koleje.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Vlna veder na Beatu, vlna veder i venku. Ještě, že večer to není tak strašné, ale ty 35, to už je přeci jenom na střední Evropu drsnější vedro. Burning Sky, tedy hořící obloha, je nejenom titul alba, ale i titul písně, kterou napsal Paul Rodgers v roce 1977 pro superskupinu Bad Company, tedy kapelu vzniklou ze dvou bývalých členů skupiny Free, Paula Rodgerse a Simona Kirka, bývalého kytaristy Mudd the Hoople Micka Ralphse a bývalého basáka King Crimson Boze Barilla. Vypráví příběh uprchlého trestance, který se do basy dostal údajně z lásky k jedné slečně. No,

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Z Bad Company hořela obloha v roce 1977. O rok mladší je potom album Power Age. Rok 1978 pro AC/DC znamenal vydání nejenom tohoto alba, ale i písně Riff Raff, která patří mezi jejich skutečně věčné hity. V tomhle songu se horko přímo vymezuje místně, protože se tu zpívá But it sure is hot down in Mexico.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Ještě, že studia Beatu jsou dokonale klimatizována. Air condition má ovšem i jednu nevýhodu, že člověk začne za malou chvíli trošku chraptět. Měli jsme tu Kings, Mott the Hoople, Bad Company, AC/DC a teď přichází Mark Knopfler a eponymní album Dire Straits z roku 1978. Tady je písnička Water of Love. A hned úplný začátek je o tom, že bylo sucho a dlouhý, horký den. High and dry in long, hot day.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Z další písní přicházejí nejenom Blue Oyster Cult, ale i trošku jiný sound než Dire Straits. Psal se rok 1979, kdy vydali album Mirrors, a na něm píseň In Thee, ve které se zpívá, že dnes v noci je skutečně vedro bez tebe a zítra bude zima. Tonight is hot je to, na co čekáme.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: 11 v 11 s číslem 1011 a po čtvrté věnována horku. No ostatně, když se podíváte na počasí venku, to téma bylo na snadě. Já teď nabídnu něco ještě více z železného. Rok 1983, slavné album Kill 'Em All, Metallica a Whiplash. To je song, který si myslím, že se báječně hodí. Mimo jiné, ten terminus technicus je poškození měkkých tkání páteře. A oni to vlastně věnovali jako takový dáreček svým skálním fanouškům, kteří prostě provozují ten headbanging, tedy to třesení tou hlavou metalistické.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: Cože to mají společného ty písně Picture Book, All the Way from Memphis, Burning Sky, Riff Raff, Water of Love, In The, Whiplash? No přece to horko, to vedro, které nás už delší dobu trápí. Všechno jsou to naše oblíbené písně, nebo alespoň já to o nich můžu docela říct. Our Song je další z nich. Pochází z alba, které má číselný název 90125. A v roce 1983 ho vydala skupina Yes. A vězte, že Our Song taky obsahuje to horko, o které nám tu dnes večer jde ze všeho nejvíc.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Yes, a Our Song, já myslím, že to horké slunce Hot Sun nešlo v téhle písni přeslechnout. Pojďme tedy na píseň číslo 9 dnešního 1011. večera. Permanent Vacation, no kdo by to nechtěl. Navíc jmenuje se tak jak album, tak i ta píseň, kterou si budeme hrát, kterou v roce 1987 vydali Aerosmith. Já jenom připomenu, že v první sloce se zpívá o tom, že autor dostal dopis od kámoše a v tom se psalo, že je skutečně horko v Montego Bay.

0: 11 v 11 na Rádiu Beat.
1: V další písni nejenom, že zpomalíme, ale vrhneme se do roku 1989, kdy své eponymní album vydala Elena Miles. A song Black Velvet patří k jejím asi největším životním úspěchům. Já jenom připomenu, že se tady zpívá o tom, že v Memphisu je hudba jako horká vlna. Up in Memphis the music's like heat wave.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Takže tu dnes večer s námi už byli

Patti Smith, tam žádné horko nenajdete, ale v té verzi Brucově, obzvlášť těch živých, se zpívá I work all day out in the hot sun. A proto zavírá tenhle ten dnešní, už po čtvrté, horký večer na rádiu Beat. Mně nezbývá, nežli vám říci, že je to album Rockin' Live from Italy z roku 1993. No a tu svoji obvyklou mantru, že za malou chvíli tady bude repríza Hard and Heavy a po ní ty další pořady rádia Beat, tak jak jste na ně zvyklí. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Je to skutečně všechno, mějte se krásně, dobrou, horkou noc vám přeje od mikrofonu Martin Vysušil. Ahoj!